dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. A řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meduňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě bez skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takový červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mušce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, sami chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: Vidíte,
2: už
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano.
2: Že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé. A to je taky na vajíčka, nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný, a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří, a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no.
3: Ano. Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou jsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to, tak jak to je?
2: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem, a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější. Co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý montovat, jo? Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme se nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: pohádkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pranostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná. Je naprosto.

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Po střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s nímž se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Štefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči, had.

mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

stokrát za den padlá. Pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Silničáři začali opravovat 7-kilometrový úsek D11 u Chlumce nad Cidlinou. Hradec Králové hostí mistrovství republiky v požárním sportu. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií. Čekáme proměnlivou oblačnost a teploty nejvýš 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou. Mezi 55. a 62. kilometrem dálnice vymění dělníci vozovku v obou pruzích ve směru do Prahy i do Hradce. Práce za 125 milionů korun bez DPH potrvají měsíc. Po zmíněném úseku D11 se jezdí už 20 let. Po dobu opravy bude vozovka zúžená a řidiči po ní budou jezdit v jednom pásu v režimu 2+2 s rychlostí omezenou na 80 km v hodině. Na stadionu Krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové začalo mistrovství České republiky v požárním sportu. O tituly republikových šampionů budou až do neděle bojovat stovky profesionálních i dobrovolných hasičů. Víkendový program popisuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
3: Sobota bude patřit disciplínám na atletickém oválu, muži a ženy totiž poběží závody na 100 metrů s překážkami a v odpoledních hodinách odstartuje závod štafet. Mistrovství České republiky završíme v neděli královskou disciplínou požární útok družstev a pro návštěvníky je po celý víkend připravený doprovodný program zaměřený nejenom na hasičinu, ale také preventivně výchovnou činnost.
2: Česko posiluje bezpečnostní opatření, oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci, jako třeba Německo.
4: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
5: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
4: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
6: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
4: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
1: Sport.
2: České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Italkami 54-63. V neděli se ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí s obhájkyněmi titulu Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále. Další dva týmy čeká kvalifikace o postup mezi nejlepších 8.
1: Počasí.
2: Ráno čekáme oblačno až zataženo s doznívajícími srážkami, které od severozápadu začnou ustávat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost a večer se místy vyjasní. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 11 až 15. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré sobotní ráno, je krátce po 5. hodině, venku ještě tma, do oken bubnuje déšť, alespoň tady v Hradci Králové, a slunce si dá ještě na čas, vyjde v 6 hodin a 17 minut. Máme sobotu 5. září, svátek slaví Borisa, dnešní datum patří také Mezinárodnímu dní charity. OSN pro něj vybrala dnešní den podle výročí úmrtí matky Terezy a připomíná, že pomoc druhým nemusí znamenat jen peníze. Může to být dobrovolnická práce nebo docela obyčejně čas, který někomu věnuje. pozorujeme. Pranostiky už pomalu připomínají, že léto má nejlepší dny za sebou. Říká se po teplém září, zle se říjen tváří, tak uvidíme. A déšť nám tedy sobotní ráno trochu zatemnil, ale v rozhlase už jsme vzhůru. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Kateřina Prouzová, tak ať vám ten dnešní den dobře prose hezky rozbíhá.

0: Poznali jste Jiřího Šlingra, teď je 5 hodin a 11 minut a my se teď vydáme na rychlejší a pohodlnější nákup. To slibují některé obchodní řetězce od nových skenerů, které dokážou při placení automaticky poznat konkrétní druh ovoce nebo třeba pečiva. Na obsluhované i samoobslužné pokladny je v poslední době začalo instalovat několik českých supermarketů. AI technologie se teď za plného provozu učí zboží rozpoznávat.
1: Naskenujte prosím zboží nebo vyberte kategorii.
2: Jsme u samoobslužné pokladny jedné z prodejen Albert a je tu se mnou mluvčí řetězce Jiří Mareček. Máme tady plný košík různého ovoce, zeleniny a pečiva. Oproti té běžné samoobslužné pokladně nám tady přibylo takové rameno s kamerou,
3: která vlastně skenuje to zboží a rozpoznává. Ten software vlastně je na bázi umělé inteligence a učí se.
2: Pojďme na něco obtížnějšího. Jablka, máme nepřeberné množství různých druhů jablek.
3: Ano, vybrali jsme česká jablka Gala a pojďme je položit i se sáčkem na pokladnu. A pojďme na to ovoce, zelenina, zahájit rozpoznávání zboží. A teď vidíme, že váha nám nabízí jablka Evelina, což je červené jablko, jablka červená, jablka Crimson Snow anebo nektarinky. Čili ta správná volba tam není. Zkusíme...
2: Teď už mu napovídáme, tak, protože jedno z jablek má na sobě samolepku.
3: Přesně tak. A vidím, že systém už poznal správně jablko Gala, čili já si ho vyberu, tak a dám zase zboží do taškové zóny.
4: V dalších případech je skener úspěšný a navrhuje správné položky. Technologii v tomto obchodním řetězci už využívají všichni pokladní na obsluhovaných kasách, na samoobslužných jsou zatím v asi polovině poboček.
3: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží.
2: Na samoobslužnou pokladnu si teď přišel pořídit svůj nákup i pan Miroslav. Vy jste teď zkusil tuto novou funkci s Porkem. Jak jste s tím spokojili?
5: Já myslím, že to fungovalo dobře. Tohle to je velmi rychlý.
4: Technologie rozeznávání produktů využívá třeba taky Globus, a to na vahách u ovoce a zeleniny. Společnost počítá s rozšířením i na samoobslužné pokladny, pokračuje její mluvčí Zdeněk Vesecký.
6: Do budoucna, pokud by se tyto systémy osvědčily, ale stále se to učí, tak si dovedu představit, že by to například mohlo snížit potřebu lidí na prodejně, co se týká obsluhy.
4: Že budou mít AI skenery u zákazníků úspěch, věří i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
7: Zmizí to, co jim vlastně vadí nejvíc na těch samoobslužných pokladnách a se budou je možná využívat o něco častěji, protože tím, jaký nejsou lidi, nejsou pokladní, tak ten přesun víc na samoobslužné pokladny je něco, co musí řešit každý obchod.
4: Přes samoobslužné pokladny podle Prouzy prochází v Česku asi polovina transakcí v supermarketech, a to hlavně u malých nákupů. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Krásné dobré ráno, dnes je sobota 5. září a dnes na Velkém náměstí vyvrcholí v Hradci Králové královské slavnosti, které navazují na tradici slavností královny Elišky. Do centra města dnes dorazí královna Eliška se svou družinou. Připravený bude historický jarmark, rytířské souboje, dobová vystoupení i program pro děti. Večer slavnosti potom zakončí ohňová světelná show Pyrotera.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně se může i vyjasnit. Večer začne oblačnosti znovu přibývat a v noci se od severu postupně rozšíří déšť nebo přehánky. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Spadne většinou 3 až 10 mm srážek, bouřkách kolem 20. Teploty v noci klesnou na 16 až 13 stupňů, na severu kraje místy k 11 a na horách pak na 12 až 8 stupňů. Foukat bude čerstvý západní až severozápadní vítr v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, v Krkonoších až 65 km v hodině. Biopředpověď má stupeň číslo 1 a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá dospívala v 5 hodin 24 minuty. Ve spotřebitelském servisu bude dnes Josef Černý odpovídat na dotaz pana Ludvíka, který se setkal s nečekaným problémem. Ten nastal poté, co odevzdal svoje kolo do záruční opravy.
2: Prodejnu ale někdo kompletně vykradl a vedoucí mu oznámil, že s náhradou musí počkat, až všechno vyřeší policie, až kolo mu uhradí pojišťovna. Je to pravda? Pane posluchači, vy jste předal kolo do reklamace a ta, jak všichni víme, musí být vyřízena do 30 dnů. Šetření policie a už vůbec nenáhrada od pojišťovny vás nemusí zajímat a proto po uplynutí 30 dnů můžete od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Střední škola řemeslná Jaroměř zmodernizovala areál truhlářských dílen. Přišlo to na 640 milionů korun. Nové dílny nabídnou kvalitnější zázemí pro praktickou výuku žáků oborů truhlář, tesař a umělecký keramik. Škola, kterou zřizuje Královéhradecký kraj, slaví tento víkend 140 let od svého vzniku. V Třebechovicích pod Orebem oficiálně otevřeli nové disk golfové hřiště na vrchu Oreb. Město ho vybudovalo jako jeden z vítězných projektů loňského participativního rozpočtu a zaplatilo za něj 370 tisíc korun. Policie pátrá po 11-letém Čurim Lukáši Paulovi z Orlickou Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě, kde byl s rodinou. Podle policie se patrně pohybuje po městě se staršími kamarády. Je asi 150 cm vysoký, na sobě by měl mít bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě měl černou čepici s kšiltem. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotku najdete na webu policie. Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Tenista Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál s Řekem Tsitsipasem 1-3 na sety. V New Yorku dohrála i Karolína Muchová. Postupuje naopak Linda Nosková. Ráno čekáme oblačno, až zataženo s doznívajícími srážkami, které od severozápadu začnou ustávat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost a večer se místy vyjasní. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 11 až 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Petr Spálený, dáma při těle, 5 hodin, 38 minut.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Deník Právo píše o dalším sporu vlády a opozice kvůli státnímu rozpočtu. Opoziční poslanci se obrátili na ústavní soud a žádají zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim především změny, které umožní vládě rozvolnit pravidla a navyšovat některé výdaje nad schválený rámec, například na velké infrastrukturní stavby. Zákon minulý týden schválila sněmovna navzdory odporu Senátu a vetu prezidenta Pavla. Hradecký deník přináší rozhovor ředitelem nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem Pavlem Křenovským. Nemocnice se podle něj podařilo zlepšit hospodaření a nyní je ekonomicky v černých číslech. Zároveň výrazně investuje. Kromě nového CT za téměř 14 milionů korun právě rekonstruuje gastroprovoz za více než 30 milionů a chystá modernizace rentgenu a endoskopického vybavení. Objem poskytované péče roste a některá oddělení, například urologie, už podle ředitele pracují na hraně svých možností. Mladá fronta dnes se věnuje proměně autokempu Rozkoš v České Skalici. Nové vedení chce areálu postupně vrátit atraktivitu a přilákat i nové návštěvníky. Letos přibyla půjčovna kol a koloběžek, trampolína, plážový bar nebo opravená sportoviště. Příští rok by měla vzniknout nová kavárna, klubovna a minigolf. Dlouhodobě se také počítá s modernizací chatiček a řešením problému s kvalitou vody u hlavní pláže. Pomoci cestovnímu ruchu má i nová necelých 20 km dlouhá cyklostezka kolem Rozkoše, která se otevřela letos na jaře. Hradecký deník upozorňuje na opakovaný vandalismus v zahradě bývalého kapucínského kláštera v Opočně. V poslední době tam návštěvníci ničí vybavení a zdi, rozbíjí sklenice nebo vypouštějí hasící přístroje. Správci zahrady proto veřejnost vyzvali k ohleduplnosti. Areál byl před několika lety otevřen jako místo pro odpočinek, setkávání a komunitní aktivity. O čem ještě píší dnešní noviny, tak to vám přečteme přibližně za hodinu. Krásné ráno.

0: Písnička o dešti, ta se nám docela hodí, vzhledem k tomu, že na mnoha místech Královéhradeckého kraje byla noc poměrně deštivá.
1: Počasí.
0: Oblačnost bude dnes proměnlivá, zpočátku oblačno až polojasno a přechodně se může ukázat i jasná obloha. Večer se ale znovu zatáhne, během noci dorazí od severu na většinu území déšť a přehánky, ojediněle také bouřky. K ránu začnou na severu kraje srážky ustávat, noční minima budou mezi 16 až 13 stupni při menší oblačnosti, na severu kolem 11 a na horách pak mezi 12 až 8 stupni. Počítejte také s čerstvým větrem, jeho nárazy mohou dosahovat kolem 15 metrů za sekundu, v Krkonoších kolem 65 km v hodině. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biopředpověď je na stupni číslo 1.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Techno.
3: Americká NASA vyslala do vesmíru teleskop pro hledání exoplanet. Robotická pomůcka od vědců z Plzně pomáhá s rehabilitací po operaci kolena. Mezinárodní výzkum potvrdil vztah mezi rychlostí růstu a délkou života rostlin. Chirurgům z fakultní nemocnice Ostrava pomáhá při operacích zlomených očnic 3D tiskárna. Vědci z ČVUT vyvíjejí několik typů robotických vozidel pro různé účely. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: 5:49 posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Na dnešní den připadá jedno milé výročí. Před 150 lety 5. září 1876 se narodil Antonín Benjamin Svojsík, pedagog a zakladatel skautingu v českých zemích. Skauting se jako lavina šířil po celém světě. Původně ale samozřejmě vznikl ve Velké Británii. V roce 1908 Sir Robert Baden-Powell založil první chlapeckou skautskou skupinu na světě. V současnosti je v Česku dominantní organizací Junák, český skaut, ale spolků, které se věnují myšlenkám a hodnotám skautingu, je samozřejmě víc. Teď už ale předávám slovo dětem a redaktorce Tereze Brázdové.
1: Kdo je skaut?
2: Já už chodím na skaut.
1: Kdo jsou skauti tedy?
2: To je třeba můj brácha.
1: A co v tom skautu děláte?
2: Hrajeme si a učíme se.
3: Ve skautu se tam sedí u ohně, přes noc se tam spí ve stanu a vždycky má nějaký pokřik, třeba nějaký vždycky mají pokřik, aby se poznali, že to jiný nezná.
1: A skauti mají rádi přírodu?
3: Mají, protože tam spí a oni se tam, když tam rostou fialky nebo sedmiklásky, ty jsou jedlí, ty se můžou jíst. My jsme byli ve stanu a my jsme si vytáhli oheň před spaním a upékali jsme si bušty a marshmallowny.
1: Dokázali byste přežít v divoké přírodě?
3: Jo, protože kdybys měl stan a tak bys přežil.
1: A kdybys neměla stan, co bys dělala?
3: Postavila bych si dům.
4: A takhle to vidíme my.

Zrcadlo a Karel Černoch, teď je 5 hodin 54 minuty. Alena Brantová dnes ráno pro vás chystá aktuální zpravodajství. Za chvíli ve zprávách v 6 hodin pro vás bude mít jednu příjemnou zprávu, a to, že v Česku konečně začínají růst houby. Co lidé sbírají především, tak to už se dozvíte za pár minut. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme vám krásné dobré ráno.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královédvorská nemocnice má nové CTčko. Od října bude možné v Hradci Králové žádat o peníze na mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Hradečtí hokejisté se připravují na novou extraligovou sezónu a dnešek přinese proměnlivou oblačnost s teplotami do 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Nemocnice ve dvoře Králové nad Labem má nový počítačový tomograf. V hlavní lůžkové budově nahradil původní, který nemocnice před 6 lety pořizovala jako repasovaný. Za nové CTčko zaplatil Královéhradecký kraj jako zřizovatel nemocnice téměř 14 milionů korun.
2: Pro pacienty znamená nový přístroj především vyšší pohodlí a také bezpečnost, tedy menší radiační zátěž. Podle zástupců nemocnice až o 50%. Skenování je navíc podstatně rychlejší, to může být důležité pro lidi v akutních stavech. Novému CT pomáhá také umělá inteligence, která vylepšuje rekonstrukci obrazu. Ze dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Hradec Králové podpoří i v příštím roce volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zastupitelé schválili pokračování dotačního programu, do kterého město vyčlenilo přes 2 miliony korun. O dotaci budou moct v říjnu a následně znovu i v březnu příštího roku požádat fyzické osoby nebo organizace. Peníze můžou využít na pořádání mimoškolních zájmových aktivit, jednodenních i vícedenních akcí nebo na program pro neregistrované sportovce. Minimální výše příspěvku se nově zvyšuje na 5 000 korun. V Česku po několika deštivějších dnech začínají růst houby. Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti teď lidé sbírají hlavně žampiony. Pokud nebude v následujících dnech sucho, můžou se přidat taky hřiby nebo lišky.
3: Kdo sledoval srážky a ví, kde napadlo větší množství milimetrů, nějaké ty desítky, tak tam je ta pravděpodobnost teďka toho nálezu největší. A bude prostě záviset na tom, jestli bude pršet. Já myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby ještě 50 milimetrů spadlo.
0: Pršet by mělo ve většině republiky i dnes. Sport. Hokejový tým Hradce Králové se připravuje na novou extraligovou sezónu. Podle útočníka Patrika Zdráhala bere mužstvo pod vedením trenéra Tomáše Martince hodně inspirace v NHL.
4: Když máme porady, tak samozřejmě tam pouští nějaké klipy z NHL a je to znát, protože všichni hrajeme pospolu, snažíme se tak hrát a každý musí být vepředu a i vzadu. Takže mi se hraje v tom systému určitě dobře, doufám, že to bude vidět v extralize. Počasí.
0: Ráno čekáme oblačno až zataženo s doznívajícími srážkami, které od severozápadu začnou ustávat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost a večer se místy vyjasní. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách jenom na 11 až 15. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřena silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré sobotní ráno, jsou 4 minuty po 6. Venku je ještě šero, ale už dlouho nebude. Slunce se dnes v Hradci Králové měl by objevit, nebo spíš budeme říkat, že je zataženo, že se rozední v 6 hodin a 17 minut. A snad s přibývajícím světlem začne ubývat i deště. I po 6. pro vás máme aktuální předpověď počasí. Podíváme se do dnešního tisku, přidáme další pozvánky na zajímavé akce v našem kraji. A za chvíli se vrátíme do historie Hradce Králové. Možná vás překvapí, že se ve středu do věku na několika místech ve městě pěstovala vinná réva. Jak výnosné byly zdejší vinice ve srovnání s prodejem ryb nebo soli a co přinášelo do městské kasy nejvíc? V hradeckých minutách odpoví historička Jana Vojtíšková. Příjemné sobotní ráno vám od mikrofonu přeje Kateřina Prouzová.
6: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 6 hodin 11 minut, to byl Karel Zich. Dalším dílem pokračuje seriál K dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílené díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. Minule jsme začali mluvit o hradeckém vinohradnictví. Výdělek byl sice nízký, ale vinice k historii Hradce patří. V první polovině 16. století vznikly na kopci svatého Jana v lokalitě Třepši a další se nacházely na jižních terasách.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Město někdy v průběhu 16. století též využilo prostory parkánu, tedy pozemky mezi dolní a horní hradbou, a na jejich jižní straně si zřídilo obecní vinice. Ani finanční výnos těchto vinic nebyl oslňující. V hradeckém obecním hospodaření totiž představovalo vinařství naprostou marginálii. Z dochovaných celkových příjmů za rok 1541 například zjistíme, že vinařství vyneslo městu 21 kop grošů míšenských. Pro srovnání uveďme, že z prodeje ryb a násady šlo městu 1336 kop, z prodeje soli 410 kop a například z cihlářských výrobků 406 kop. Po 30leté válce došlo k obnově obecních vinic i v prostranství parkánů. Jejich provoz dokládá ještě k roku 1692 zpráva o deputátu pro obecního forštmistra, tedy vedoucího lesního úředníka, a to v podobě vědra vína z obecních vinic. Víno tedy bylo dlouhodobě využíváno pro obecní účely. V roce 1712 začala městská rada řešit otázku parcelace prostoru parkánu. Tehdy padl návrh rozdělit plochu pro založení zahrádek, za něž by se platila jednotná nájemní suma ve výši 1 zlatého 30 krejcarů. Ta by se poté využívala na opravu hradeb. S rozhodnutím akci zrealizovat byla též vydána pravidla pro nájemce, kteří mimo jiné měli pořídit pořádné ploty, jež by nehyzděly město, a zajistit uzavírání braněk mezi nimi. Pozdější nářky nájemců severních a západních pozemků ohledně výše nájmu a malých výnosů končelé odmítali. Parcelací pozemků definitivně skončila éra obecního vinohradu v hradeckých hradbách.
1: Hradecké minuty.

0: Jaroměřská střední škola řemeslná dnes od 9 hodin dopoledne v areálu ve Studničkově ulici 260 oslaví 140. výročí svého vzniku. K tomu patří i výstava zemědělské techniky, ukázka řemesel a žákovské tvorby, kulturní program a občerstvení. Zpřístupní se nejen škola, ale také kovodílny a zrekonstruované truhlářské dílny.
1: Počasí.
0: Sobota začíná zataženou až oblačnou oblohou s deštěm. Během dopoledne budou srážky od severozápadu postupně ustávat a místy začne ubývat také oblačnosti. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách bude mezi 12 až 15, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Podíváme se společně na hodiny. V této chvíli je 6 hodin 22 minut a my se vás pokusíme v této chvíli alespoň trochu rozveselit. Jsou lidé, kteří svou profesí vlastně jenom potvrzují existenci dlouhého hereckého rodu, kde se kumšt na profesionální úrovni dědí z generace na generaci. Pak jsou herci, jejichž rodiče byli oborem nepolíbeni a zapomenout nesmíme ani na případy, kdy rodiče budoucího herce takzvaně ochotničili. Takhle to bylo například v rodině Josefa Dvořáka, který v našem zábavném pořadu o rodičích vyprávěl a připojil také následující vzpomínku.
1: Oni hráli, ochotnické divadlo hráli. Moje maminka napovídala. Oni vždycky říkají, paní Dvořáková, mluvte potišej, prosím vás. Vás se slyší až do poslední řady. Protože tatínek byl strašně nervózní, jo. On byl v obchodě, hele, já ti řeknu, k nám jít nakupovat, to byl zážitek, protože tatínek se... No, zodpovědný, že se učil tu roli a mezi tím prodával. Ano, dva rohlíky, královno, až přijde váš syn. Řekl, a oni nevěděli, že tatínek hraje divadlo a říkali, že už ho to bere. Že už je šíbnutý. A on si jakhle opakoval roli mezi tím. No jo, no, to bylo neuvěřitelný, člověče. To... Naše maminka, už stará paní, seděli jsme na chalupě u nás v Českém ráji a maminka říká, děti, víte, že jsem taky hrála divadlo? Já si říkám, to nevíme. Já vím, že jsi napovídala, ale že jsi hrála, to nevím. No hrála, Pepičku. Hrála. Já si to ještě celý pamatuju. Já si říkám, a mohla bys nám to zahrát? No to víš, že jo. Počkej. Do prostředka místnosti si postavila židli, vyšla za dveře, teď takhle po otevře říká, už? Kam my jsme nachystaní. Já taky. Vešla, opřela se o tu židli, povídá, aj mě churo, odpočíváš. To bylo všechno.
2: Co tě znám?

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na stadionu krajských hasičů v Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. Dnešek patří disciplínám na atletickém oválu. Od 8 hodin ráno závodníci budou soutěžit v běhu na 100 metrů s překážkami. Odpoledne se utkají ve štafetách. Pro návštěvníky je připravený taky doprovodný program zaměřený na požární bezpečnost. Řidiči v Třebechovicích pod Orebem musí o víkendu počítat s dopravními komplikacemi. Kvůli Třebechovické pouti je úplně uzavřené Masarykovo náměstí a části ulic Pitrova a Československých legií. Doprava vede po vyznačených objížďkách. Uzavírka se týká i autobusů, které neobsluhují zastávky na Masarykově a Heldově náměstí. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na vahách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. Za zapálení partnerky a další činy uložil soud Jiřímu Junkovi 21 let vězení a následnou detenci. 24letý muž se přiznal, že po několika měsíčním týrání svou přítelkyni polil benzínem a zapálil v pražském bytě. Podle znalkyň je náprava muže se sadistickými sklony téměř nemožná. Druhým dnem vrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, která je jedinou českou atletkou ve finále elitního seriálu. Čekáme zataženo až oblačno s deštěm, dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat a zároveň bude částečně ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 12 až 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor si dejte na Hradecku na silnici číslo 308 u obce Libřice, kde se převrátilo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a hasiči, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A co vám teď budeme hrát na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové? Jana Krachotochvílová a potom Rangers.

0: 6 hodin 37 minut, tak co, už jste si dali dneska něco dobrého k pití? Čaj, kávu, sklenici vody, kakao. To by se možná na víkend do deštivého dne hodilo.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Ano, číst vám budeme my. Hradecký deník píše o novém distribučním centru společnosti Rohlík v Opatovicích nad Labem. Provoz má začít v listopadu a firma už nabírá zaměstnance. Postupně by tu mohlo vzniknout až 1500 pracovních míst od skladníků a kurýrů až po techniky a vedoucí pracovníky. Areál bude sloužit nejen zákazníkům v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a na Vysočině, ale také jako centrální sklad pro další provozy Rohlíků v Česku i zahraničí. Mladá fronta dnes informuje o novém CT přístroji v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. Zařízení za 13,7 milionů korun umožní nejrychlejší vyšetření a kvalitnější snímky při výrazně nižší dávce záření. Využívat se bude například při traumatologických, neurologických a gastroenterologických vyšetřeních. Právo upozorňuje řidiče na opravu dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou. Silničáře začaly pracovat na 7-kilometrovém úseku a hotovo by mělo být přibližně za měsíc. Provoz zůstane zachovaný ve dvou pruzích v každém směru. Rychlost bude omezená na 80 km v hodině. Starou betonovou vrstvu nahradí asfalt a opraví se také sjezdy a nájezdy u Chlumce. Práce výjdou na 125 milionů korun. Hradecký deník se vrací k osudu secesní studny na Velkém náměstí v Hradci Králové. Studna je ve špatném stavu a město by chtělo příští rok vyčlenit peníze na její opravu. Radnice zatím nepodpořila návrh, aby se stala kulturní památkou. Obává se, že by příslušné řízení mohlo zdržet připravenou revitalizaci celého náměstí. Dřevěná umělecká instalace Koral, která studnu obklopuje od loňského května, má na místě zůstat nejméně do října. Samotná rekonstrukce Velkého náměstí má začít nejpozději v roce 2030. Tak budeme doufat. Jak to bude dnes vypadat s počasím, to si řekneme po písničce Phila Collinse. Teď je 6 hodin a 40 minut. Hezké ráno.

0: Na kurhonské slavnosti můžete dnes vyrazit do Náchoda. Jubilejní 20. ročník připomene dobu, kdy zdejší panství vlastnil vévoda Petr Biron Kurhonský. Na zámku i ve městě budou znít hudba a divadlo, čekají vás řemeslné trhy, tvořivé dílny, ukázky historických řemesel a zbraní i slavnostní příjezd vévody s družinou.
1: Počasí.
0: Dnešní sobota nabídne docela proměnlivé počasí, ráno a dopoledne ještě déšť, postupně ale budou srážky od severozápadu ustávat a obloha se začne částečně protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 12 až 15. Biopředpověď je na příznivém stupni 1.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností šarmu. V módních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6 hodin 48 minut a my se budeme věnovat hokeji. Sport. Nová sezóna hokejové extraligy začne už za necelé 2 týdny a jednotlivé týmy tak mají před sebou poslední dny přípravy. Tým Hradce Králové po minulém ročníku přivítal 8 nových tváří a jednou z nich je také útočník Patrik Zdráhal, který v minulé sezóně působil ve Vítkovicích a v Mladé Boleslavi. Co pro něj přesun na východ Čech bylo nejobtížnější?
1: Si zvyknu na ty tréninky tady, protože ta zátěž je fakt velká, hodně se bruslí, je to v tempu a myslím si, že už jsem si zvykl a je to lepší a lepší, takže asi tohle bylo nejobtížnější. Samozřejmě je to jiný systém, takže v těch zápasech jsem si zvykl některé věci, stále se snažím chápat, pochopit a doufám, že to naladíme tak na ligu, aby to bylo super.
2: Máte za sebou přípravný turnaj v Německu. Z vašeho pohledu, co nejvíc skřípalo, co je potřeba ještě nejvíc vypilovat během těch zbývajících dnů?
1: Tak určitě nějaké systémové věci tam byly, které jsme nedodrželi v nějakém úseku zápasu, které to trošku skřípalo a samozřejmě bylo toho dost toho cestování v tom Německu a ten třetí zápas tou Plzní už tam to nebylo dobrý. Co se týče pohybu a třeba cítě ta únava a teď na tom samozřejmě pracujeme na všem, co tam skřípalo v těch zápasech a i na kondičce taky.
2: Tomáš Martinec má specifický systém 5, dopředu, dozadu, je tam hodně pohybu, on hodně čerpá i z týmu v NHL. Je to znát?
1: Jo, tak když máme porady, tak samozřejmě tam pouští nějaké klipy z NHL a je to znát, protože všichni hrajeme pospolu, snažíme se tak hrát a každý musí být vepředu a i vzadu, takže mi se hraje v tom systému určitě dobře, doufám, že to bude vidět tak extralize.
2: Pro vás nové působiště nejenom co se týče kabiny a hokejistů, ale také města a navíc máte rodinu, 2 děti. Z tohoto pohledu, jak jste spokojený?
1: Jsme moc spokojení tady a manželka tady má koně, dcera má poníka a všichni jsou spokojení, takže příroda a tohle, jezdíme tady hodně na kole a jsem rád, že jsme tady.
2: Když říkáte manželka má koně, znamená to, že má přímo ona svého koně?
1: Má svého koně, ona skáče parkour, takže má tady v Hrobicích teďkom svého koně a už byla tady v Hradci na závodech, jsme byli v Německu, takže je spokojená taky.
2: No ještě, že jste nemířili trošku víc na jich, protože tam to město plné koní je na dohled a je to velký rival Hradce.
1: To je pravda, no, ale to jako já jsem rád, že jsem v Hradci. Určitě nic bych neměnil.
2: Manželka tedy vytížena, má své zájmy, takže z vás je kolikrát tatínek na plný úvazek.
1: Dcera vlastně tam je s ní s manželkou, takže mi zbyde malý, tak když třeba jdu spát po obědě, tak jde se mnou malý a potom s ním už jsem jakoby a jedeme třeba taky na koně se projít a tohle. Jsem rád, že tady je taková možnost.
2: Podporujete se navzájem, chodí manželka na hokej a vy třeba se podívat na parkour.
1: Manželka chodí pořád na hokej, akorát s malým teďkom už toho moc nevidí a když jadu na koně, tak malý taky utíká. Tak samozřejmě jsme se podporovali vždycky.
2: A co vy a kůň, už jste seděl v sedle?
1: Seděl jsem v sedle, ale to bylo tak 5 roků zpátky, už se mají klusal, cválal všechno, ale on se trošku splašil a od té doby mám strach a nemůžu si to dovolit, abych se zranil na koni jako a potom už nebyli by asi rádi tady.
2: Myslím si, že by ani trenér nedoporučoval, abyste si dal nějaký cval na koni.
1: Přesně tak, určitě ne, no, to asi žádný trenér by nedoporučil a určitě to není úplně bezpečný sport, ale on na to miluje a strach z toho nemá.
2: Říká hokejový útočník Hradce Králové Patrik Zdráhal během přípravy na novou extraligovou sezonu. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Lacené víno bych vám po ránu nedoporučovala. Za chvíli pro vás máme aktuální zpravodajství. Blíží se 7. hodina. No a dozvíte se, kolik procent Čechů plánuje letos podzimní dovolenou s Alenou Brantovou.

0: máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Mezi Doudlebami nad Orlicí a Rokytnici v Orlických horách nejezdí kvůli výluce vlaky. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí, to je víc než loni. České basketbalistky na úvod světového šampionátu podlehly Italkám a sobota bude zamračená a deštivá s teplotami nejvýš 23 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Cestující mezi stanicemi Doudleby nad Orlicí a Rokytnice v Orlických horách se dnes musí připravit na komplikace. Kvůli oslavám 120 let výročí tratě v úseku nepojedou od 9 hodin a 50 minut do 17 hodin pravidelné spoje. Dopravce zajistil v této době náhradní autobusovou dopravu.
3: Náhradní spoje jezdí podle výlukového jízdního řádu. Cestující musí počítat s tím, že autobusy můžou stavět na jiných místech, než jsou zvyklí. Například v Pěčíně staví náhradní doprava na zastávkách Pěčín Odbočka a Pěčín u Slavíkových. V Rybné nad Zdobněcí na zastávce u Stezky. V autobusech je omezená přeprava jízdních kol, před kterými mají přednost kočárky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místních otroků s pražskou Spartou v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí větší počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby, jak potvrdila mluvčí policie Andrea Muzikantová. Utkání na Malšovickém stadionu začne zítra v 18 hodin. Řidiči se musí připravit na možné dopravní komplikace a kolony. Dopravu u stadionu omezuje rekonstrukce Malšovického mostu přes Orlici, kde je kyvadlový provoz. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury CzechTourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury CzechTourism Tereza Hofmanová.
4: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
1: Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jenom 31% Čechů. Sport. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli se ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí s obhájkyněmi titulu Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále. Další dva týmy čeká kvalifikace o postup mezi nejlepších 8.
2: Počasí.
1: Čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat a zároveň bude částečně mraků ubývat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 12 až 15. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S komplikacemi počítejte na silnici 308 u obce Libřice na Hradecku. Převrátilo se tam osobní auto. Na místě jsou hasiči i záchranáři. S opatrností tam projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré sobotní ráno, jsou 7:04. Pokud jste právě vstali, vítejte do nového dne. Pokud vás nic pod vyhřáté peřiny nevyhání, klidně tam ještě zůstaňte. Víte, co to je syndaktylie? A pokud právě přemýšlíte, jestli ji náhodou nemáte doma ve spíži, vydržte. Po 7:00 všechno vysvětlí Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Dnes večer můžete v Nové Pace spojit divadlo se sportem. Ku podivu to neznamená, že herci budou běhat po jevišti za míčem. Pozvánku přidáme během hodiny. Prolistujeme také dnešní noviny, zahrajeme si bleskovku a budeme sledovat počasí. A máme plán i pro ty, kterým se dnes nebude chtít domů se slepicemi a rádi by nějaké noční dobrodružství. Nejdřív ale zamíříme do Křižlic, nedaleko Jilemnice. Tamní evangelická farnost nejstarší v Krkonoších dnes pořádá tradiční podletí. Velké setkání s kulturním programem, co všechno nabídne, uslyšíte už za pár minut. Hezký poslech, vstáváme s vámi. Zdraví vás Kateřina Prouzová.

0: 7 hodin 10 minut. Podletí je čas na sklonku léta, ve kterém je v evangelických křižlicích nad Jilemnicí vždy připravené setkávání s hudbou, písněmi, slovem i lidmi. Tento malý krkonošský festival se koná právě dnes a odpoledne a večer nabídne divadlo pro děti, koncerty, dobročinný bazárek i spoustu dobrot.
1: Evangelický kostel v Křižlicích. Vždycky v létě se koná festival tradice alternativy a skutečně tradice už to je. Vedle sebe zní písně klecmerské, evangelické a jazz a beat třeba.
2: Syrská muzika, černošská muzika. Za ty roky toho tady bylo už hodně. A křižlické podletí, završení těch letních koncertů, takový minifestival na část soboty, popoledni do večera. To není jenom muzika, ale taky možnost posedět, občerstvit se.
1: Farář Jiří Weinfurter, dá to dost práce organizovat takový festival. Vám by mohlo stačit, že tady je silná evangelická obec, která žije svým životem?
2: Sbor, církev, kostel, tady nemůže být jenom pro relativně malý hlouček lidí, kteří chodí na bohoslužby, ale vůbec celá církev má být místem otevřeným pro lidi všeho možného vyznání a postojů a životních situací. Má být příležitostí k různým druhům setkání.
1: V minulých letech šel Vítěžek festivalu na opravu střechy toho kouzelného bílého křižlického kostelíka. Letos křižličtí věnují veškerý výnos projektu Dítě nad vodou střediska diakonie ve Vrchlabí. A co tedy připravili na dnešní odpoledne křižlického podletí? Kapelu Veřejně nepřístupná vodní plocha, trio kontrabas, bicí a klavír, world music, jazz, inspirace v českém a moravském folkloru i třeba v hudbě Blízkého východu, všechno zabaleno v klasickém jazzovém tvaru, kytaristku a písničkářku Markétku Hejdovou, recital Jiřího Šmicra i vystoupení Barbory Kodetové, no a pro děti Noskovic, Roprachtické rodinné divadlo.
3: Milena Nosková
4: a Bára Řeháková.
1: Matka a dcera.
3: Ono je to tak zhruba 5 let, kdy se přemýšlelo, co uděláme s loutkami, které byly na obecním úřadě v dezolátním stavu, tak ženy z vesnice začaly šít nové šatičky, oponu, truhláři spravili jevišťátko, kulisy a začalo se hrát.
1: Jsou to krásné marionetky, oni jsou malinké a co je jedinečné, hovoří v krkonošském nářečí. V tom ostatně se hrají i tu dnešní pohádku Čertův švagr. Tak tedy s pozváním do krkonošských Křižlic Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Na Bílou věž v Hradci Králové můžete vyrazit dnes i po setmění. První sobotu v měsíci se to konají mimořádné noční prohlídky. Z ochozu 72 metrů vysoké renesanční věže si tentokrát prohlédnete večerní i noční Hradec Králové. Poslední prohlídka začíná v 10 hodin večer.
1: Počasí.
0: Pokud stále ještě posloucháte déšť za okny, během dopoledne bude postupně slábnout, od severozápadu ustávat, zároveň začne ubývat oblačnosti. Teplotně nás čeká příjemná zářijová sobota 20 až 23 stupňů, na horách 12 až 15 a vítr, ten bude mírný, západní až severozápadní.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ano, pravý čas na bleskovku a dneska tady máme dokonce balíček výher, vstupenky pro celou rodinu, jen se budete muset rozdělit na skupiny, protože tady máme na 9. září dvě vstupenky na koncert známých tváří Den dobrých schudků, kdy v Náchodě od 19 hodin v Městském divadle doktora Josefa Číška vystoupí Ilona Čáková, Felix Slováček mladší, Heidi Janků, Světlana Nálepková. A k tomu dostanete ještě dvě vstupenky na domácí fotbalové utkání FC Hradec Králové s FC Viktoria Plzeň, které se koná také 9. září a to od 19 hodin, takže skutečně je to velký balíček, podělíte celou rodinu. A jaká je soutěžní otázka? Dnes by oslavil 80. narozeniny Freddie Mercury. Narodil se 5. září 1946 a stal se z jednou nejvýraznějších osobností rockové historie. Z Queen vyprodával stadiony, proslul mimořádným hlasem i pódiou energií a jeho písničky zná několika generací. Freddie Mercury ale nebyl jeho rodným jménem. Narodil se jako Farrokh Bulsara a jeho životní cesta vedla přes několik zemí, než se jeho rodina usadila v Británii. Tak. A my se vás dneska ptáme, kde se Freddie Mercury narodil? Český rozhlas Hradec Králové, Kateřina Prouzová, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady je Míla z Podhůří Orlických hor.
0: Mílo, chcete možnosti, a nebo si myslíte, že to víte?
1: A to by jsem byl rád za možnosti, prosím.
0: Takže Freddie Mercury se narodil za A v Indii, za B na Zanzibaru a nebo za C v Irsku?
1: No, je to strašně těžká otázka, ale já bych zkusil Cčko.
0: Irsko byste zkusil?
1: Ano.
0: Tak to není správná odpověď. Mílo, já se s vámi rozloučím. Dáme šanci někomu dalšímu. Dobré ráno, kdo tam?
2: Dobrý den, Jaroslav.
0: Tak Jaroslave, je to na vás, abyste to rozseknul.
2: No, co kráda, Bčko.
0: Bčko, v Zanzibaru, no jo, je to tak? Takže dnešní výhra je velká. Myslím si, že Freddie Mercury by docela dvě vstupenky na fotbal bral, protože znáte určitě jeho písničku We Are The Champions. Ta se stala téměř povinnou výbavou všech sportovních vítězství. No a pro vás máme ještě k tomu fotbalu dvě vstupenky na Den dobrých skutků v Náchodě. Takže gratulujeme. Zůstaňte na telefonu. Mějte se zatím hezky. Naslyšenou. Bles.

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Střední škola řemeslná Jaroměř zmodernizovala areál truhlářských dílen. Přišlo to na 640 milionů korun. Nové dílny nabídnou kvalitnější zázemí pro praktickou výuku žáků oborů truhlář, tesař a umělecký keramik. Škola, kterou zřizuje Královéhradecký kraj, slaví tento víkend 140 let od svého vzniku. V Třebechovicích pod Orebem oficiálně otevřeli nové disk golfové hřiště na vrchu Oreb. Město ho vybudovalo jako jeden z vítězných projektů loňského participativního rozpočtu a zaplatilo za něj 370 tisíc korun. Policie pátrá po 11-letém Čurim Lukáši Paulovi z Orlicko-Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě, kde byl s rodinou. Podle policie se patrně pohybuje po městě se staršími kamarády. Chlapec je asi 150 cm vysoký, má na sobě bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě měl černou čepici s kšiltem. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotku najdete na webu policie. Celý areál hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Tenista Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál s Řekem Tsitsipasem 1-3 na sety. V New Yorku dohrála i Karolína Muchová. Postupuje naopak Linda Nosková. Čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat a zároveň bude částečně ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách jenom na 12 až 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: S nebývalou ochotou Marta Kubišová, 7 hodin 39 minut a my vám teď velmi ochotně řekneme, o čem píší dnešní noviny. Tady jsou články, které ještě dnes v éteru nezazněly.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Právo se věnuje tomu, jak se za posledních 25 let změnilo stěhování Čechů. Zatímco dříve lidé velká města opouštěli, dnes míří především do Prahy, Brna a jejich okolí. Podle dat Českého statistického úřadu se tam od přelomu století přestěhovalo přes 800 tisíc lidí. Nejde přitom jen o centra. Lidé často volí obce v jejich okolí, kde mají dostupnější bydlení a zároveň dobré spojení za prací. Hradecký deník píše o plánech na nový park Orebitu v Třebechovicích pod Orebem. Vzniknout by mohl v prostoru bývalého Churubince a navázat na diskolfové hřiště. Radnice plánuje dřevěnou kuličkodráhu se sochami Orebitu, pískoviště a hřiště na petánk. O tom, zda park příští rok skutečně vznikne, rozhodne získání dotace. Mladá fronta dnes se věnuje proměně autokempu Rozkoš v České Skalici. Nové vedení chce areálu postupně vrátit atraktivitu. Letos přibyla půjčovna kola, koloběžek, trampolína, plážový bar nebo opravená sportoviště. Příští rok by měla vzniknout nová kavárna, klubovna a minigolf. Dlouhodobě se počítá také s modernizací chatiček a řešením problémů s kvalitou vodou u hlavní nádrže. Pomoci cestovnímu ruchu má i nová necelých 20 km dlouhá cyklostezka kolem Rozkoše, která se otevřela letos na jaře. Hradecký deník píše o chystané proměně galerie Cti u koruny v Hradci Králové. Zanedbaný prostor s betonovým monumentem z doby socialismu čeká celková revitalizace. Samotná zeď s pěticípou hvězdou nezmizí. Doplní umělecká instalace nazvaná Pes ohnivýma očima, která má symbolicky hlídat její původní ideologický význam. Zredukuje se také současné parkoviště, přibudou trávníky a nová zeleň. Tolik dnešní noviny.

0: Dnes večer můžete v Nové Pace spojit divadlo se sportem. V tamním kině se od 19 hodin hraje komedie Vabank, inspirovaná skutečným příběhem lyžaře Ondřeje Banka a jeho bratra Tomáše. Představení s nadsázkou připomene jejich cestu světem alpského lyžování a po něm bude následovat také beseda s oběma bratry Bankovými.
1: Počasí.
0: Ráno patří deště, odpoledne už bude počasí jiné. Srážky během dopoledne od severozápadu postupně ustanou a oblačnosti částečně ubude. Teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů, na horách na 12 až 15, napršet by mělo většinou 2 až 6 mm. Hezké ráno, je 7:45.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Nosím černý brýle.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

éteru Českého rozhlasu Hradec Králové vám zpívala zpěvačka Věra Martinová. Alena Brantová pro vás chystá aktuální zprávy, které uslyšíte v 8 hodin, kde se mimo jiné dozvíte, že letiště v Hradci Králové dnes pořádá Den otevřených dveří.

Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na

0: telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze tři exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Kvůli opravám vozovky je částečně omezená doprava na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou. Letiště v Hradci Králové pořádá den otevřených dveří. Tenistka Linda Nosková si na US Open zahraje osmifinále a dnešek bude oblačný s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravami D11 u Chlumce nad Cidlinou. Mezi 55. a 62. kilometrem tam je provoz ve dvou zúžených pruzích v obou směrech a rychlost omezená na 80. Práce potrvají měsíc, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Starou nevyhovující betonovou vrstvu nejdříve odfrézujeme v pásu směrem z Prahy. Pak důkladně vyčistíme podloží a následně začneme na betonovou dálnici pokládat asfaltový povrch. Kromě samotné dálnice zrenovujeme také sjezdy a nájezdy na mimoúrovňové křižovatce Chlumec nad Cidlinou. Obnovíme vodorovné dopravní značení a upravíme telematiku ve vozovce.
3: Na letišti v Hradci Králové pořádají den s letadly. Návštěvníci si můžou od 10 hodin zblízka prohlédnout letadla a letištní techniku, podívat se do řídící věže nebo vojenského bunkru a seznámit se s prací letištních hasičů. Součástí akce jsou i vyhlídkové lety a program pro děti. Areál zůstane pro veřejnost otevřený až do 4 hodin odpoledne. Linka MHD číslo 15 dnes kvůli akci mimořádně zajíždí až na zastávku Správči, odkud vede pěší trasa k letišti. Řidiči letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali víc než 26 100 takových přestupků. To je skoro o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
5: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
3: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení.
0: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do osmifinále. Wimbledonská šampionka ve třech setech zdolala domácí Ann Leovou. V New Yorku hrála letos podruhé proti Američance a opět se musela vyrovnat s tím, že publikum v drtivé většině podporovalo její soupeřku.
6: Nepříjemně se mi v tom hrálo. Dneska jsem si myslela, že to slyším ještě dvakrát tolik než jako normálně, takže bylo jasný, že čím je to dramatičtější, tak tím více lidí přichází a tím větší a další ten zápas chtějí mít. Nebylo to příjemný, no? Co si budem?
3: V New Yorku naopak dohráli Jiří Lehečka a Karolína Muchová.
0: Počasí.
3: Čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat a zároveň bude ubývat částečně mraků. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 12 až 15. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: S komplikacemi počítejte na silnici 308 u obce Libřice na Hradecku. Převrátilo se tam osobní auto. Na místě jsou hasiči i záchranáři, s opatrností tam projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno, ladíte sobotní vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Hodiny ukazují 4 minuty po 8 a příjemný poslech vám přeje Kateřina Prouzová. Hrajeme vám do uší, připravené jsou písničky například od Beatles, Lenky Filipové nebo Václava Neckáře. Po 8:30 dostane prostor magazín Techno. Dnes se například podíváme na operační sály a na to, jak při zákrocích pomáhají lékařům nové technologie. Rozhlasové kalendárium připomene, kdo dnes slaví svátek a také několik událostí, kvůli kterým stojí za to v kalendáři zakroužkovat právě 5. září. A protože pohled z okna nám o počasí pro zbytek soboty mnoho neřekne, například tady v Hradci Králové se teď sluníčko krásně opřelo do okna, už neprší. Zavoláme přímo meteorologům do Českého hydrometeorologického ústavu. Nejdřív ale začneme plánovat víkend, jestli vás doma nic nedrží a přemýšlíte, kam se dnes vydat, ještě po 8:45 vysypeme z rukávu naše pravidelné sobotní pozvánky. Zůstaňte s námi.
0: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Beatles, 8 hodin 11 minut, začíná první víkend v letních prázdninách, ale i ten nabízí v našem kraji rozmanitou zábavu. Pravidelný přehled pro sobotní ráno připravila redaktorka Jana Házová.
1: Největší akcí roku v Náchodě jsou podle zástupců města korunské slavnosti. Pokud máte rádi atmosféru 18. století, pak byste si korunské slavnosti neměli nechat ujít. Podrobnosti v programu doplňuje mluvčí města Nina Adlov.
2: Bohatý program poběží tentokrát po celý den na Náchodském zámku i v Podzámčí, na Masarykově náměstí a mezi oběma místy návštěvníky pohodlně sveze výletní vláček. Ve 2 odpoledne pak na zámku slavnostně přivítáme družinu vévody Korunského. Nenechte si ujít jubilejní 20. korunské slavnosti. Těšíme se na vás.
1: A z Náchoda zamíříme do Hradce Králové. V tamním kongresovém centru dnes můžete navštívit 3. ročník mezinárodní výstavy minerálů, šperku a fosílií. Na co se těšit, dodává organizátor Jaromír Čermák.
3: Přijďte se podívat na spoustu úžasných vzorků. Máme pro vás nachystány minerály z Jeseníků, Krušných hor, acházy z Podkrkonoší a minerály pegmatitu z Vysočiny. Dále potom krásné vzorky z Konga a z Maroka. Nesmí chybět nádherné fosílie, vltavíny a meteority a dále potom šperky, dekorativní předměty a různé jiné výrobky z minerálů. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Ještě doplním, že výstava je přístupná od 8:30 do 16:00 odpoledne. Dalším místem, kam vás dnes pozvu, je Jaroměř. Tam zažijete dožínkový den s vůní čerstvě upečeného chleba a slávy. Organizátoři slibují den plný regionálních chutí, řemesel, hudby a všeho, co k tradičním dožínkám patří. No a poslední dnešní pozvánka nás zavede do prostředí židovské kultury a tradic a bude se týkat zítřka. V Rychnově nad Kněžnou připravili pro návštěvníky komentované prohlídky rychnovské synagogy, přednášky o historii židovských obyvatel v Podorlicku a také speciální prohlídky pro rodiče s dětmi. Program začne v neděli ve 14:00 odpoledne. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Lenka Filipová zpívala v angličtině a my se teď podíváme na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Začalo nám to deštěm, teď nám tady svítí sluníčko, jak se to bude vyvíjet, jak to bude vypadat, to už nám řekne Jaroslav Tuček. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: No tak povídejte, jsme zvědaví.
2: Ta studená fronta už před chvilkou opustila území Královéhradeckého kraje, no a za ní v průběhu dne očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu, tím, že večer pak se vyjasní úplně. Co se týká teplot, 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rostové podmínky budou dneska velmi dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
0: Takže nás čeká krásný den, ideální na výlety. Jaká potom bude noc?
2: Noc zase bude v podstatě málo oblačná, jasno až polojasno. V Krkonoších tam může být přechodně až oblačno a výjimečně se tam může objevit nějaká přeháňka v průběhu noci. Nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů Celsia, vítr od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítřek, takový sluneční den, jasno až polojasno, s tím, že dopoledne může být přechodně až oblačno. 18 až 21 stupňů Celsia, taková budou maxima zítřejší, na horách 11 až 14 a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer potom ten vítr bude postupně slábnout.
0: Tak víkend je jako malovaný. Když byste měli nastínit nějakou prognózu na příští týden, jestli se máme připravit mikiny, deštníky, anebo naopak ještě vytáhnout plavky?
2: Začátek týdne by to mohlo být skoro na plavky. Ve středu nás bude přecházet frontální systém, studená fronta. Přední k nám v úterý bude proudit teplý vzduch, takže teploty se budou pohybovat kolem 27 stupňů v úterý. No a to by měl být nejteplejší den příštího týdne, protože za tou studenou frontou, to znamená od středy, by ty teploty se měly pohybovat mezi 18 a 22 stupňů Celsia a v průběhu dne výjimečná přeháňka nelze vyloučit.
0: Říká Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme za informace a přejeme hezký víkend. Naslyšenou.
2: Krásný víkend, naslyšenou.
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Janka.
1: Yes, we can.
2: Sobota 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na stadionu krajských hasičů v Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. Dnešek patří disciplínám na atletickém oválu. Od 8 hodin závodníci soutěží v běhu na 100 metrů s překážkami, odpoledne se utkají ve štafetách. Pro návštěvníky je připravený taky doprovodný program zaměřený na požární bezpečnost. Řidiči v Třebechovicích pod Orebem musí o víkendu počítat s dopravními komplikacemi. Kvůli Třebechovické pouti je úplně uzavřené Masarykovo náměstí a části ulic Pitrova a Československých legií. Doprava vede po vyznačených objížďkách. Uzavírka se týká i autobusů, které neobsluhují zastávky na Masarykově a Heldově náměstí. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na bahách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. Za zapálení partnerky a další činy uložil soud Jiřímu Junkovi 21 let vězení a následnou detenci. 24-letý muž se přiznal, že po několika měsíčním týrání svou přítelkyni polil benzínem a zapálil v pražském bytě. Podle znalkyň je náprava muže se sadistickými sklony téměř nemožná. Druhým dnem vrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, která je jedinou českou atletkou ve finále elitního seriálu. Čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat a zároveň bude částečně ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách jenom na 12 až 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 pozor mezi 56. a 63. kilometrem směru na Hradec Králové. Kvůli instalování dopravního značení se tam jede jenom jedním pruhem. Od pondělního rána se pak měsíc bude jezdit ve dvou zúžených pruzích omezenou rychlostí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Svět, který známe, se mění někdy nenápadně, jindy rychlostí, která bere dech. Nové technologie posouvají hranice možného. Vědci odhalují dosud nepoznané a minulost nám stále vydává svá tajemství. Vítejte u prvního zářijového Techna, magazínu o tom, co vzniká, co bylo objeveno a co může změnit naši budoucnost. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. Tady je dnešní menu. Americká NASA vyslala do vesmíru teleskop pro hledání exoplanet. Robotická pomůcka od vědců z Plzně pomáhá s rehabilitací po operaci kolena. Mezinárodní výzkum potvrdil vztah mezi rychlostí růstu a délkou života rostlin. Chirurgům z fakultní nemocnice Ostrava pomáhá při operacích zlomených očnic 3D tiskárna. Vědci z ČVUT vyvíjejí několik typů robotických vozidel pro různé účely. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Americká NASA vyslala do vesmíru teleskop Nancy Grace Romanové, který má podle úřadu na pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Vesmírnou observatoř, pojmenovanou po americké astronomce, vynesl z raketodromu Kennedyho vesmírného střediska na Floridě nosič Falcon Heavy soukromé firmy miliardáře Elona Muska SpaceX. Od zařízení se očekává, že pomůže vytvořit nový atlas vesmíru. Cílem nejméně pětileté mise je mimo jiné hledat a studovat exoplanety nebo temnou hmotu a energii. Teleskop navazuje na práci Hubbleova a Webova dalekohledu, které byly vypuštěny do vesmíru v letech 1990 a 2021. Mapovat vesmír bude zejména pomocí infračervené kamery s rozlišením 300 megapixelů a taky koronografu, který umožní astronomům sledovat planety na oběžných drahách kolem blízkých hvězd, a to bez toho, aby je tato tělesa oslňovala. Podle NASA jde o dosud nejvýkonnější koronograf, který umožní pozorovat planety až miliardkrát slabší než jejich mateřská hvězda. Novou robotickou pomůcku, která pomáhá při rehabilitaci pacientům po operaci nebo úrazu kolenního kloubu, vyvinuli vědci Západočeské univerzity v Plzni spolu s kolegy z Technické vysoké školy v německém Deggendorfu. Zařízení pomáhá s pohybem kolena, stabilizuje ho a zároveň sleduje mozkovou aktivitu pacienta. Funkční prototyp čeká na certifikaci a nyní se testuje pod dohledem zdravotníků. Správný pohyb, měření mozkové aktivity, design i výrobu na 3D tiskárně vyvinuli od základu vědci ze Západočeské univerzity. Motor, který přidali jejich němečtí kolegové, pak pomáhá s ohýbáním a natahováním kolena a umožňuje přesně nastavit rozsah pohybu. Zařízení lze přitom využít v stoje, v sedě a taky v leže. Právě možnost kontrolovaného pasivního pohybu v různých polohách byla podle řešitelů jedním z nedostatků současné rehabilitační péče. Pomalu rostoucí byliny, keře a liány se zpravidla dožívají vyššího věku než rychle rostoucí druhy. Tato souvislost platí v různých klimatických podmínkách od Arktidy po polopouště. Zjistil to mezinárodní tým vedený Botanickým ústavem Akademie věd. Vědci analyzovali víc než 3100 druhů rostlin z 5 kontinentů. Výsledky zveřejnil odborný časopis Nature Communications. Podle autorů může oteplování klimatu nepřímo ovlivňovat délku života rostlin prostřednictvím změn jejich růstu. Ekologové už dříve předpokládali, že rychle rostoucí rostliny žijí obvykle kratší dobu. Dosavadní výzkumy se ale soustředily především na stromy nebo jednotlivé skupiny rostlin. Nový výzkum podle vědců potvrzuje tento vztah u různých skupin vytrvalých rostlin a ve velmi rozdílných podmínkách prostředí.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Rychlá terénní tříkolka i šestikolový nákladní podvozek. Tak rozdílně můžou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z ČVUT. Vyvíjejí několik typů a zároveň počítají i s využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude nejvíc hodit. Natáčel Martin Srb.
2: pojede.
3: Startuje
4: tady, tady na pana profesora.
2: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
5: Už to umí, ale tady mezi lidmi.
6: Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší šestikolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem.
7: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet?
6: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
8: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. Vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
6: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Český Taros patří mezi větší a těžší.
8: Logistika, doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu dáme jako nosítka, evakuace nějakého zraněného.
6: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
9: To je levná konstrukce,
6: popisuje Karel Zimmermann.
9: My si ji postavili kompletně sami.
6: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
9: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí. Tak se nic neděje a může fungovat dál.
6: Čím ho učíte nebo co umí už?
9: Z kamerových obrázků, z podkluzů kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
6: Teď tady jede po trávě.
9: Třeba tráva typicky v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
6: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
9: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů.
6: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve čtyřech ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
8: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy.
6: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili.

0: Technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Jedna z nejtenčích kostí v těle, ve které je uložené oko, to je očnice. Chirurgové z fakultní nemocnice Ostrava je teď operují přesněji a také rychleji. Před zákrokem si totiž nechají vytisknout očnici na 3D tiskárně a na ní si vymodelují dlahu. Při samotné operaci tak nestrácejí čas. Novou metodu už využili u víc než 10 pacientů. Více zjišťovala Andrea Skalická.
2: Dostal jsem vlastně kopačku od protihráče do pravého oka a hned po zápase jsem se vydal do nemocnice, kde mi řekli, že mám zlomenou očnici.
3: Vypráví 21-letý Lukáš Barčák. Leží přitom na lůžku ve fakultní nemocnici Ostrava. Stane se dalším pacientem, u kterého lékaři využijí 3D model očnice.
2: Problém je v tom, že by mohl nastat propad toho oka třeba o 2 až 3 mm níž a já bych viděl dvojitě.
3: Očnici vyrábějí pro lékaře věci z výzkumné skupiny 3D tisku a dataminingu z vědecko-výzkumného centra Lerko při Ostravské univerzitě. Říká mi v laboratoři Tomáš Pokluda.
4: Tvoříme zdravou a i poškozenou očnici, kdy zdravou následně zrcadlíme, tvoří předlohu pro následnou operaci.
3: Při vytváření modelu 3D očnic pomáhá výzkumníkům také umělá inteligence. Očnice má tvar podobný trichtýři, musí se proto vytisknout i s podporami, ukazuje mi Vojtěch Bruchaňsky.
5: Ten model by se jednoduše zbortil. Při převisu 45 stupňů se musí vytvořit do modelu podpory.
3: Hotový model pak nařeže v dalším počítačovém programu na jednotlivé řezy. Následně už zapíná 3D tiskárnu a vkládá do ní flešku s nahranými daty. Tekutou pryskyřici, ze které 3D model vznikne, důkladně protřepe.
5: Nádoba se znovu skalibruje, ať je rovná. Automaticky se spustí tisk.
6: Tiskárna pracuje.
5: Tady jde vidět právě půdorys našeho tištěného modelu.
3: Díváme se malým okénkem dovnitř 3D tiskárny. Když se k ní o 2 hodiny později vracíme, 3D tisk očnic je u konce, říká Tomáš Pokluda.
4: Necháme modely vyčistit. Jsou to speciálním přístroji, který nazýváme vymývačka, aby jsme s ním mohli pracovat dál.
3: Na 3D modelu si pak lékaři před samotnou operací přesně vytvarují dlahu, která zlomenou očnici vystuží, vysvětluje Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
7: Pravíme si dle šířky a délky toho defektu na tu míru a necháme si vystabilizovat, aby během té operace se jenom ten defekt odhalil a zašrouboval.
3: 3D modely očnice umožňují chirurgům pracovat na sále rychleji a přesněji. K frakturám očnice dochází nejčastěji při sportu, pádech anebo rvačkách pod vlivem alkoholu.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Dvě kruhové neolitické stavby objevené v hradecké městské části Kukleny jsou archeologicky velmi cenné a měly by být zachovány pro další generace. Shodli se na tom účastníci středečního jednání v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Zástupci zúčastněných institucí podepíší do několika týdnů memorandum o společném postupu při hledání řešení. V oblasti rondelů je naplánovaná stavba silnice, za jejich zachování vznikla petice. Jednání iniciovalo muzeum. Přišli na něj zástupci města, muzea, petentů a dalších institucí. První rondel byl objevený v roce 2015, druhý pak v loni. Jsou od sebe asi 200 metrů. Ani jedno z nalezišť nebylo klasicky archeologicky prozkoumáno, chrání je vrstva ornice. Plánovaná silnice souvisí s chystaným developerským projektem Nová zelená. Řešením se jeví vedení cesty po náspu nad jedním z rondelů anebo potom přeložení trasy mimo ně. Ze scénáře Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme opět za týden. Náš pořad můžete poslouchat i zpětně na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.

čase zhaslo.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic vyhlásilo tendr na stavbu střediska údržby na D11 u Trutnova. Dnes začíná celonárodní kampaň Aktivní září. O postup do osmifinále US Open budou hrát dneska tři Češi. A sobota bude oblačná s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Ředitelství silnic a dálnic vypsalo soutěž na stavbu střediska správy a údržby dálnice D11 u Stříteže nedaleko Trutnova. Odhadovaná cena zakázky je 490 milionů korun bez DPH. Součástí střediska bude i objekt policie. Dálniční silničáři budou ze střediska u Stříteže udržovat právě budované úseky D11 od Jaroměře přes Trutnov na státní hranici s Polskem. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou má nový vůz pro osobní asistenci. Pečovatelkám bude sloužit hlavně k přepravě klientů na vozíku. Automobil charita pořídila z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky a zaplatila za něj 300 tisíc korun. Auto bude vyjíždět ze střediska v Solnici, říká ředitel oblastní charity Jiří Janeček.
2: Služby terénního programu v Solnici nemohly poskytovat činnost doprovod autem z důvodu, že jsme nebyli schopni převážet i mobilní osoby na vozíku. Zatímco teď naše nové vozidlo má vzadu rampu a umožňuje nám vozíčkáře tak bezpečně přepravovat.
0: Ve Strakově akademii v Praze dnes startuje kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí. Kampaň je letos po čtvrté. Podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala i od Světové zdravotnické organizace. Dnešní program u sídla vlády v Praze nabídne třeba společné lekce jógy nebo třeba spinningu, říká Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
3: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, pro dospělé i pro seniory do dlouhodobých aktivit.
0: Organizace, které se do kampaně chtějí zapojit a rádi by uspořádali sportovní akci, se můžou ke kampani přidávat na webu aktivnicesko.cz.
1: Sport.
0: O postup do osmifinále dnes na tenisovém US Open zabojují Nikola Bartuňková, Jakub Menšík a Marie Bousková. Soupeřkou Bouskové bude šampionka letošního Roland Garros Andrejevová. Menšíka čeká duel s Američanem Tienem a Bousková se utká s Polkou Švjontekovou.
1: Počasí.
0: Čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat a zároveň bude částečně ubývat mraků. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 12 až 15. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obděnická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z římskokatolické církve a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východočeského Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Aneška Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnoceně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přisluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v římskokatolické církvi a je mi v ní dobře, je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie. A to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost a bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký, za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
7: laskavá náruč
6: i zběsilý hled.

0: magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
1: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
2: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
3: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později, někteří naopak v tom vyrůstali. A z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
2: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
3: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky. Pak jsem viděla ty archeologické vykopávky a dneska je tady uválená hlína, tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to skoro beton a je to pořád jenom hlína. Takže je to hrozně zvláštní prostor, který v sobě nese všechny ty rány, které na něm byly způsobeny, a na zároveň tu paměť toho místa, kde se lidi scházeli a potkávali.
2: V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
3: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na místo, kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
4: Zeleninový vývar, cibule, mrkev, celer, petržel. Tak mě to naučila moje máma a moji mámu zase její máma.
3: Jako je prostě práce domácí nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
5: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě, dokážou prorůst domy, roztrhat skálu.
2: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
6: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a něco všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
2: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před 2 lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední 2 roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinové rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětské dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už i přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice, obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšenýho, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalé materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaký důležitý věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: Je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mně se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: Zpěva na stově věci jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se vydáváme do česko-polského příhraničí v Královéhradeckém kraji. Tady najdeme řadu zajímavých poutních míst. Ještě dnes se vzájemně setkávají věřící z české i polské strany a navštěvují se. Silný duchovní odkaz je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na česko-polském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudecká, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu. To je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nissenhoferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těch kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovou kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném Kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době ne trávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrecht, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Nový školní rok nepřináší nové příležitosti ke vzdělání jen dětem. Rozšiřovat obzory si mohou začít i dospělí. A to například díky speciálním kurzům, které pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Noemi Fingerlandová natáčela s lektorkou kurzu Kateřinou Vébrovou.
1: Základy judaismu jsou opravdu úplně základní kurz, určený buď pro zájemce o konverzi k judaismu.
2: Říká lektorka kurzu Kateřina Vébrová a dodává, že ale kurz ani zdaleka není jen pro konvertity.
1: Většina účastníků je tam čistě ze zájmu, buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
2: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství, přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
1: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
2: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradičně je jidiš klub.
1: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka. Byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu, děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně, takže to má opravdu široký záběr.
2: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
1: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuju na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxii.
2: V čem se tedy liší třeba sňatek?
1: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
2: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
1: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit pětkrát týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní, je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
2: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi 50. výročí jejich svatby a pár chvil na to budu oddávat mladou dvojici do manželství vstupující. Dvě různá místa, dvě různé dvojice, 50 let časového rozdílu. A tak se přímo nabízí pouvažovat nad tématem čas. Stojíme na prahu nového školního roku. Lonští páťáci přešli na druhý stupeň základní školy, lonští deváťáci na školy střední a maturanti nastoupili do práce nebo pokračují na třetím stupni na škole vysoké. Čas běží dál a dál a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnesl čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v něm se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je při síle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Mezi Doudlebami nad Orlicí a Rokytnicí v Orlických horách nejezdí kvůli výluce vlaky. Vězeňská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. České basketbalistky na úvod světového šampionátu podlehly Italkám a dnešek bude oblačný s přeháňkami a teplotami nejvýš 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Cestující mezi

0: stanicemi Doudleby nad Orlicí a Rokytnice v Orlických horách se dnes musí připravit na komplikace. Kvůli oslavám 120 let výročí tratě v úseku nejezdí od 9 hodin 50 minut do 17 hodin pravidelné spoje. Dopravce zajistil v tento čas náhradní autobusovou dopravu.
1: Náhradní spoje jezdí podle výlukového jízdního řádu. Cestující musí počítat s tím, že autobusy můžou stavět na jiných místech, než jsou zvyklí. Například v Pěčíně staví náhradní doprava na zastávkách Pěčín Odbočka a Pěčín u Slavíkových. V Rybné nad Zdobnicí na zastávce u Stezky. V autobusech je omezená přeprava jízdních kol, před kterými mají přednost kočárky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Na stadionu krajských hasičů v Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. Dnešek patří disciplínám na atletickém oválu. Od 8 hodin ráno závodníci soutěží v běhu na 100 metrů s překážkami, odpoledne se utkají ve štafetách. Pro návštěvníky je připravený taky doprovodný program zaměřený na požární bezpečnost. Na místě bude taky mobilní náborové centrum registru dárců krvetvorných buněk. České věznice chtějí lépe připravovat vězně na návrat do společnosti a podpořit jejich pracovní návyky. V současnosti je zaměstnaných přes 60% práceschopných lidí za mřížemi. Zájem mají i další. Vězeňská služba ale zatím nedokáže nabídnout víc pracovních příležitostí. Do 3 let mají proto přímo v areálech věznic vyrůst 2 až 3 výrobní haly. Sport. České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločase sice vedly, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdily roli favoritek. Proč se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně s 21 body Julie Pospíšilová?
2: Na to budeme vzpomínat dobrým i zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo. Naopak právě Italkám, tak to vypadalo, že jim ta síla trošku přichází zpátky.
0: Po volném dnu čeká české basketbalistky nedělní zápas s Čínou, který začne ve 14:30. Počasí. Čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat a zároveň bude částečně ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 12 až 15. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 se pozor mezi 56. a 63. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Kvůli instalování dopravního značení se tam jede jenom jedním pruhem. Od pondělního rána se pak měsíc bude jezdit ve 2 zúžených pruzích omezenou rychlostí.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte prosím vás pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
3: No dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte prosím vás sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký věcovičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list, netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomořský, takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy, bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě, mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, že se tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvést úplně pryč nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší kočinka se jmenuje,
3: kočinka,
2: pochází
3: hezké.
2: Z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: To vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomile a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou jsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to, tak jak to je?
2: Tak chytrý tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco tam ještě jo, ale pokud je to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo či tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem je přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta taková něktáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý demontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou. V Trutnově otevřou kroužek pro mladé strážníky. V Bruselu vyvrcholí atletická diamantová liga. A dnešek bude oblačný s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Alena Brantová. Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou 7 kilometrů D11 u Chlumce nad Cidlinou. Mezi 55. a 62. kilometrem dálnice vymění dělníci vozovku v obou pruzích ve směru do Prahy i do Hradce. Práce za 125 milionů korun bez DPH potrvají měsíc. Po zmíněném úseku D11 se jezdí už 20 let. Po dobu opravy bude vozovka zúžená a řidiči po ní budou jezdit v jednom pásu v režimu 2+2 s rychlostí omezenou na 80. Městská policie v Trutnově ve spolupráci se střediskem volného času připravili kroužek Mladý strážník. Je vhodný pro děti od 8 do 11 let. Preventisté je budou seznamovat s první pomocí, pravidly dopravy a vezmou děti i do terénu, aby se učili, co vše tato profese obnáší, popisuje chystaný program velitel strážníků Radek Svoboda.
4: Pro nás to znamená i taková částečná výchova nových strážníků do budoucna. Děti v kroužku se seznámí s činnosti nejenom městské policie,

0: ale i s činností ostatních složek v integrovaném záchranném systému.
1: Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová. Sport. Atletku Lourdes Glory Manuel čeká jako jedinou Češku v finále Diamantové ligy. V sobotu večer se představí v závodě na 400 metrů, ve kterém je v průběžném hodnocení série třetí.
2: Obrovská výzva, vzhledem tomu, že je to nový závod pro mě a ta konkurence je neskutečná, ale těším se na to a vzhledem tomu, že už to bude můj předposlední závod, tak samozřejmě bych se nejraději přiblížila ke svému osobnímu rekordu. Počasí.
1: Čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat a zároveň bude částečně ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 12 až 15. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
4: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu i z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes už na vás čekám. Abychom si společně připravili oběd a co to bude, cukety plněné krutým masem. Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle, což doufám řeknete i dnes. Vybírali jsme pečlivě, abyste si nejen pochutnali, ale abyste měli i brzy hotovo, protože i dnes se koná ve východních Čechách spousta akcí a bylo by škoda je nestihnout. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Cukety plněné krutím masem budeme dnes podávat suroviny, které byste měli mít po ruce. Není jich mnoho. 400 gramů mletého krutího masa, 4 mladé cukety, 1 větší cibuli, česnek, rajčatový protlak, provencalské byliny, sladkou mletou papriku, strouhaný sýr, olivový olej, sůl a pepř. Tak to jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Cuketovou polévku, cuketovou roládu, pomazánku i nákyp. Povíme si, jak se dělá risotto z červené pšenice a upečeme si broskvový koláč. A tohle všechno bychom měli stihnout. No a k tomu všemu budeme i hezky hrát.

0: Recept pro dnešní den.
1: Cukety plněné krutým masem, to je recept pro dnešní den, jak na to plech vyložíme pečícím papírem. Troubu včas předehřejeme na 180 stupňů. Cukety podélně rozkrojíme, osolíme, opepříme, lehce potřeme olejem, rozložíme na připravený plech a pečeme při 180 stupních asi tak 15 minut. Cibuli oloupeme a nakrájíme na drobno. Česnek taky oloupeme a nakrájíme na plátky. A sýr nastrouháme. V pánvi na rozpáleném oleji orestujeme cibuli do sklovita. Přidáme česnek, mleté maso a chvíli opékáme. Až zhrudkovatí, tak přidáme protlak, provencalské byliny, sladkou papriku a asi polovinu toho sýra nastrouhaného. No a touto směsí naplníme předpečené cukety, posypeme zbylým sýrem a ještě je asi 10 minut zapečeme.

0: Dnes budeme podávat cukety plněné krutím masem. Jak už jsem v úvodu říkala, z cuket můžeme vykouzlit spoustu dobrot. Já vždycky říkám, že já mám ráda cuketové zelí, které mi chutná víc než to kedlubnové. Překvapením pro mne byla i cuketová pomazánka. To si uděláme tak, že cuketu omyjeme a nastrouháme najemno. Usolíme a necháme chvíli odstát. Na pánvi osmahneme nadrobno nakrájenou papriku a dusíme. Z cukety vymačkáme vodu, dáme na pánev k cibuli a paprice, prolisujeme česnek, přidáme ho a přidáme i koření podle chuti. Chvíli smažíme a na závěr přidáme tavený sýr. Promícháme, odstavíme, no a po vychladnutí podáváme. Přidat můžete samozřejmě do té pomazánky i šunku, nebo někdo dává nastrouhanou mrkev, ale já to dělala tak a stačilo to. Tak to byla pomazánka a věřím, že ta by chutnala i šéf kuchaři Petru Stupkovi, který má cuketu rád a často z ní dělá i polévku. No a o recept i dobrou radu se s námi nedávno podělil. A neuděláme chybu, když si to teď zopakujeme.
1: Taková cuketová polévka, aby byla pěkně krémová, já ji zahušťuji předem uvařenými nastrouhanými bramborami, abych tam nedával vůbec mouku, a ta brambora, když potom vezmete tyčový mixer a jako rozmixujete to, tak ta brambora vám to krásně zahustí, takovouhle polévku. Ale já do té cuketové polévky dávám rád i mrkev, celer, petržel, klidně tu kořenovou zeleninu a cibulku, kdy udělám na začátku takovýhle jakoby zeleninový základek, ale jenom ze strouhané zeleniny a překrájené cibule, aby se to osmahlo, aby to zavonělo. A pak spoustu samozřejmě té cukety, všechno to nechám osmahnout, odusit, zaliju to potom mlékem, anebo tedy vodou, nebo máte-li vývarem, budiš. No a nakonec všechno zahustím tedy. Ono to je zahuštěno už samotou cuketou a tou zeleninou, ale ta brambora to krásně uhladí, takže máte opravdu potom takovou hladoučkou cuketovou, abych byl přesný, polévku.

0: Cukety plněné krutím masem, to je recept pro dnešní den. Zopakuji, jak na to. Plech vyložíme pečícím papírem, troubu předehřejeme na 180 stupňů, cukety podélně rozkrojíme, osolíme, opepříme, lehce potřeme olejem, dáme na ten připravený plech a pečeme asi tak 15 minut. Cibuli oloupeme a nakrájíme na drobno, česnek taky pochopitelně oloupeme a nakrájíme na plátky, sýr si nastrouháme. V pánvi na rozpáleném oleji orestujeme hezky cibuli, přidáme česnek, mleté maso a chvíli opékáme. Jde o to, aby tak pěkně zhrudkovatilo. Pak už přidáme protlak, provencálské byliny, sladkou papriku a asi tak tu polovinu nastrouhaného sýra. Touto směsí naplníme předpečené cukety, posypeme zbylým sýrem a ještě asi tak 10 minut zapékáme. Tak to je tedy recept pro dnešní den a pokud máte cuket víc, mohl by se vám hodit i recept, který nám před časem poslal pan Václav na cuketovou nádivku. Vyzkoušeli jsme, byla výborná, tak já vám to teď zopakuji. Potřebujeme 2 menší cukety, 4 brambory, 2 velké cibule, 300 gramů slaniny, 150 gramů strouhaného sýra, 4 vajíčka, 200 gramů hrubé mouky, 6 lžic oleje, kypřící prášek, máslo a strouhanku na formu. Pak ještě samozřejmě sůl, pepř a může být prý i trošku majoránky. Jak na to, cuketu a brambory nastrouháme do větší mísy. Přidáme na kostičky pokrájenou cibuli se slaninou, sýr, žloutky, mouku a ostatní suroviny. Řádně promícháme a nakonec vmícháme opatrně sníh z bílků. Připravené těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy a v troubě upečeme do zlatova. Můžeme podávat teplé i studené se zeleninovým salátem. Tak to byl tip od pana Václava, který nám poslal před časem. No a přidáme ještě jeden od paní Taťány Řehákové, která Jitce Slezákové poradila, že cuketou může zahustit třeba i gulášovou omáčku. To byla tedy rada. Ale přidala i recept na roládu, která chutná všem, kteří nejsou na sladké.
1: Vždycky jsem inspirovaná něčím, takže tento recept dělala kamarádka z cukety, udělala roládu a měla vevnitř sýr a měla tam šunku a prostě bylo to takový kvínu. Tak jsem si říkala, no co z toho udělat jako takovou, jakoby buchtu, že jo, takovou roládu slanou. Takže jsem dala 5 vajec, rozdělila jsem je na bílky a na žloutky, trošku jsem osolila bílky, vyšlehala jsem je a do těch 5 vajec jsem přidala 5 deka mandlové mouky. No v podstatě to je všechno a na plech jsem kladla vlastně na pečící papír, jsem nakladla na loupanou cuketu.
2: Na proužky nějak nakrájenou?
1: Na škrabkou.
2: Ano.
1: No a nechala jsem to zavadnout v troubě a na to jsem nalila tady to těsto. Do těsta ještě jsem přidala sýr, aby to hezky drželo pohromadě strouhaný a pak, když jsem stáčela, tak jsem přidala uzeného lososa z čerstvého chovu, z čistého chovu a posypala jsem to sýrem, aby to pěkně drželo pohromadě a tu roládu jsem zarolovala. Chutnalo to fantasticky, bylo to výborný a
2: To může být jako samostatné jídlo úplně klidně, přesně nejen tak, jako příloha.
1: Přesně tak.
2: Tak jo, jak jste říkala, škrabkou uděláme takové pláty z té cukety, položíme na plech, na to dáme vyšlehaná vajíčka, bílky zvlášť, sníh do toho moučku, z mandlí jste říkala a sýr nastrouhaný.
1: Ano.
2: Tak.
1: Ale tu cuketu nejprve necháme zavadnout, aby nebyla mokrá. Mm-hmm. Takže to necháme tak 5 minut předtím v troubě. A potom na to nalejeme tohle těsto, jako kdyby jsme dělali bublaninu.
2: Ano.
1: Takže těstičko uděláme, nalejeme to na to a srolujeme hned, když to vyndáme z trouby, tak rolujeme do rolády a prosypeme tím sýrem, nebo můžeme tam přidat i toho lososa, aby nám to pěkně drželo pohromadě. Když je to horký, tak se to rozpustí.
2: Já myslím, že jsme pochopili. Asi 15 minut zase v té troubě.
1: 15 minut na 220 stupňů jsem pekla.

0: Dnes budeme podávat cukety plněné krutým masem, ale co zítra? Už to víte? Váháte ještě? No tak třeba se vám bude hodit náš tip, abych byla přesná, tip Miroslava Pošíka, který nám nedávno nabídnul pstruha. A byla to dobrota. Tedy, co to bylo přesně?
1: Děláme filátko ze pstruha na másle s risotkem z červené pšenice.
2: A to už teď znejistí posluchače, řekne si, červená pšenice, to existuje, nebo si to nějak barvíte?
1: Existuje to, červená pšenice velmi dobře klíčí a vypadá velmi hezky v salátech, ale my ji děláme na tepelnou úpravu.
2: To znamená, že suroviny, které na to potřebujeme, v podstatě všechny si můžeme pořídit, všechny jsou dostupné, včetně té pšenice, to jsem právě já chtěla vědět. Filátka z pstruha, tak a to teď řeknu rovnou, na to musíme mít speciální nůž a taky to trošku umět.
1: Ty filátka se dají samozřejmě i koupit, což si myslím, že pro konečního spotřebitele je jednodušší, ale my si je samozřejmě tady umíme vyfiletovat z čerstvých pstruhů.
2: Suroviny máme všechny před sebou a čím začneme?
1: Začneme tím risotem z té červené pšenice. Tady na rozpálenou pánvičku s přepuštěným máslem si nasypeme takhle cibulku, najemno na kostičky nakrájenou mrkev a celer a restujeme to jenom do sklovata, aby to zesklovatilo. Takhle.
2: Říkala jste mrkev a celer, ne petržel, ne veškerou kořenovou zeleninu.
1: Může být i petržel samozřejmě. Teď na tu pánvičku přidáme namočenou červenou pšenici, kterou krátce zarestujeme takhle a takhle ji podlejeme zeleninovým vývarem.
2: To jste si připravili předem, takže to máme všechno po ruce. A to se vás zeptám, třeba když děláme rýži, tak děláme jako 1:2, to znamená hrníček rýže, 2 hrníčky tekutiny. U té pšenice taky si to máme nějak takhle odměřit?
1: Vůbec ne, to se nedělá nikde v troubě, to se dělá na plynu tady a vlastně to opakovaně podléváme, aby se nám to nepřipalovalo. Vždycky si nám vypaří trošku ta tekutina, tak to znovu podlejeme a pomalu to vaříme a díky tomu pomalému vaření se nám uvolňuje škrob, který nám to vlastně trošku zahušťuje. To risotto.
2: Takže to bude krásně takové to trošku mazlavější.
1: Mazlavější, přesně tak. A na závěr do tohohle risotta, když už je ta pšenice taková jakoby měkká, zamícháme vychladlé máslo, dochutíme solí a to máslo nám právě způsobí, že vlastně je to takový to mazlavý risotto.
2: Jak se dělá to risotto, tak to jste nám teď řekl. My vidíme sice tu přípravu, ale vy jste přece jenom pro jistotu už připravil tady. Ale ta filátka, ta jsou vlastně za 2 minutky, ta stihneme udělat krásně.
1: Takže vlastně osušíme utěrkou, nasolíme a opepříme. Tady máme rozpálenou pánvičku, vložíme na to přepuštěné máslo a ty filátka tam takhle vložíme kůží dolů a hodně opékáme, aby se ta kůže hodně vypekla do křupava a maso zůstalo šťavnaté. To filátko vidíte, že je tak tenké, že se ani v podstatě nemusí obracet a rovnou můžete servírovat na talíř.
2: Víte, co by mě zajímalo? Přepuštěné máslo, my se stále vracíme do kuchyně našich předků, protože používali. Děláte si ho tady sami?
1: Děláme si ho sami samozřejmě, ale dá se i koupit.

0: Cukety plněné krutím masem, to je recept pro dnešní den. Do třetice všeho dobrého zopakuji. Plech vyložíme pečícím papírem, troubu včas předehřejeme na 180 stupňů, cukety. Podélně rozkrojíme, osolíme, opepříme, lehce potřeme olejem, rozložíme na připravený plech a pečeme při 180 stupních asi tak těch 15 minut. Cibuli oloupeme, nakrájíme na drobno, česnek oloupeme, nakrájíme na plátky, sýr nastrouháme. V pánvi na rozpáleném oleji orestujeme cibuli, přidáme česnek, mleté maso a chvíli to maso opékáme. Jde nám o to, aby to maso hezky zhrudkovatělo. Pak přidáme protlak, provencalské byliny, sladkou papriku a asi polovinu nastrouhaného sýra. No a touhle směsí naplníme ty předpečené cukety, posypeme zbylým sýrem a ještě tak 10 minut zapékáme. Tak to byl recept pro dnešní den. A na čem si pochutnáme teď? Teď by to chtělo něco na odpoledne ke kávě. A pro recept si dojdeme za Jaroslavem Hořením a etnografkou Vladimírou Jakoubějovou. A budeme s nimi nahlížet do kuchařských knížek našich babiček. A možná budete překvapení, protože už před lety bylo u nás dostupné lecos z dovozu, a to třeba i broskve.
1: V našem vyprávění o tom, z čeho a jak dříve připravovali hospodyně na vesnici i ve městě dobroty, které předkládali svým blízkým, si dnes něco povíme o broskvích.
2: Ovoci, které se donedávna v našem kraji moc nepěstovalo. Dnes stromy obsypané lahodnými šťavnatými plody najdeme v zahradách i v našich končinách, ale v dobách našich babiček se pro ně chodilo na trh, kam je dodávali sadaři z Moravy.
1: První broskve se začaly pěstovat už před více než 4000 lety v Číně, odkud se díky obchodním cestám a hedvábné stezce dostali nejprve do Perzie, podle které získali i své latinské pojmenování Prunus persica, takzvaná perská jablka. Následně pak i dál na západ. Do Evropy je přivezli Římané, kteří je už v prvním století před naším letopočtem začali pěstovat na území dnešní Itálie. Odtud se broskve postupně rozšířily do celé Evropy, kde se je lidé naučili nejen konzumovat, ale taky šlechtit a roubovat. Do klášterních sadů v Čechách a hlavně na Moravě se dostali už ve středověku. Nicméně ve větším množství se u nás začaly vysazovat až v průběhu 20. století. Do té doby se k nám dovážely z Maďarska nebo z Itálie. Recepty na jejich využití v kuchyni se v českých kuchařských knihách objevily už v polovině 19. století. Uvádí je Hansgirková nebo sestry Kresbachovy. Na vesnici se začaly konzumovat o něco později. Nejčastěji se z nich připravovaly marmelády a džemy, nebo se s nimi pekly koláče a bublaniny. Pokud byla úroda bohatší, končila část plodů v pálenici, jako vonavá broskvovice. V lidovém prostředí se připisovala broskvím také léčivá síla. Babky kořenářky je doporučovaly pojídat při zácpě a zažívacích potížích, na podporu trávení, na nemoci srdce a cév i při horečkách. Rozmačkanou dužninu také ženy používaly jako domácí prostředek pro krásu. Odtud patrně pochází i známé úsloví o tvářičkách jako broskvičky.
2: To můžeme zkusit. A nebo si třeba upéct s broskvemi koláč. Podle receptu sester Kresbachových z knihy Domácí cukrářství z roku 1910. Koláč broskvový.
1: Utři pilně 8 deka másla z 8 žloutky, 8 deka cukru a 20 deka mouky, vyplň touto hmotou velkou vymazanou dortovou formu a pec si 10 minut. Pak polož na koláč tento otřené na půlky rozkrájené broskve rovnou stranou dolů a potři broskve tuhým oslazeným sněhem ze třech bílků a pec koláč ještě 10 až 15 minut při mírném ohni.

0: Pomalu se blíží 12. hodina a my budeme podávat oběd. Cukety plněné krutým masem. Pokud jste začali vařit ve stejném čase jako my, budete mít hotovo, budete už za chvíli podávat, tak ještě rychle si poznamenejte suroviny na příští týden. To potěšíme vás, kteří jste na sladké, protože si uděláme žemlovku. Žemlovku s ovocem a zapečeným sněhem, takže to bude nejen chutnat, ale i krásně vypadat. Co budete potřebovat? 400 ml mléka, jedno balení toustového chleba, 3 vejce, 500 gramů měkkého tvarohu, pak ještě 2 žloutky, 200 gramů cukru moučka, sáček vanilkového cukru, 400 gramů drobného ovoce, podle toho, co budete mít, je toho poměrně hodně, 50 gramů másla a sůl. Takže 400 ml mléka, balení toustového chleba, 3 vejce, 500 gramů měkkého tvarohu, pak ještě 2 žloutky, 200 gramů cukru moučka, sáček vanilkového cukru, drobné ovoce, asi tak 400 gramů, 50 gramů másla a sůl. Tak kontrola. Mléko, toustový chléb, vajíčka, měkký tvaroh, pak ještě 2 žloutky, cukr moučka, vanilkový cukr, ovoce drobné, máslo a sůl. To všechno jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi, no a pokud jste na sladké, tak věřím, že si pochutnáte. Budeme dělat žemlovku s ovocem a zapečeným sněhem. Takže uvařeno máme, suroviny známe. Co zbývá od Zdeny Kabourkové na závěr, jako vždy přání samozřejmě, tak tedy užijte si tu sobotu, dobrou chuť a mějte se hezky.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1900.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Řeky a potoky v našem regionu mají nedostatek vody. Lidé podle policie častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Tenistka Linda Nosková si zahraje osmifinále US Open. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne. Hladiny vodních toků v Česku zůstávají i nadále pod průměrem. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu mají průtoky převážně setrvalou tendenci. Mírně přibylo míst, kde hladina klesla pod úroveň hydrologického sucha. Platí to i v našem kraji.
2: Průtoky na většině sledovaných profilů v regionu nedosahují ani poloviny dlouhodobých srpnových normálů. Jen pár centimetrů nad hranicí znamenající sucho je například Labe ve Špindlerově Mlýně, Stěnava v Meziměstí nebo Orlice v Týništi nad Orlicí. Hydrologové navíc upozorňují, že velmi nízká zůstává také hladina podzemních vod a vydatnost pramenů. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Lidé častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali víc než 26 tisíc takových přestupků. Téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policejní mluvčí Hany Křížové dlouhodobý.
3: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
1: Železniční trať mezi Doudleby nad Orlicí, Vamberkem a Rokytnicí v Orlických horách slaví 120 let. V Rokytnici je do 16 hodin připravený program v Železničním muzeu. Prohlédnout si tam můžeme mimo jiné železniční stroje.
4: Výročí připomenou také nostalgické jízdy. Parní lokomotiva Rosnička vozí cestující mezi Rokytnicí

0: a Doudliby nad Orlicí a zájemci si můžou svést i osobní drezínou Varšava. Na trať vyrazí také několik zvláštních spojů RegioFox. V železničním muzeu si pak návštěvníci můžou prohlédnout historická vozidla a dozvědět se víc o trati, která už 120 let vede z podhůří Orlických hor přes Vamberk do Rokytnice. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Liovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. Počasí. Odpoledne bude na východě Čech oblačno až polojasno, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Vítr mírný západní až severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové. Pohybuje se tam těžká technika, pokračuje tam stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásnou sobotu všem, už od mikrofonu přeje i Pavla Kindernajová. Ať už právě obědváte, jedete v autě nebo odpočíváte, věřím, že vám následující minuty zpříjemní den. Žijeme ve světě, který je plný ruchu, spěchu a neustálého přívalu informací a právě hudba má tu úžasnou schopnost nás tak trochu bezelstně zastavit a postavit před hotovou věc. Neptá se, co zrovna prožíváte, jaký jste měli den, ani na co myslíte, jednoduše vás obejme a nechá na sebe působit. Takže dokáže nás povzbudit, dodat energii, ale občas nutí i zamyslet se nebo rozdmíchat emoce. My v rozhlase si moc přejeme, aby vám naše polední písničky přinesly hlavně tu radost a pozitivní energii a pokud bude potřeba, tak třeba i chvilku příjemného usebrání a klidu. Jaké budou ty příští minuty, záleží samozřejmě hlavně na vás, na tom, co si v nich dovolíte prožít. Takže zvuk poslechu a už teď se těším na všechny pozdravy.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete využít. Případně klikněte na naše webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář a do třetice z těch písemných variant můžete poslat i SMSku na číslo 900 1104, ale do té zprávy, aby se nám zobrazila tak, jak má, nepoužívejte diakritiku a jako první zprávu v textu uveďte slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A jako první se k nám dovolala paní Anna, takže zdravíme do Červeného Kostelce. Krásné odpoledne.
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den. Komu budeme hrát, paní Anno, povídejte.
2: Já přeju všem posluchačům dobrý den a chtěla bych rád zahrát bratrovi na Letnou, který slaví dneska narozeniny. Uh-huh. A je všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody, ale hlavně to zdraví.
0: Zdraví potřebuje. Řekneme jméno bratra, aby se našel. On vás určitě pozná po hlase, ale třeba budete chtít, aby i jeho jméno zaznělo?
2: Jo, Josef Riznár.
0: Josef Riznár, tak právě tam na Letnou letí písnička s přáním všeho dobrého. I vám pěkné dny, paní Anno, naschledanou.
2: Děkuji moc krát, naschledanou.

No a teď už nahlíží mezi písemné pozdravy a máme tady gratulaci pro narozeninovou oslavenkyni, kamarádku, bývalou kolegyni Nikol, jak se píše ve zprávě. Právě dnes má 29. narozeniny. Paní Silvie zmiňuje, že se znají z hlavního města, ale ona se přestěhovala na Česko-Lipsko a i když je o 15 let mladší, tak mají podobný hudební vkus a nejvíce se jí líbí písnička Vzpomeneš si od Evy Farné a Miraje, tak prosí, jestli bychom si ji nemohli dát. Tak písnička je připravená, posíláme kamarádce Nikol, všem dnešním narozeninovým oslavencům, Borisům k svátku a všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. A protože těch písemných pozdravů je tady hodně, tak k tomu připojím ještě jeden pozdrav. Zahrajte prosím paní Prokešové do Smidar. Ať má hezký den, máme vás rádi, pozdravují vás výletníci z Kerska.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi a teď už taky paní Jana ve vysílání, kterou vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, paní Pavlo. Zdravím vás i všechny posluchače. Já jsem vybrala takovou veselou písničku, ale tentokrát ji posílám sobě a budu si při ní vzpomínat na svoji maminku, protože my ji obě dvě měli a máme rádi. No takže ať se všichni pobaví a ať si zatancujou.
0: No je to dobré, že máte veselou vzpomínku, že to je určitě pěkná písnička, tak hodně té radosti při tom vzpomínání. Opatrujte se a hezké dny. Naschledanou.
1: Hezké dny, naschledanou.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: A další z písemných pozdravů 2. září oslavila 59. narozeniny Petra Lokvencová z Nové Paky. Hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let přeje manžel Miloš, dcera Adélka, dcera Šárka s přítelem a Karel z Ústí, maminka Ivanka taky, a Hradečáci a pejsek Maxík. No a od nás ta písnička.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové všude, kde polední písničky od srdce posloucháte a poslouchá i paní Ida, která je s námi. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát k dnešním narozeninám mému bývalému spolužáku, panu Josefu Riznarovi do Koselce. Všecko nejlepší a hlavně zdravičko. A posílám ti, Pepičku, taky písničku. A druhý přání mám pro mýho švagra, pana Karla Střasáka, který má zítra narozeniny. A přeju mu též pevné zdraví, štěstí, spokojenost a písničku.
0: No, pro pana Josefa i Karla jsme vybrali písničku, která myslím, že mnohé potěší, nejen oslavence. No ale já se musím vrátit k tomu vašemu jménu, paní Ido, říkají vám Itko. Teďka nedávno otevírali zrekonstruovanou kolonádu, vy jste to určitě no. také bedlivě sledovala.
1: Má tam sleduju, i když tam nemůžu, tak to sleduju, no.
0: Ida tam má sochu, tak ano, možná, ano. Jste poté kněžně pojmenovaná.
1: Ne, já jsem po mamince. Maminka pocházela z Orlických hor.
0: No,
1: a tam to bylo takový namíchaný,
0: krásné.
1: Prostě to česko-německý. Takže takhle jsme se dostali k tomu jménu.
0: No, je to neobvyklé určitě. Jsme rádi, že jste zavolala.
1: Málo.
0: A pro Josefa Riznara a Karla Třasáka rádi zahrajeme. Mějte se krásně a hezké dny.
1: Na shledanou.

Pan Martin Riedel je také s námi a prosí o písničku od Hany Zagorové pro všechny lidi dobré vůle, kterým zítřejším dnem končí letní dovolená, čeká je návrat k pracovním povinnostem, tak aby byl návrat do práce co nejpříjemnější. Krásné slunné dny všem.

0: Hana Zagorová dospívala, střídat ji bude kapela Čínasky, kterou pro všechny vybrala paní Lída. Zdravíme do Jičína, krásné odpoledne sobotní.
1: Krásné odpoledne, Pavli, ať žije Hradec Králové.
0: Děkujeme.
1: Vás pozdravuju, no vždycky, protože pozdravuju celou naši rodinu, i tu paní Evičku, jak mě dávala hrát, a Martičku a všem, Antoníček a Růženka a ta Maruška Sliduškou a všechny. No a mám tady dceru, takže z Boleslavy přijela se na mámku podívat.
0: Je, vy jste dojatá, ale vy máte to obrovskou radost. Po jaké době přijela dcera za maminkou se podívat?
1: Měsíc,
0: to je dlouhá doba, to chápu. No. Vaše holčička vyrostla, už má asi svoje starosti.
1: No, už bude mít 43 a chodí na 3 směry do Škodovky, že jo? A to není legrace.
0: Ale je šikovná určitě, máte z ní velkou radost. Hlavně, když za vámi přijede, trošku taky pomazlit maminku, vidíte, udělat jí radost.
1: Máme rádi děti, máme. Všechny.
0: No,
1: tak jak Jirku, tak Pavlu, všechny mám, doučata. Přítele Péťu, ten je někde u rybníka.
0: No tak písnička všem pro radost, jak jste to krásně vyjmenovala, ať si užijete ty vzácné chvíle s dcerkou.
1: A všem lidem hodným, hlavně hodným, jo?
0: Hodným lidem.
1: A hodně zdraví
0: pošleme
1: všem.
0: Moc rádi. Opatrujte se, hezké dny. Naschledanou.
1: Taky, Pavli, naschledanou.
0: A ještě tady máme pozdrav od paní Jany, která prosí o pěknou písničku pro všechny oslavence, jen takto stručně to interpretovala. A pan Jan prosí ještě o písničku s dodatečným přáním všeho nejlepšího k jmeninám Rozálce do Hronova.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Teď polední písničky U srdce a vaše SMSky také přicházejí. Paní Dana si prosí o písničku Pro radost pro mámu, tak se jmenuje ta písnička, a naspívalý Josef Melen. Tak nalezla jsem v archivu, tak hrajeme Pro mámu.

Luděk Minka, Josef Melen v duetu Píseň pro mámu, ale jdeme dál. Pan Slávek také napsal o písničku, píše krásnou a ještě hezčí sobotu. Zahrajte prosím o písničku pro moji příbuznou paní Věru Tošovskou z Českého Meziříčí na Rychnovsku pro radost, pro dobrou náladu, ať má krásný den, ať se jí daří a samozřejmě jí přeji hodně pevného zdraví. Písničku posílá Slávek.

Moravská lidová s Joškou Černým ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Snad jste si mnozí i zaspívali. Teď mě napadá, měli jsme tady v týdnu v radioporadně Martina Ludvíka, předsedu Ovocnářské unie. A mezi písničkami jsme si právě o té Moravě také povídali, protože on říkal, že nemůže říkat, že je předsedou České ovocnářské unie, protože pak se ozvou Moraváci a Slezané a všichni tam chtějí být, že tam samozřejmě spadají, ale myslím, že zrovna my východočeši máme Moravu i Slezsko velmi rádi. Tak písnička pro dobrou náladu, ale teď opět z těch vašich dalších pozdravů píše nám pan Josef. Dobré poledne, zahrajte prosím pro mého bratrance Ondřeje Dohnala, který minulou sobotu 28. srpna oslavil své diamantové narozeniny. Hodně štěstí, lásky, zdraví, elánu, optimismu, hodně úspěchů, energie, spokojenosti, to přeje bratranec Josef Herzán, který prosí o písničku od kapely Harley. Tak písnička je připravená, poletí také za Petrem Machačem. Všechno nejlepší k narozeninám přeji přátelé.

Za 5 minut bude 13 hodin, je před námi poslední písničkový pozdrav a bude to takový skok do vody, řekněme, protože dnes slaví narozeniny Jan Bergman, trenér a člověk, který stráví v bazénu možná víc času než na pevné zemi. Přejeme k narozeninám pořádnou dávku energie, vždy čistou dráhu před sebou, skvělé časy svěřenců a hlavně radost z každého doplavání. Pevné zdraví, vítr do plachet, vlastně pořádný záběr do vody, přejí přátelé. Takže písnička pro Jana Bergmana. A další pozdravy v našem vysílání samozřejmě zase po 17. hodině. Po zprávách už zveme k poslechu výletu, kdy s vámi bude Pavel Kudrna. Hezké sobotní odpoledne. Dál s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Mezi Doudlebami a Rokytnicí v Orlických horách nejezdí vlaky. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Podzimní dovolenou v České republice plánuje víc lidí než loni. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Cestující vlakem mezi stanicemi Doudleby nad Orlicí a Rokytnice v Orlických horách se musí připravit na komplikace. Kvůli oslavám 120 let výročí tratě nejezdí v tomto úseku do 17 hodin pravidelné spoje. Dopravce zajistil náhradní přepravu.
2: Náhradní spoje jezdí podle výlukového jízdního řádu. Cestující musí počítat s tím, že autobusy můžou stavět na jiných místech, než jsou zvyklí. Například v Pěčíně staví náhradní doprava na zastávkách Pěčín Odbočka a Pěčín u Slavíkových. V Rybné nad Zdobnicí na zastávce u Stezky. V autobusech je omezená přeprava jízdních kol, před kterými mají přednost kočárky. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, oznámil to vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dopoledne vítr na Sněžce rychlost v nárazech až 90 km v hodině. Na Sněžku se dostaneme pěšky z mezistanice Růžová hora. V Teplicích nad Metují začala v minulých dnech stavba návštěvnického centra u vstupu do skal. Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu. Nabídne mimo jiné multimediální sál nebo venkovní terasu, informuje radnice. Lidé letos plánují strávit podzimní dovolenou hlavně v Česku. Vyplývá to ze srpnového průzkumu agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 respondentů. Na dovolenou v Česku se chystá 71% z nich, což je víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou. Nejčastěji chtějí do Jihočeského a Jihomoravského kraje, vysvětluje ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
3: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
1: Na podzimní dovolené v Česku lidé chtějí hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet 31% Čechů. Sport. České basketbalistky mají dnes na mistrovství světa v Berlíně volný den. Po páteční úvodní prohře s favorizovanými Italkami 54-63 je zítra čeká duel s Číňankami.
0: Počasí.

0: Bude oblačno až polojasno, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný západní až severozápadní, biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11, práce potrvají do prosince. Tolik informace zelené vlny. Český rozhlas přeje pěkné odpoledne a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké léto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou 9 mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí, kdysi dávno v nich ale skutečně bydleli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova hradiště. Minuli jsme hrad Valečov a dostali jsme se mezi skály. Kde se to nacházíme? Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části Českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorií je víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatelé hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků, víme, že František Koudelka pracoval v hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mne připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, vrch mužský s okolím, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézaly. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská, obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních, nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Byli otužilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícenina hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste mohli třeba ve filmu v pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na Jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak. Někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropsky chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Na pastvině za Sušicí v Plzeňském kraji se mohou napást lidé i zvířata. Celý název místa zní Pastvina, jedlý park a minizo. A jeho majitel ho buduje a rozšiřuje už 10 let. Nachází se kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. Kromě odpočinkových a herních zón tam funguje i sezónní vegetariánské bistro, točená zmrzlina z vlastního ovoce a nabídka bylinek, zeleniny a domácích produktů. Do jedlého parku jménem Pastvina nás vezme naše plzeňská redaktorka Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
1: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
1: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
1: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Fungujete 10 let.
1: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jim musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly, ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat, napást se, jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
1: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
1: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky, máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
1: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit. Některá zvířátka jsou tady na volno, jako kachny, jiná jsou v ohradách.
2: Zvířata i rostliny jsou závislé na vodě. Jak se tady vyrovnáváte se suchem?
1: Samozřejmě se snažíme tomu přizpůsobovat, ať už zachytávat dešťovou vodu, nebo co je velmi důležité, zlepšovat půdu, protože lepší, kvalitnější půda zadrží vodu lépe a nadíl. A teď se tady zrovna vymýšlí projekt nějaké tůně velké, takže plány, co se týče toho vodohospodářství, jsou. Sucho se nás dotýká, ale není to zatím nic dramatického.
2: Přejdeme k rostlinám a k bylinám. Tady je kruh s vyvýšeným valem a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
1: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
2: Procházíme kolem bylinkových políček. Vidím, že tady je velký záhon echinacej a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
1: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
2: Krásně to tady voní, jaké jsou vaše plány a sny?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala Pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
0: Na Pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradou i minizo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A. Na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, anebo za B. Do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlídce se třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu otázku ještě zopakuji. Pochopitelně její znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak vám držíme palce.

0: A teď se ve výletech spolu s naším jihočeským redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jihočeské madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem Vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní. Vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita. Gotika a secese je takovej příkop mezi tím a je tady celá kolekce jihočeských madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku. Dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu. Je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela. Pod nímž je ta slavná rožumberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina z Luděnic, posledního Rožumberka a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady ve Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk, jehož jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
2: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř vidíte ten korpus. Tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
2: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
0: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu přátel k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal Ačko nebo Bčko. Všechna pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, ale já jenom připomenu přeci jenom aspoň dneska tu textovou zprávu, jak se píše. Výlety, krátce Vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko a opět mezera. Pak jméno, příjmení a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. To odeslání je za 4 koruny. A hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem, éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Zlaté návrší v Krkonoších se dostaneme pouze pěšky. Vězeňská služba plánuje postavit výrobní haly. Cyklista Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Cesta na Zlaté návrší v Krkonoších je uzavřená, pokračuje tam rekonstrukce. Nejezdí ani autobusové linky. Turisté se tak dostanou pouze pěšky z horních míseček po žlutě značené trase nebo z Medvědína. Stav horské cesty byl podle vedoucí informačního centra Kláry Hančové špatný.
2: Byla velmi rozbitá, už vlastně spoza toho asfaltu vykukovaly dlažební kostky. Se úplně rekonstruuje povrch silnice, se dělají oba dva pruhy najednou, protože tady zima může přijít kdykoliv.
0: Řidiči v Třebechovicích pod Orebem musí o víkendu počítat s dopravními komplikacemi. Kvůli pouti je uzavřené Masarykovo náměstí a části ulic Pitrova a Československých legií. Doprava vede po objízdných trasách, informuje vedení města. V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo víc, nejsou pro ně ale místa. Do 3 let chce vězeňská služba postavit 2 až 3 výrobní haly přímo v areálech věznic.
3: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat, takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
4: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
4: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové, zejména odborníci.
6: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
4: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejový tým Hradce Králové je v poslední fázi přípravy na novou extraligovou sezónu. Jedním z nových hráčů je útočník Patrik Zdráhal, pro kterého to bude už 5. tým v nejvyšší domácí soutěži. I tak si ale musí na některé věci zvykat.
7: Si zvyknu na ty tréninky tady, protože ta zátěž je fakt velká. Hodně se bruslí, je to v tempu a myslím si, že už jsem si zvykl a je to lepší a lepší, takže asi tohle bylo nejobtížnější. Samozřejmě je to jiný systém, takže v těch zápasech jsem si zvykl některé věci. Stále se snažím chápat, pochopit a doufám, že to naladíme tak na ligu, aby to bylo super.
0: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nezúčastní cyklistického mistrovství světa. Po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezónu. Šampionát začne 20. září v Montrealu. Počasí. Bude oblačno až polojasno, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný, západní až severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Komplikace teď máme hlášené na Trutnovsku. Pozor na výjezdu z Hostinného směrem na Prosečné, kde havarovalo osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Hradec Králové vás doprovází 5. zářijovým dnem a i v sobotu máme co nabídnout. V Hradci Králové se tento víkend rozhoduje o nových mistrech České republiky v požárním sportu. Šampionátu se účastní stovky profesionálních i dobrovolných hasičů z celého Česka. Jejich výkony sleduje přímo na stadionu Krajského hasičského záchranného sboru i naše reportérka Adéla Kavříková, se kterou se za chvíli spojíme. A pak vás vezmeme určitě mimo jiné i na dožínky do Jaroměře, které se tam právě dnes konají. Organizátorka Kateřina Tylová řekne víc o programu, který potrvá až do nočních hodin. Takže jestli vás zlákáme k výletu, to bude záležet na vás. My každopádně zveme k poslechu s přáním příjemné soboty.
0: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

13 minut po 14. hodině, venku je dnes velmi příjemně, určitě mnohým z vás. Dívala jsem se před chvílí na teploty, ty se nám drží v našem regionu kolem 20 stupňů Celsia, ale fouká. Fouká, což je nepříjemné pro balónové nebe, které v posledních dnech tak nádherně rozsvítilo ten náš kraj. Příroda je bohužel nevyzpytatelná, takže už včera odpoledne přišlo nemilé rozhodnutí o zrušení večerních i dnešních ranních letů a právě před chvílí organizátoři potvrdili, že se kvůli silnému větru nepoletí ani dnes večer. Všichni, kteří jste se těšili, že ty barevné koráby oblohy uvidíte na trase mezi Hradcem, Třebechovicemi, Týništěm, Kostelcem, Vamberkem, Žamberkem a Letohradem, se tedy dnes bohužel nedočkáte. Ale jak se říká, naděje umírá poslední, takže všechny oči teď vzhlížejí i k zítřku. Stále totiž žije ta šance na nedělní ranní start. Ale ať už zítřejší ráno dopadne jakkoliv, to podstatné se, myslím, už stalo. Utrhli jsme si ty 3 dny čisté radosti. Balóny přinesly do našich měst úžasné zpestření a neuvěřitelnou atmosféru. Určitě máte ještě mnozí v živé paměti ty těsné průlety nad věžemi a centry měst, kdy byly balóny tak blízko, až měl člověk pocit, že stačí jen vyskočit a přisednout si do koše. Už teď je jasné, že se z této nádherné podívané stává vítaná tradice a i kdyby nám počasí víc nedovolilo, vzduchoplavci se k nám za rok určitě zase vrátí.

0: Na stadionu Krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové pokračuje mistrovství České republiky v požárním sportu. O tituly republikových šampionů bojují až do neděle stovky profesionálních i dobrovolných hasičů a dnešní program patří disciplínám na atletickém oválu, kde ho sleduje i naše reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z hasičského stadionu také. Je to zhruba čtvrt hodina od chvíle, kdy tady odstartovaly štafetové běhy na 4x100 metrů v kategorii žen ze sboru dobrovolných hasičů. A platí, že jednotlivé disciplíny, stejně jako právě štafeta, jsou rozdělené vždy do několika kategorií. Účastní se profesionální hasiči, muži a ženy zvlášť a dobrovolní hasiči, stejně tak vždy muži a ženy zvlášť. Toho šampionátu se dohromady účastní na 460 požárníků ze všech koutů Česka. Jsou tu pochopitelně profesionální hasiči ze 14 krajských sborů, ale i ti dobrovolní z malých obcí v Česku jen namátkově. Když se teď rozhlédnu okolo sebe z toho, jaké nápisy vidím okolo sebe na dresech, tak je to třeba Tuháň, Kamenec, Hlubočky nebo Střezimíř. No a jejich výkony tady teď sledují desítky návštěvníků, pro které je tady připravený i doprovodný program. No co se týká té aktuální disciplíny, tedy štafet na 4x100 metrů, tak můžu potvrdit, že je to na sledování zblízka velmi zajímavá disciplína. Každý hasič, nebo v tomto případě hasička, má svůj 100-metrový úsek a na trati přitom musí překonat překážky a předat si štafetový kolík. V tomhle případě je to hasičská proudnice, takže kromě rychlosti tady rozhoduje i přesnost předávek. No a ty nejlepší časy v téhle kategorii by se zřejmě měly pohybovat někde okolo 61 sekund.
0: Program šampionátu odstartoval už včera. Které disciplíny už mají soutěžící za sebou a co bude následovat?
1: Tak včera se tady závodilo ve výstupu na cvičnou věž a právě tahle disciplína přinesla i jeden výrazný úspěch domácímu týmu. Mezi profesionálními hasiči zvítězil Patrik Klingl z Hradeckého hasičského záchranného sboru a stal se zároveň absolutním mistrem České republiky. No a ve finále tady navíc zvládl výstup do čtvrtého podlaží za 13 sekund a 96 desetin. Mezi ženami zase padl nový národní rekord. Martina Dvořáková ze sboru dobrovolných hasičů v Krakovci na Olomoucku zvládla výstup za 7 a 21 desetin sekundy. Ráno pak přišly na řadu běhy na 100 metrů s překážkami a po nich právě teď pokračují štafety, no a zítra to bude poslední disciplína celého mistrovství požární útok. Ten je společný pro družstva mužů a žen dobrovolných hasičů a pro profesionální hasiči, no a právě tahle královská disciplína v neděli zítra celé to mistrovství završí.
0: No hasit se bude, to je určitě atraktivní podívaná. Náš region boduje, jak si zaznamenala nebo řekla, to určitě je potěšující informace, ale ty si taky zmiňovala, že se návštěvníci kromě sledování sportovních výkonů mohou zapojit do programu pro veřejnost. Můžeš ho představit?
1: Určitě, tak dnes je tady například mobilní náborové centrum Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. Lidé ve věku od 18 do 40 let, kteří splňují ty podmínky registrace, se tady přímo na místě můžou zapsat mezi potenciální dárce. A celé je to poměrně jednoduché, stačí vyplnit dotazník a potom otevřít pusu, respektive umožnit zdravotnickým asistentům udělat stěr z té pusy. No a vedle toho tady hasiči představují svou práci a věnují se požární prevenci a bezpečnosti, takže návštěvníci nemusí jenom přihlížet závodům, ale můžou se tady dozvědět i něco praktického.
0: Takže zveme na stadion Krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové, ze kterého se nám s detaily nejen ze soutěže přihlásila Adéla Kavříková. Děkujeme.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Krásné sobotní odpoledne už přejeme i do Jaroměře, kde jsou dnes dožínky a my jsme rádi, že jsme se mohli spojit s organizátorkou Lucí Angelikou Tykalovou, která nám řekne víc. Dobré sobotní odpoledne.
1: Krásné sobotní odpoledne, zdravím vás z náměstí v Jaroměři.
0: No co se u vás děje na náměstí? Už je to v plném proudu, už to vypuklo všechno a ta oslava koncežní a tvrdé práce.
1: Všechno už je v plném proudu a slavíme dneska dožínkový den. Je to tradiční akce, která má v Jaroměři už zakořeněné místo a vše už je rozjeto, už se slaví, už jsme dostali i požehnání od pana faráře a můžeme se teda veselit, bavit, jíst a hodovat.
0: Že to dobře dopadlo. No ono je to stejné možná, jako to bylo před 100 lety, kdy zemědělci skutečně ten konec žní slavili. Platilo to stále, platí. Nebo se něco změnilo konkrétně u vás? Jsou nějaká specifika té zábavy?
1: Jediné specifikum je to, abychom od hlavního hospodáře, což u nás představuje pan starosta, dostali to požehnání a mohli se bavit. Myslím si, že ta tvrdá práce stále zatím je, ale k tomu bavení máme dnes možná víc blíž, než měli naši předci.
0: No, také si myslím. Jaroměři každopádně znám i svou historii a památkami, tak snažíte se na dožínkách propojit tu historickou tvář města s obyčejným sousedským životem?
1: My máme v Jaroměři letos takové krásné výročí. Slavíme 900 let od založení, od první písemné zmínky o Jaroměři. Takže veškeré akce, které zde pořádáme, a některé máme i navíc, vlastně snažíme směřovat k těm 900 letům. Snažíme se to nějak povznést, přidat tomu nějakou přidanou hodnotu. A i ty dožínky letos jsme se snažili k těm 900 letům přiblížit.
0: No jak? 900 koláčů? 900 buřtíků, klobásek, nebo jak se tam ta číslovka propojuje, projevuje?
1: Takhle, zrovna nám vyšlo teda, že slavíme v září, tak tam ta devítka je.
0: Pravda, pravda, v kalendáři.
1: Ale není to všechno přesně tak. Snažili jsme se nakrájet 900 kousků chleba pro pana starostu, hospodáře, který s ním pak obdaruje prostý lid. Ale trochu jsme se to snažili i poznat s tím programem a tím, že nám na konci vystoupí opravdu velmi známá kapela, která vystupovala, myslím si, po celé České republice Vesna, tak tím jsme to vlastně povznesli.
0: No nejen po celé republice, oni i na té Eurovizi byli, tuším
1: ano,
0: v loňském roce. A máme tam i Hradečandu, tady ze Zušky, myslím velmi známá kapela a úspěšná. Já se musím vrátit, ale k té devítistovci, jak dlouho jste to krájeli? 900 kousků chleba, vůbec si to nedovedou představit, tu práci zatím. Kolik vás bylo?
1: My na to nemáme úplně rozsáhlý organizační tým, jsme tady 4 ženy a ve 4 ženách jsme to zvládli přibližně za 20 minut.
0: To jste šikovné, 900 kousků, ale je to krásná připomínka. No kromě té Vesny, kterou už jste zmínila, co tam na lidi čeká? Určitě spousta dobrot tam je a ten hudební program bude obsáhlejší.
1: Určitě. Když se vrátím k těm dobrotám, tak my vybíráme opravdu velice pečlivě, aby tady byly regionální stánky. My si zakládáme na tom, abychom podpořili opravdu ten Královéhradecký kraj, takže většina, 90% z nich je opravdu regionálních kvalitních stánkařů. Moc dobrýho jídla a pití zde najdete. A když se vrátím k tomu programu, tak právě teď hraje Vosa jede. Je to takový dětský program. Opravdu děti si to velice užívají. Já na ně zrovna teďka koukám z okna, jak tam skotačí. Ve 3 hodiny začíná JT Band, to je jaroměřská kapela složená z pedagogů z gymnázia. Následuje Dolls in the Factory, kde například začínal i zpěvák Miraj. A 17.30 hrají Electrophonics, 18.45 Maniaci, to jsou takový moc pěkní kluci, co mají dobře našlápnuto a na který se hezky kouká a který se i hezky poslouchají. A na konci teda ve 20.30 vystoupí Vesna, to bude třešnička na dortu a vrchol celých těch dožínek vlastně.
0: Takže program jdou do 20. hodiny, odhaduji, typuji, do doby nočního klidu.
1: Přesně tak, do 22. hodiny program pojede v plném proudu až do pozdních večerních hodin.
0: No, díky těm vašim informacím jsme si mohli udělat částečně představu, jak vám ožilo celé náměstí. Představuji si, jak je zastavené, lidé tam proudí, usmívají se na sebe a mají radost z toho všeho se zemědělci, co se v té sezóně povedlo a co sezóna přinesla. Tak děkujeme, zdravíme vás tam a kdo by to neměl daleko, tak určitě je ještě šance se za vámi podívat. Lucie Angelika Tykalová pro nás z Jaroměře měla detaily k Dužínkám. Děkujeme a ať se u vás lidem líbí.
1: Děkuji za zavolání, přeji pěkný den.

0: dokola.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
0: Každý

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Brumovem prošumí burčák. Tradiční akce se právě dnes koná v benediktínském klášteře v Brumově. Od 13 hodin se tam koná každoroční klášterní burčák obraní. Ochutnávku čerstvých vzorků od českých a moravských vinařů doplní i občerstvení a živá hudba. Takže kdo by měl chuť na burčák, tak myslím, že by mohl akci ještě v klášteře stihnout. Za 8 minut bude 15 hodin, blíží se i další zprávy, ke kterým zveme a budeme v nich mluvit například i o dětských táborech. Za celé léto dostali provozovatelé v našem Královéhradeckém kraji jen 4 pokuty. Víc za chvíli.

0: Orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hygienici hodnotí situaci na letních táborech většinou pozitivně. Lidé podle policie častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Vladimír Putin nařídil zastavit útoky na Kyjev. A počasí oblačno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Hygienici v našem regionu zkontrolovali během letních prázdnin zhruba 140 táborů. Uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Další závady vyřešili organizátoři přímo na místě. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí byla situace na táborech většinou v pořádku.
4: Při kontrolách jsme monitorovali také pestrost jídelníčků a vzdělávali organizátory v oblasti zásad správné výživy. I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně.
3: Obec Vinary přestaví budovu, ve které je kromě dalších prostor i zázemí a parkovací místo pro jednotku dobrovolných hasičů. V nových prostorách vznikne místo pro uskladnění techniky na údržbu, informuje vedení obce. Lidé častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali zhruba 26 000 takových přestupků. Téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
5: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
6: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
5: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
7: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
5: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3 500 korun na místě nebo až 10 000 korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Ruský prezident Vladimír Putin nařídil, aby armáda na 3 dny zastavila útoky na Kyjev. Podle agentury Interfax to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou nedělní cestou amerických vyjednavačů na Ukrajinu. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli setkat právě s Vladimírem Putinem.
2: Počasí.
3: Na východě Čech bude odpoledne oblačno až polojasno, teploty od 20 do 23 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný západní až severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, za chvíli vás už ve vysílání vezmeme do železnice, potěšíme milovníky starých technik. Budeme mluvit i o britském zpěvákovi Freddiem Mercurym, který by se dnes dožil 80 let. Určitě víte, perfekcionista s velkým hlasem, který se proslavil jako frontman skupiny Queen, určitě připomeneme. No a v hradeckých minutách srovnáme hodnotu vinic, ryb a cukru. Co myslíte, že do

Zahrada tichá doznívá v Českém rozhlase Hradec Králové. No i to ticho je někdy potřeba, určitě se shodneme. Život občas přinese chvíli, kdy musíme opustit všechno, na co jsme byli léta zvyklí, a začít úplně od začátku. Někdy si takovou změnu vybereme sami, rozhodneme se přestěhovat, změnit práci nebo vybudovat nový domov. Jindy nás k tomu prostě donutí okolnosti. A přestože z takového kroku máme většinou strach, často nám do života přinese sílu a nadhled, které bychom jinak nikdy nezískali. No a proč to říkám? Dnes jsem, přiznávám, poslouchala neuvěřitelně silný rozhovor s režisérem Davidem Radokem. On v něm vyprávěl o tom, jak se ve 14 letech musel s rodinou narychlo odstěhovat do Švédska, protože jeho otci Alfredu Radokovi tehdejší režim znemožnil pracovat. Představte si to, 14 let, cizí země, nový jazyk, a on přesto ukázal, že když má člověk v sobě sílu a v rodině oporu, tak dokáže z takové zkoušky vyrůst v neuvěřitelně zralou a taky vnímavou bytost. Líbilo se mi, jak mluvil i o tom, že on jako režisér hercům nevnucuje svou představu, protože pak představení chybí duše. A stejně tak mluvil o pokrytectví, o falešnosti, o tom, jak lidé často říkají něco úplně jiného, než co si myslí, a pak se to ukáže, že na řeči jejich těla a v očích. Takže myslím, že citliví jedinci ani nemusí být divadelní režiséři, aby tu neupřímnost také cítili. Pokud vás myšlenka každopádně na ty životní restarty zaujala, zarezonovalo to ve vás a chtěli byste o svých nových začátcích popřemýšlet nahlas, tak budete mít taky příležitost dnes po 23. v noční lince, která bude právě těm novým začátkům věnována.

0: Enkaustiky. Enkaustika to je metoda rozžehlování voskových barev, při které se jako médium používá včelí vosk smíchaný s barevnými pigmenty. Známá je už z dob starověkého Řecka, ale je to také forma terapie. A více dozvíte na současné výstavě ve vlastivědném muzeu v Železnici, kam nás pozvou železnická muzejnice Simona Hrabalová a kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My jsme teď se Simonou Hrabalovou postoupili po schodech do prvního patra vlastivědného muzea v Železnici. Tady toho asi hodně kvete, ale hlavně je tady spousta barev, které se i různě prolínají.
2: Ocitli jsme se teďka na výstavě paní Zdeňky Havránkové. Ona vytváří obrázky technikou zvanou enkaustika. To je technika vytváření obrázku pomocí vosku a žehličky.
1: Třeba zdánlivě je jednoduchá, ale záleží na výběru barev, na tom překrytí, jak člověk s tou žehličkou pracuje. Vyzkoušela jsem si to, není to úplně snadné, ale jak vidím, tak ona zakomponovává do těch voskových míst obrázky.
2: Kombinuje i s obrázky. Hodně se zabývá vytváření obrázku, teda těch květin, stromů, ale má tady i abstraktní obrázky.
1: To je také stejná technika, tady ty vlčí máky?
2: Ano,
1: to je stejné.
2: Paní Havránková také i tvoří básničky, takže tady máme spíše takovou část, protože ona jich má opravdu spousty, takže jsme tady některé vybrali.
1: A co k ní ještě můžeme říct bližšího?
2: Paní Zdeňka Havránková pochází z malého městečka Rohosce u Kutné Hory. Bohužel je postižena dětskou mozkovou obnou, ale je to velice příjemná, čilá a milá paní.
1: Jak jste se s ní seznámili?
2: Paní Havránková byla naše městečko navštívit i naše muzeum v loňském roce. Vlastně ona sama dala návrh, že dělá tyto obrázky, tak jsme s ní navázali kontakt a dneska tady vystavuje.
1: Tady je asi její medailonek.
2: Paní Havránková nám tady poslala i vysvětlení, co ta technika enkaustika je. Popsala nám její historii, její současnost, ale také i popsala enkaustiku jako terapii. Výtvarná tvorba může významně přispívat k duševní pohodě i rozvoji jemné motoriky. Poskytuje prostor pro vyjádření emocí, podporuje soustředění, kreativitu, sebevědomí a zároveň pomáhá uvolnit stres i napětí.
1: Kdy se objevila poprvé? To tady také se k tomu dostaneme.
2: Ano, tady máme tu historii, takže enkaustika známá také jako malování horkým voskem, má své kořeny v antickém Řecku, kde se začala používat před více než 2000 lety.
0: Enkaustika je velmi lidumilná technika, i naprostí začátečníci prý si mohou užít experimentování s jednotlivými tahy, nánosy barev a celou tou barevnou skladbou obrazu. Jak vypadá v praxi, i to se dozvíte na té současné výstavě ve vlastivědné muzeu v Železnici. Do 27. září tam můžete objevit tvorbu Zdeňky Havránkové, která žije mezi Čáslaví a Kutnou Horou. Pozvali nás železnická muzejnice Simona Hrabalová a kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je sobota 5. září a právě dnes by se dožil 80 let zpěvák Freddie Mercury, frontman skupiny Queen, který patřil se svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem mezi největší zpěváky rockové hudby. Jeho nedožité osmdesátiny si připomenou v Londýně i ve švýcarském Montreux, kde zpěvák na sklonku života často pobýval. Letos na podzim uplyne 35 let od Mercuryho předčasné smrti.
1: Slavný zpěvák se narodil jako Farouk Bulsara. Jméno si změnil v roce 1970, kdy se stal členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas. Pro ně také napsal hity jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
2: Náš vzestup byl velmi rychlý. Rozjelo se to poté, co jsme vydali Bohemian Rhapsody. Pak se věci začaly hýbat tak, že jsme ani nestíhali. Měli jsme velké štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě.
1: Vrcholem skupiny Queen i Mercuryho kariéry bylo vystoupení na charitativním Live Aid v roce 85, které bývá označováno jako nejlepší koncert v historii rockové hudby.
3: Vždycky byl rocková hvězda. Už od počátku se choval sebevědomně, protože měl kolem sebe zvláštní auru. Pod povrchem ale skrýval obrovskou nejistotu a plachost. Ty ho provázely až do konce.
1: Vzpomínal kytarista skupiny Queen Brian May. K Mercuryho stylu patřily extravagantní kostýmy, večírky i boj s médií.
2: Miluji svoji práci, ale nesnáším mluvit s lidmi, jako jste vy. Ale protože jsi poslední novinář, se kterým mluvím, dostaneš ten nejlepší rozhovor, zlato.
1: Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 1991 na zápal plic, který zkomplikovalo onemocnění AIDS. Krátce před smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda. Jaromír Marek, Český rozhlas.

0: 15 hodin 37 minut. Dalším dílem pokračuje seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. No a soboty ty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. Minule jsme začali mluvit o hradeckém vinohradnictví. Výdělek ten byl sice nízký, ale vinice k historii Hradce zkrátka patří. V první polovině 16. století vznikly na kopci svatého Jana v lokalitě Třepši. Další se pak nacházely na jižních terasách.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Město někdy v průběhu 16. století též využilo prostory parkánu, tedy pozemky mezi dolní a horní hradbou, a na jejich jižní straně si zřídilo obecní vinice. Ani finanční výnos těchto vinic nebyl oslňující. V hradeckém obecním hospodaření totiž představovalo vinařství naprostou marginálii. Z dochovaných celkových příjmů za rok 1541 například zjistíme, že vinařství vyneslo městu 21 kop grošů míšenských. Pro srovnání uveďme, že z prodeje ryb a násady šlo městu 1336 kop, z prodeje soli 410 kop a například z cihlářských výrobků 406 kop. Po 30leté válce došlo k obnově obecních vinic i v prostranství parkánů. Jejich provoz dokládá ještě k roku 1692 zpráva o deputátu pro obecního forštmistra, tedy vedoucího lesního úředníka, a to v podobě vědra vína z obecních vinic. Víno tedy bylo dlouhodobě využíváno pro obecní účely. V roce 1712 začala městská rada řešit otázku parcelace prostoru parkánu. Tehdy padl návrh rozdělit plochu pro založení zahrádek, za něž by se platila jednotná nájemní suma ve výši 1 zlatého 30 krejcarů. Ta by se poté využívala na opravu hradeb. S rozhodnutím akci zrealizovat byla též vydána pravidla pro nájemce, kteří mimo jiné měli pořídit pořádné ploty, jež by nehyzdili město, a zajistit uzavírání braněk mezi nimi. Pozdější nářky nájemců severních a západních pozemků ohledně výše nájmu a malých výnosů končelé odmítali. Parcelací pozemků definitivně skončila éra obecního vinohradu v hradeckých hradbách.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

desátý ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

zase jednou ukázala, že když tam má někdo cíl plnou peněženku, nezastaví ho ani filmový režisér. Na Novinkách, teď představte si, to píší o jedné fanince, o ženě tedy, o fanince, která se rozhodla vzít osud do vlastních rukou a místo toho, aby jako my všichni ostatní tajně vzdychala u obrazovky nad svým oblíbeným hercem, tak udělala opravdu nevídanou věc a celou televizní sérii rovnou zafinancovalo. A co si za ty své miliony nadělila do té smlouvy? Hlavní roli pro sebe a pozor, i přes 60 líbacích scén s 23-letým hercem, který se jí chudák se jí tedy líbil. Režisérka sice protestovala, ale znáte to, kdo platí, ten poroučí, takže hercovi nakonec nezbylo, než si postěžovat na sociálních sítích, že milá investorka brala tu hereckou intimitu až příliš doslova. Některé scény byly prý tak divoké, že je studio muselo nakonec i raději vystřihnout. No. Každopádně vy, milí posluchači, vy kvůli vyznání lásce rozhodně nemusíte vytahovat miliony ani platit celý natáčecí štáb. Možná o svých citech a láskách můžete dát vědět i v našich písničkách zadarmo, bez složitých smluv, a třeba z té zamilovanosti a z toho vzkazu srdečného bude nakonec i láska na celý život.

Písnička Mu srdce jsme pozvali, no ale před nimi samozřejmě po zprávách v 16 hodin i hvězdné návraty, které dnes připomenou, jaký humor vznikal na Moravě a kteří z komiků pocházeli z Brna, odkud se moravský humor šířil po rozhlasových vlnách do celé republiky. Patrik Rozehnal nám odvypráví příběh hned několika skvělých komiků. Po 16.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

na mejdan.

0: Orlických horách vzniká nová základna pro záchranáře. Silný vítr zastavil horní úsek lanové dráhy na Sněžku. Cyklista Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu. A počasí zítra čekáme slunečno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké odpoledne. V Rokytnici v Orlických horách začala v těchto dnech stavba výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Modulární objekt má zlepšit dostupnost péče v Orlických horách. Hotový by měl být do konce letošního roku. Jak bude základna vypadat, popisuje mluvčí kraje Dan Lechman.
1: Výjezdová základna vznikne jako dvoupodlažní modulární stavba se dvěma garážemi pro sanitní vozy a plnohodnotným zázemím pro posádku. Kapacita je navržena pro dvě osoby na směnu a dva sanitní vozy. Součástí projektu jsou také zpevněné plochy, oplocení s automatickou bránou a napojení na potřebnou technickou infrastrukturu. Pozemek poskytlo město Rokytnice v Orlických horách.
0: Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě až do večera, oznámil to vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dopoledne vítr na Sněžce rychlost v nárazech až 90 km v hodině. Na Sněžku se dostaneme pěšky z mezistanice Růžová hora. Řidiči v Třebechovicích pod Orebem musí o víkendu počítat s komplikacemi. Ve městě je pouť, uzavřené zůstává Masarykovo náměstí a části ulic Pitrova a Československých legií. Doprava vede po objízdných trasách, informuje radnice. Lidé letos plánují strávit podzimní dovolenou hlavně v Česku. Vyplývá to ze srpnového průzkumu agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 respondentů. Na dovolenou v Česku se chystá 71% z nich, což je víc než loni. Průměrně plánují 7denní volno. Nejčastěji chtějí do jihočeského a jihomoravského kraje, pokračuje ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku lidé chtějí hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet 31% Čechů. Sport. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění, které si způsobil při pádu na 8. etapě Vuelty. Počasí. Noc bude jasná až polojasná, teploty do 12 stupňů. Zítra čekáme slunečnou neděli, teploty na východě Čech od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný, severozápadní, biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní komplikace máme hlášené ve Vrchlabí pozoru v ulici pod parkem, kde komplikuje provoz nehoda, projíždějte tam opatrně. Tolik informace Zelené vlny. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela.

0: Docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
1: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
0: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
1: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
0: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
2: Hledáme zpěváka pro Brno.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu. A v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka marná tvá námaha, nálada žádná. Ástraka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky. Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu, a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize, posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
2: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
2: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá.
0: To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potkal přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toťkům štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, ale prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tuhle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste ji překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože

dámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ane, kdo ty, jí má každý rád. Ane, kdo ty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ane, kdo ty, jí má každý rád. Ane, kdo ty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ane, kdo ty, ty má každý rád. Ane, kdo ty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si do bedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale, kdo ty má každý rád? Povídá ho z restaurací: pane Vrchní, ten řízek je tak tvrdý, já nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ty má každý rád? Povídá host v restauraci: pane Vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ty má každý rád? Ale, kdo ty, dobře důro ze smáru.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: tělo. Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchače Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla na polo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po dvou kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
4: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
2: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
5: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
6: on už byl člověče mrtvej.
5: Ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, té, co? Té bašta, co?
2: Všichni se smějí. hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
4: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well... Léto jsem totiž, drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy, ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton, už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví, o lordu Pembertonovi, ještě jedna zajímavá historka. Lord Pemberton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj raj. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: Wait, hoj, tě bambu,
1: dík,
0: ať slouží.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď
1: tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zmink.

0: věděl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
5: Sedmnáct hodin.
6: Český rozhlas Hradec.

0: Stav horské cesty byl podle vedoucí infocentra Kláry Hančové špatný.
1: Byla velmi rozbitá, už vlastně spoza toho asfaltu vykukovaly dlažební kostky. Se úplně rekonstruuje povrch silnice, se dělají oba dva pruhy najednou, protože tady zima může přijít kdykoliv.
0: V Teplicích nad Betují začala v minulých dnech stavba návštěvnického centra u vstupu do skal. Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu. Nabídne mimo jiné multimediální sál nebo venkovní terasu, informuje o tom radnice. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera elektrárny nemůžou garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
2: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
0: Ruský prezident Vladimír Putin nařídil, aby armáda zastavila na 3 dny útoky na Kyjev. Podle agentury Interfax to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou zítřejší cestou amerických vyjednavačů na Ukrajinu. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli setkat právě s Vladimírem Putinem. Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0. Pražané si tak upevnili vedení v neúplné tabulce nejvyšší soutěže. Vedou o 4 body před Olomoucí, která porazila Bohemians 3-0. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Oba týmy čekají v novém ročníku na vítězství. Počasí. V noci čekáme jasno až polojasno, teploty do 12 stupňů. Zítra má být slunečná neděle, teploty na východě Čech od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný, severozápadní, biozátěž bude zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hranovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, počítejte s objízdnou trasou přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 17. hodině jsou tady dnešní druhé písničky od srdce. V Královéhradeckém kraji pokračuje i spousta akcí jako Den s letadly v Hradci Králové na letišti, v Jaroměři Dožínky, v Broumově Burča Kobraní, v Peci pod Sněžkou vařili Krakonošův guláš a v Miletíně si na své přišli například cyklisté i běžci. Tak možná jste taky někde byli, můžete dát vědět a třeba i pořadatele potěšit pěknou písničkou. U mikrofonu je a následující hodinou vás ráda provede Pavla Kindernajová.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou teď můžete využít, případně použijte písničkový formulář, který máme na webu hradec.rozhlas.cz, a do třetice z písemných variant nabízíme i SMS-kovou schránku. Stačí napsat na číslo 900 1104, do té zprávy nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, potom jedna mezera za to, co už chcete, aby v našem vysílání zaznělo.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A rovnou se do toho pustíme. Jako první budeme hrát Katku Knechtovou, protože o tuto skladbu si napsal pan Petr. Posílá ji všem, kteří jsou s námi, pro dobrou náladu.

0: Přátelství teď budeme hrát v podání Petra Reska, protože pan Luboš si tuto písničku přál, tak je připravená, pane Luboši. Předpokládám pro přátele, které chcete pozdravit, povídejte, dobré odpoledne.
1: Takže zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače. A pro kamarádku, u který jsem na zahradě, a pro romantiky, který využívají počasí, dokud je hezky, na zahradě.
0: No je vám příjemně očividně, že jste u kamarádky na zahradě. Vy opékáte buřty dneska?
1: My si pošušňáváme buřtíky, pivečko.
0: No tak...
1: Taková romantika podzemní, no to podzimní.
0: To je krásné, podzimní, to by bylo horší trošičku.
1: Jak mě to přeskakuje?
0: Podzimní, podzimní je v pořádku určitě, no trošku pofukuje tady v Hradci, tak nevím, jak vy ten oheň máte
1: tady
0: určitě
1: trošku,
0: zajištěný.
1: Uklidnilo.
0: Jasně, ať vám chutná, hlavně užívejte, myslím, fantastické sobotní odpoledne v duchu přátelství.
1: Díky.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou. Ano, je tady, pro vás, nashledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. 16 minut po 17. hodině. Petr Rezek pomalu dospívává. My už se pozdravíme s panem Zdeňkem, který má také něco na srdci. Vítejte v písničkách, dobré odpoledne.
1: Ještě jednou zdravím Babušo do redakce dneskou sobotu.
0: I vám.
1: No a tuto písteň od Karola Kryla zajedno už lidi na ně nějak zapomínají, ale hlavně teda pro jeho příznice.
0: Mm-hmm.
1: Klauna Král, no.
0: No je připravená, písnička vám určitě udělá radost, veďte. Zaspíváte si někdy, pane Zdeňku?
1: No,
0: no tak bez prše třeba ani neděsíme kolikrát lidi a krásně se to tam rozlehá, i když předpokládám, že teď ve sprše nejste, že jste někde sedíte u radiopřijímače.
1: Sedím v kuchyni, na gauči a vaším jitrnice, jo.
0: Děláte si pohodu, jitrničky si dopřáváte na podzim, no tak paráda, tak ať chutnají,
1: no.
0: A písnička k tomu určitě přispěje. Jo?
1: Prosím, už začali pracovat vraždy, no.
0: Tak jdeme na to. Krásné odpoledne a podvečer. Opatrujte se, nashledanou.

Opětná líží mezi písemné pozdravy a máme tady jeden trošičku rozsáhlejší, ale nabitý energií. Píše se v něm: Halo rádio, pozor, tady Hronov. Prosíme o hodně veselou písničku od Daleny Konečného, aby se nám v Hronově zatřásl rodný dům Alojze Jiráska. Zdraví vás parta naprosto spořádaných kolegů. Leoš, Luboš, Martin, Míša, Robert, Tomáš a Viktor, kteří se dnes rozhodli důstojně rozloučit s prázdninami a zároveň velmi nedůstojně přivítat nový školní rok. Nacházíme se přímo v Hronově v rodišti Alojze Jiráska, kde probíhá mimořádně významná kulturně společenská událost. Soudek piva připraven, udírna plná masa, rošt rožhaven, půl litry v pohotovosti, nálada nebezpečně dobrá a nový školní rok zatím ignorujeme. Zatímco Alojz Jirásek kdysi psal své slavné příběhy, tak my dnes píšeme novou kapitolu hronovských dějin o sedmi statečných soudku piva a udírně, která odmítá vydat poslední kus masa. Proto prosíme rádio o něco naprosto šíleně veselého od Dana Nekonečného, aby se roztančil nejen Hronov, ale pokud možno i maso na roštu. A jestli se přitom někde zatřese Jiráskovo muzeum, berte to jako kulturní program. Leoš, Luboš, Martin, Míša, Robert, Tomáš a Viktor z Hronova zdraví celý rozhlas a přeji všem posluchačům. Prázdniny končí, maso zůstává, škola začíná, pivo taky. A teď to, Dane, roztoč. Tak já příkaz splním. What?

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: No ale posloucháte a poslouchejte i teď, protože jste s písničkami od srdce a jsou tady ty srdečné a docela veselé i pozdravy. Jeden má na srdci i paní Jessica, která chce pokračovat, říkala, v Blázninách. Tak jste to říkala, veďte, dobré odpoledne.
3: Ano, tak jsem to říkala, že chci pokračovat v Blázninách. Když už začali, tak není ráno s nima končit.
2: Mm-hmm.
3: No a chtěla bych samozřejmě pozdravit všechny svý kamarády, takže do České Lípy v první řadě, potom teda do Dvora Králové, do Vamberka, no do Horního Starého Města, do Rtyně v Podkrkonoší, no a nesmím zapomenout na Staníčka, který teďka přivandroval z ryb, koukala jsem, něco se urodilo.
2: Bude dobrota, rybí specialita.
3: No a bývalý kolega zase z Hub, taky se něco urodilo,
2: no,
3: ale
2: se
3: musí
2: máte.
3: Se chodit jenom po krajích lesa.
2: Rostou, už jsem viděla košíky plné jsem viděla už na internetu, že se lidé chlubí. No máte
3: ano,
2: se, protože jste hodná.
3: No ano, se urodili a nějaký obří píchovky.
2: Je to tak. No vy jste chtěla říct, že se máte proč, protože jste hodná, tak si zasloužíte, že jste takto obklopena dárci?
3: Ne, protože to nemá kdo čistit.
2: Jo, tak.
3: Budu mít do večera co dělat s kamarádkou Maruškou, kterou taky zdravím, jestli poslouchá na zahrádce. No a chceme jít spát pokud možno před půlnocí, protože zítra je frutový jarmark.
2: No,
3: to bych taky chtěla pozvat
2: všechny. No určitě, děkujeme za pozvání. Na jarmark určitě mnozí vyrazí, ať vám se to krásně čistí, ať to zvládnete do té půlnoci a posíláme ten smích, který jste si přála pro vás i přátelé. Mějte se hezky.
3: Asi bude potřeba.
2: Naschledanou.

Trochu radosti, úsměvu posíláme všude, kde dnes posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Písničku pošleme také na Novopatsko, kde je spolu s námi pan František, který dává vědět, že se chtěl jet podívat do Hradce na balónové nebe, ale protože se kvůli počasí nelétalo a bohužel už létat nebude, tak se jel podívat na bramborové pole do Valdova, na samozběr, a píše, že si to se synem náramně užili, protože bez legrace to zkrátka neumí. Tak na to konto zdravíme s jednou zářijovou, typicky zářijovou melodií, písní, která se jmenuje September.

0: Modernější styl hudební teď vystřídá taková ta klasika, kterou si rádi zpíváte, hlavně starší posluchači, tedy pan Antonín Vybíral. Antoníne, vítejte, dobré odpoledne.
1: No to a u to tancujeme.
0: No to jsme rádi, že tančíte, zpíváte.
1: Dobrý den,
0: dobrý
1: já
0: den,
1: vás
0: dobrý den.
1: U vás v Hradci Králové a všichni se chválí, jak pěkně houbičky, tak vám můžu říct, já když jdu do ledničky, tak tam na mě masíčko říká, Toníčku, pojď do mě. Ale dneska byl houbovej den, dostali jsme houbičky od sousedky a píchavku ještě k tomu tam byla, takže Evička dělala polívku dneska a já jsem dělal řízečky houbový.
0: No to jste se měli tedy.
1: Rozdělený, no.
0: No ale Mikološka Tereza Tejklová říká, že to je maso přírodní, ty houby, takže jestli jste měl pocit, že chybělo maso, tak houba prý za to vydá úplně dostatečně, že je to syté a je
1: no,
0: to
1: já
0: takové.
1: Nevím, ale já to zítra doženu, to jako...
0: To je mi jasné.
1: Maso je maso.
0: Dobře. No tak kam poletí panenka Skouta?
1: Tady ta písnička poletí mým děvčatům. Já jsem poslouchal odpoledne paní Lidušku, ta byla celá dojatá, že jí přijede návštěva. Já to vidím u nás tady, když Evičce přijedou holčičky.
0: Děti, vnoučata, je to radost.
1: Tak nás tady dobijou úplně energii, tady máme.
0: No doufám, že nedobijou, ale nabijou, tak.
1: No takhle, jo, nabijou baterky.
0: Dobře.
1: O tom jak čertí.
0: Tak písnička pro všechny přátelé.
1: Pro Lidušku a hlavně Růženkám do Vamberka. Rád se nesvíčel. A paní Martu, ta je taky skvělá prostě všem.
0: Všem.
1: Prostě jsou hodný, milí, jeden na druhýho prostě a neubližujou.
0: To je důležité. Mějte se krásně, tady je ta panenka Skouta. Naschledanou.

0: Další houbařské hlášení, a nejen houbařské, ale pan Jirka říkal, že rostou, také může potvrdit i v Suchovršicích. Víte, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Pavlinko, ano, přesně tak, začínaj, někdo už má i větší úlovky, ale dneska se byl taky podívat, dal jsem, jak se říká, na ten druhý hlas, tak tady začínají hodně, teďka hříbky, modráci, nějaký ty podmásníci, ale můj bráka ještě mě nemůžou aspoň říkat kanibál, kozáky jsem zatím nenašel ještě ani jednoho.
0: Žádný, váš je jmenovec, váš je jmenovec, ale vy voláte hlavně kvůli tomu hokeji, protože Pardubice teď hrají proti zahraničnímu rivalovi.
1: Přesně,
0: že?
1: Proti švédskému regle, protože proti Polsku vyhráli 6-0, teďka vlastně je teda ta liga, takže zatím to je před druhou třetinou 0-0, tak se říkal, když už dávají takhle alespoň ty hokeje, tak aspoň to člověk může využít, už třeba jak i taková předpříprava na tu extraligu, která už se nám taky pomalinku kvapem blíží, takže věřím tomu, že všichni hokejoví fanoušci už jsme pořádně nadržení a natušení.
0: Liga mistrů, to startuje. No Lukáše Sedláka tam máte, tomu se daří, vidíte, tak to je
1: samozřejmě,
0: borec.
1: Červus, Miguel Turini, Hunter Fijis, no prostě jsou to borci jeden
0: je
1: za druhým. Hlavně
0: parád.
1: Nocino se nám vrátil, za to máme radost.
0: No tak všem sportovním fandům, tak ať se dál hezky fandí, ať to vaše Pardubice dnes vybojují a jdeme si dát ty kabáty. Krásný víkend.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
2: Teď písničky u srdce, pan Pavel také s námi. Dobré odpoledne, nebo podvečer, chcete-li. Vítejte. Tak co máte na srdci?
3: No, to mám moc, ale ne, já dneska jsem byl Bělohradě, tak děvčata houtnem.
2: Dva kroky si houbičky jste našli, ale udělejte si dva kroky. Vy tam ten s tím signálem bojujete pravidelně a trošku nám vypadává ten signál.
3: S tím bojuje ten operátor tady.
2: Operátor se signálem. Vy ne, to chápu. No ale houby jste našli tady v Bělohradě, ano.
3: No tak přinesli nějaké houby, jak jsem jim ukazoval, jak jsem včera nebo předevčera našel ten takový
2: sírovec.
3: Ten krásný sírovec, no bylo ho tak 15 kilo, jo, takže jako, tak jsem se podělilo se nás 5 lidí o to, jo, ale je to výborné,
2: výborné,
3: ale tak dobře, to moc lidí neznají, takže to nezbírají, takže nám to zůstane.
2: Aspoň vám tam zůstane víc a nejste hamoun, takže si to nenecháváte a pro sebe.
3: Já jsem další vás, takže jako...
2: Chápu. Tak pane Pavle, skoro opravdu není teď už rozumět, tak písnička bude pro vás, pro přátele, ať rostou a ať se vám daří rozdávat dál i třeba ta houbařská radost. A písnička bude na přání pana Filipa, který chce potěšit své přátele, takže zazní Tata Boys a jejich pěšáci a pozdravíme ale také paní Růženku do Vamberka, hrajeme pro radost, potěšení a hezký večer. Zdraví vás i z Deny, z Rychnova nad Kněžnou.

0: provází i sobotním odpolednem a ještě se nám na závěr dnešních písniček dovolila i paní Petra. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, paní Pavlínko, a všem posluchačům taky přeju dobré odpoledne a dám zahrát pro všechny, co mají rádi Karla Gotta.
0: No, písnička je připravená, tak ať zpříjemní ten podvečer i vám. Mějte se krásně.
1: Naschledanou.

Za 4 minuty bude 18:00. Rozloučíme se s Pharrellem Williamsem, o kterého si napsala paní Lidka, která chce poděkovat dcerám za návštěvu z Deničce a Týnce konkrétně, a píše: jsem šťastná, stejně jako se zpívá v té písničce. Tak snad skladba Štěstí přinese i vám ostatním, kteří jste s námi. Další pozdravy písničkové zase zítra. Po zprávách nabídneme Šarm Lady Klokočníkové. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hygienici hodnotí situaci na letních táborech v regionu většinou pozitivně. Řidiči v Třebechovicích musí o víkendu počítat s komplikacemi. Tenistky Marii Bouskovou a Nikolu Bartuňkovou čekají duely o postup do osmifinále US Open. A počasí zítra má být slunečno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek, hezký podvečer. Hygienici v našem regionu zkontrolovali během letních prázdnin zhruba 140 táborů. Uložili 4 pokuty v celkové výši.

0: demonstracemi. Ve městě je pouť. Uzavřené zůstává Masarykovo náměstí a části ulic Pitrova a Československých legií. Doprava vede po objízdných trasách, informuje radnice. Kraj otevřel v těchto dnech v Hronově nový dům pro chráněné bydlení. Na projekt za víc než 15 milionů korun získalo hejtmanství část peněz z Národního plánu obnovy. Dům bude sloužit pro dospělé klienty. Má pomoci snížit riziko společenské izolace. V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo i víc, nejsou pro ně ale místa. Do 3 let chce proto vězeňská služba postavit 2 až 3 výrobní haly přímo v areálech věznic.
1: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat, takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
2: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
3: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
2: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové, zejména odborníci.
4: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
2: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistky Marii Bouskovou a Nikolu Bartuňkovou čekají večer duely o postup do osmifinále US Open. Ve 3. kole New Yorkského Grand Slamu nastoupí Bousková proti Polce Švjontekové a Bartuňková proti Rusce Andrejevové. Jakub Menšík bude hrát v noci s Američanem Tajenem.
5: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, teploty do 12 stupňů. Zítra čekáme slunečnou neděli. Teploty na východě Čech od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný, severozápadní. Biozátěž bude zítra na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
6: Je tu první zářijový šarm a po týdnu vám příjemné chvíle při jeho poslechu přeje Lada Klokočníková. 9. měsíc roku je doslova nabitý událostmi a to je i příležitost setkat se na nich s řadou osobností a nabídnout vám krátkou sondu do jejich životního stylu. Dnes to například bude herečka Zdeňka Žádníková-Volencová, kterou pracovní povinnosti opět přivedly do Hradce Králové, kde řadu let žila. No a co dalšího vás čeká? Sezóna šatů s prvními zářijovými dny určitě nekončí a tak s čím je kombinovat, když se ochladí, povíme v módních trendech. Pokud uvažujete o tom, že s novým školním rokem začnete cvičit, dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a také v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009. No a protože už známe jména některých dalších vítězů naší ankety, kteří přislíbili účast na gala večeru 23. října, tak v konci šarmu vám několik jmen odtajníme. Taky vám poprvé nabídneme možnost získat vstupenky na tuto pro nás výjimečnou událost. No tak ať už nás posloucháte kdekoliv, přeji vám příjemně strávený čas s šarmem.

0: Tak to byl Martin Maxa. Řeknu-li jméno Zdeňka Žádníková-Volencová, většině z vás se možná vybaví televizní seriál Velmi křehké vztahy, Davidské divadlo, také koncerty, moderace, ale možná i Hradec Králové, kde prožila dětství a kam se ráda vrací. A bylo tomu tak i minulý týden, kdy společně s houslistou Jaroslavem Svěceným vystoupila na koncertě Tango mezi dvěma světa díly. Ten se odehrál netradičně na golfovém hřišti a tam jsem s ní i natáčela. Herečka Zdeňka Žádníková se nám vrátila do Hradce Králové. Dobrý den.
1: Srdečně zdravím.
0: Jak často se do toho Hradce milovaného dostanete?
1: Ale já teď poměrně často, protože z tatínka se stal dědeček a opravdu takový dobrý a vyžaduje ty vnoučata a vnoučata vyžadují dědečka konečně v 74 letech ho to chytlo, takže já se snažím tady být a lifrovat ty vnoučata, jako co to jde?
0: Tím, že dědeček hlídá, tak je šance na to také dělat různé akce, koncerty. Já už jsem měla Jaroslava Svěceného, asi velká radost do Bříž dopadla na výbornou.
1: Bylo to skvělé, měli jsme rekordní účast, bylo to velký. Já teda musím říct, že vždycky, když se takhle namočím ten svůj herecký čumák do produkční práce, tak pak jako odpadnu na další 14 dní. A jako jsem velmi vděčná a všechny pořadatele a promotéry jako vzývám do nebe, jsem nechtěla bych to dělat na full time.
0: Kdybychom se podívali na celé to vaše léto, tak co ještě vás zaměstnávalo anebo co vám dělalo radost?
1: A to nechcete vědět, paní Lado. Já jsem dělala scénáře 3 pro medailonky osobností pro ceny města Dobříše, takže ze mě byl ještě režisér, střihač a scénárista. Do toho mě moje kamarádka, ředitelka kliniky oslovila, abych je vymyslela sérii podcastů. Do toho mě kamarád požádal, že potřebuje udělat nutně retorický kurz v angličtině pro své zahraniční studenty jenom na hodinu a půl. A také bych jako mohla takhle jako pokračovat. Do toho Národní muzeum mě oslovilo se spoluprácí na moderaci k nedožitým 90. Václava Havla, takže teďka ležím v knížkách a studuju a dávám dohromady takový komponovaný pořad na 5. říjen. A tohle všechno dělám dohromady a do toho peru ty pračky, když přijedou děti z těch táborů. Dívám se kolem sebe a říkám si, Binec v bytě šťastné dítě.
0: No já si myslím ale, že vy byste to ani jinak nechtěla, že vy jste živel, když to tak řeknu laicky a máte to ráda.
1: A takhle ten uklizený dům bych chtěla. Ano, ano, ten bych chtěla, jo, to zase pojďme si říct.
0: Dobře, ale to široké spektrum vaší práce, které je, to si vám asi dělá velkou radost. No, my jsme dnes tady v park resortu golfovém. Co ten golf u vás?
1: Já jsem, co se týká fotbalu a golfu, v takové té stabilní začátečnické pozorovací fázi, ale moje rodina tomu absolutně propadla, takže moje nejstarší dcera tam má růžový bek, chodí na odpaliště s mým mužem udělané zelené karty a já tomu nerozumím. Já když už s nimi jdu, tak sedím, mám tu knihu, čtu a oni teda odpalují ty míčky a já teda marně zatím jsem jako nepropadla kouzlu odpalu. Ano, ale moje dcera mi říká, mami, já si pod tím míčkem představím všechno, co mě v životě štve a to bys viděla, jak je to úžasné.
0: No vidíte, toto je recept na dobrý život, anebo možná dobrá předsevzetí, ale já jak vás tak poslouchám, tak vy jste dobrý teoretik.
1: Ano, já jsem
0: si... Já něco růžové, co jste to říkala, ano, já vůbec nevím, o čem mluvíte.
1: Ne, v pořádku, to jako, když máte doma golfisty, tak se musíte částečně zorientovat, ano.
0: Pojďme se ještě dívat do toho podzimu, co vás čeká, na co se těšíte, my jsme magazín o životním stylu.
1: Já mám před sebou opravdu jako velké množství různorodých moderací, ať už je to 130 let výročí Olivovy léčebny, nebo jsou tam představení s Davidským divadlem, jsou tam koncerty s Jaroslavem, chystáme velký jeho koncert 21. ledna v Obecním domě a tohle všechno vlastně vyžaduje jako přípravu, detailní rešerše z mé strany, protože já když něco moderuji, tak já si to chci i sama užít. Jako mírný tlak, mírný adrenalin, ano, ale štěstí přeje připraveným.
0: Jste perfekcionista?
1: Jsem. Jako co se týká moderací, tak ano.
0: Takže ať vám to krásně dopadne. No a zase někdy v Hradci Králové. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: modních trendech. Vítám návrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Jitko, my jsme dnes zvolili téma co na letní šaty, protože v letě jsou soběstačné, ale přece jenom teď už jsou třeba hezké odpolední dny, ale večer už to chce vzít něco na ně. Takže pojďme dámám poradit, co k takovým krásným letním šatům zvolit, aby nám to slušelo.
1: Myslím si, že tyhle ty dny vyzývají k tomu, aby jsme už trošičku pokukovali po těch podzimních trendech a něco si z nich klidně vyzobali. Já si myslím, že pokud zvolej nějaké krásné sako z lehčeného materiálu, nemusí to být nutně vlněné sako, nebo trench coat, nebo i bomber, popřípadě jinou bundičku, kardigan, tak určitě špatně neudělaj a naopak krásně propojej ten letní šatník stávající už s tím podzimním, na který se těšíme také.
0: Znamená to, že tady to sako by mělo být kratší nebo delší, když tedy by bylo jako ideální doplněk k šatům?
1: V trendech teďka pro ten podzim jdou ty saka vyštíhlené a můžou být opravdu ty kratší trošičku s takzvaným zvýrazněným pasem a peplum dílem, můžeme si to představit, že tam je zkrátka buď ať skládaný díl kanírovej, je to opravdu taková ta princeznovská silueta, ale vypadá velice pěkně. A nebo to může být to sako lehce v oversize velikosti, takové to volnější, dvouřadové, jednořadové, podle toho, jaké ty šaty máme. Pokud to jsou šaty, které mají pevnou strukturu, pevný tvar, tam určitě vypadá dobře a krásně žensky, to sáčko, ten peplum. Pokud to jsou rozevláté šaty, šifonové a odpoledne opravdu je ještě hodně nad 25 stupňů, ale ten večer opravdu je už pod těch 20, tak já si myslím, že i když vezmeme jakoby splývavější dvouřadové sako, trošičku volnější a můžeme přes něj dát i pásek, nic proti tomu nebude. Ty šaty, když budou dlouhé, i to sako může být volnější.
0: Zmínila jsi se o trenčkotech, možná bychom je mohli také ještě připomenout, představit, jestli tady i ty se hodí.
1: Ty vypadají samozřejmě výborně na šaty také, že vlastně ono to je už takový trošičku kontrast, kdy máme ten plášť se zvednutým límcem, dejme tomu vyhrnuté rukávy, přepásaný v pase, tam ten pásek je velice důležitý a vlastně může být ta dílka vlastně dlouhá, teďka ty kabáty, čím delší, tím lepší, a nebo potom může to být krátká varianta, která nám končí někde na bocích. Ještě nám přetrvává i takový ten vliv těch pracovních kabátků, které už známe trošičku z jara, a to je vlastně volnější rovný kabátek, který je skutečně zapínaný na knoflíky, má jenom límec, většinou nakládané kapsy. Může vypadat tak jakoby sportovnější, takže třeba bych to zvolila přes džínové šaty, zkrátka k něčemu zase trošku sportovnějšímu.
0: Můžeme vzít.
1: A můžeme to vzít taky.
0: Co džínové bundičky, protože ty vypadají docela hezky k těm letním šatům, pokud si je vezmeme třeba do práce nebo odpoledne.
1: Na to denní nošení, na podvečer, když jdeme s přáteli si třeba někde posedět jenom ještě na zahrádku ven, tak úplně bez problému. Je to klasika, kterou vlastně jako nás doprovází už leta letoucí. Ta riflovina v současné době jde spíš ta nebělená, vyloženě v té základní barevnosti, ať už světle modrá, nebělená, nebo i tmavě modrá, šedá, hnědá. Tam už záleží na tom, je tam důležitý ty štepy a můžeme to klidně přes ty šaty vzít. Ono, pokud to bude přesně v té nebělené podobě, bude to vypadat zase úplně jinak a bude to mít trošičku ten punc té originality, něčeho takové té elegance. Můžeme na to zvolit i nějaké ty brože, pokud to chceme vzít třeba jakoby k šatům, aby to zase nevypadalo příliš sportovně a že to vypadá tak jako zajímavým způsobem.
0: A co svetry? Nosí se ještě svetry?
1: Svetry se nosí a letošní podzim nám budou jemné pleteninky a může to být buď přes hlavu převlíkací jako pulovr, anebo třeba kardigany, anebo prostě nějaké takové ty pulovříky, vesty, jak se říká, propínací. Trošičku to může připomínat, že to je svetřík po babičce, může být jednobarevný, ale může být samozřejmě i vyplítaný vzor podle toho zase, jestli se nám to třeba líbí a hodí k těm šatům, které třeba máme, nebo k tomu outfitu. Ale můžeme i zároveň mixovat trošičku ty vzory, takže nebát se toho.
0: Nebát se. To je poslední rada Jitky Šedové. Mnohokrát děkujeme, no a těšíme se zase brzy v modních trendech. Nashledanou.
1: Děkuju všem, přeju krásný den a nashledanou.

0: Minulý týden jsme si s expertem na etiketu Danielem Šmídem povídali o oslovování. Dobrý den, Danieli.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Teď už vím, jak vás oslovovat i v našem vysílání. No a dnes se podíváme na tykání a vykání. Nejprve otázka. Myslíte si, že vykání má v Česku a na Slovensku budoucnost?
1: Patří k našemu jazyku. To rozdělení té formálnosti na tykání, které je bližší, mění vztahy, mění to, jak s lidmi mluvíme. A odlišení od té vyšší formálnosti vykání je součástí našeho jazyka a nemyslím si, že by mělo jen tak skončit. Jinak ke slovenštině ještě dodám, že slovenština v tom vykání oniká.
0: No v zahraničí se také hodně často tyká. A když tedy vyjedeme do zahraničí a tam tykáme, doma bychom měli vykat?
1: Neznamená to, že bychom měli návyky nebo etiketu jiné země třeba přenášet sem k nám. To ještě neznamená, že když jsem si teď 2 roky tykal, když jsem bydlel v Bavorsku, tykal jsem si víceméně se všemi, kromě úředníků, tak, že si teď budu tykat na Moravě nebo ve východních Čechách.
0: Někde si dokonce vykají ještě i u nás v rodinách. Znám jednu partnerskou dvojici, která si vyká.
1: To je neobvyklé až exotické, ale zároveň respektuje přání toho páru a to je stěžejní. Pokud se oni na tom takhle dohodli, tak je to krásné.
0: No ale pojďme k tykání, protože tady mám otázku, jestli je dobré odmítnout tykání v korporátu, kde je nařízené zhora.
1: Pokud je v korporátu nebo v jakékoliv firmě něco nařízené, nebo je to součástí směrnice, tak bychom to měli respektovat. Pokud nám to nevyhovuje, můžeme se samozřejmě s naším nadřízeným o tom bavit, jestli nějaká výjimka existuje, k někomu chováte velikou úctu, nechcete mu prostě jednoduše tykat, protože vám to nejde přes jazyk a kazí vám to vlastně ty vztahy. Nebo naopak jste třeba starší osobou a to, že vám budou lidé tykat, vám není příjemné, tak toto s vaším nadřízeným prohovořit a zeptat se, jestli nějaká výjimka existuje. Cestou je se na tyhle věci zeptat před přijetím té pozice a zvážit, jestli vůbec tu pozici přijmout, když mě budou všichni tykat.
0: No a co udělat, když šéf nabídne tykání, ale jeho chování tomu neodpovídá? To se také dost často stává.
1: Pokud vám někdo nabídne tykání, tak vždy máme možnost ho odmítnout. Pokud to teda není to ono nařízení, jak jsme mluvili před minutou. Ale jakákoliv nabídka čehokoliv je k odmítnutí nebo k přijetí. Ty varianty máte. Mm-hmm. To, že se odmítá návrh na tykání špatně, je jenom váš pocit.
0: A může nést to odmítání nějaké následky? Měli bychom se toho
1: vždy bude obávat. Nést. Vždy bude nést, ale ne vždy negativní. Protože když dokážete říct to, co si o tom myslíte a odmítnete návrh na tykání, tak může přinést pozitivní výsledky. Za prvé, vydáte jasně najevo, že máte svoje hranice, které jsou nepřekročitelné vůči kolegům nebo nadřízeným a vůči sama sobě si řeknete ano, teď jsem to zvládla.
0: No a dovolí si lidé potykání víc, než by měli z vašeho pohledu?
1: Zatím jsem nepřišel na nic jiného. Ano, mění se rétorika, začínají se používat jiná slova, dokonce i jiné úkoly. A z mého pohledu se mění vztah.
0: Kdybychom se podívali do partnerského vztahu, mám partnera, který si tyká se všemi známými a mně se s jeho známými nechce si tykat. Měla bych to partnerovi říci? Nebo bych to měla přejít a respektovat jeho přání?
1: Partnerům říkejme prosím vše. Co máme na jazyku a co přispívá tomu partnerskému vztahu, prosím, mluvme o tom v partnerství. A i tohle poprosit, víš, ty mě představuješ tady každému tvýmu kamarádovi, se kterým já ale nechci, aby mi potom tykal. Nedělej to, já sama jako žena rozhodnu, s kým si chci tykat a ne, protože jsem společensky významnější. Vy jste jako dáma společensky významnější a je vaše role navrhovat tykání.
0: Víc otázek tady už dnes zodpovědět nestihneme, takže zase příště. Já děkuji Danielu Šmídovi za dnešní návštěvu a za týden opět naše pravidla etikety. Naschledanou.
1: Budu se moc těšit. Naschledanou.

0: se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsme minulý týden slíbili, že představíme nové trendy v cvičení postupně. Už jsme také řekli, že se zaměřujeme na ženy 40+, takže pojďme tedy dnes v tom našem miniseriálu poradit ženám, jak zvolit to správné cvičení a jaké cvičení je určeno právě ženám 40+.
1: Pro tuto věkovou kategorii bychom měli preferovat jemný silový trénink, spojený s určitou mobilitou, protažením těla a určitě nezapomínat i na to, abychom se dobře cítili každý den a naše tělo udrželi co nejdéle funkční a zdravé.
0: Dá se říct, že po té 40 už přece jen pociťujeme určité bolesti, někdy nás bolí nohy, někdy bolí záda. Potom máme trochu obavu, abychom nezvolili cvičení, které může ještě tu naši bolest podpořit. Jak na to?
1: Tak často panují obavy, že pokud máme například bolavé rameno, že nám bude dělat nejvíc dobře necvičit, nechat ruku v klidu a čekat, až to samo přejde. Pokud samozřejmě vyloučíme jakýkoliv zánět nebo hlubší zdravotní problém, tak naopak rozhýbání našich kloubů, protažení našeho těla nám přinese pozitivní efekt. A pokud přidáme i jemný silový trénink, pak je tam úžasná věc a to je udržení hustoty kostí. Takže prevence proti osteoporóze. Svalová hmota nám po 40. roku věku ubývá a my ji potřebujeme udržet, aby se nám neměnila v tukovou vrstvu. Takže i jemná zátěž třeba s půlkilovými činkami nebo s dynamickou gumou, terabendem nebo jakýmikoliv zátěžovými třeba pomůckami, tak i jemná tato zátěž, se kterou cvičíme po krátkou dobu v určitých intervalech na určité svalové partie, může pomoci k tomu, že nám tělo zůstane pevnější a zároveň pokud udržíme svaly, tak nám lépe funguje i lymfa, lépe nám funguje metabolismus a nepřibíráme tolik na váze.
0: Hodně často si klademe otázku tedy, kolikrát cvičit, jak dlouho cvičit, aby ten efekt k ženy se dostavil. Tak poraďte.
1: Je ideální kombinace kardia s mírným silovým tréninkem. Kardio výraz znamená v tom našem fitness sektoru, že to je cvičení, které trošku podporuje naši kondici, působí na naše srdíčko i srdečně cévní systém. Takže třeba svižná procházka nebo fázovaný běh, že chviličku běžíme, chviličku mezi tím proložíme chůzí, nebo jízda na kole. Nebo když budeme v nějakém fitku, tak chviličku jízda na rotopedu, případně chůze na pásu a pak vhodný trénink, který nám třeba šikovný instruktor, trenér, trenérka sestaví přímo na míru našeho těla, tak abychom zapojili jak paže, tak dolní končetiny, střed těla a to je vlastně nejdůležitější. No a ten poměr, jak by ta aktivita měla trvat dlouho, může být třeba po 10 minutách. 10 minut v tempu, 10 minut silovější trénink a pak 10 minut věnovat stretchingu. Když si vezmeme třeba aktivitu sportovní dvakrát týdně, tak i půl hodinka je velkým přínosem, který už se na vás projeví. Když se dodrží ta pravidelnost, což nám možná dělá většinou problém přinutit se, tak přijdou právě ty pocity úlevy od bolesti. Najednou se cítíte jako protaženější a mě někdy říkají klienti, my po té půl hodince máme pocit, že jsme se narovnali a že jsme vyrostli třeba o centimetr a najednou jsme pružnější a méně bolavější.
0: Jíst před cvičením nebo ne?
1: Samozřejmě i to jídlo tam hraje roli. Někdy někomu nevadí, když si dá malou svačinku. Já zase říkám úplně nalačno cvičit. Když cvičíme po ránu, je to jiná věc. Může tam mít dobrý efekt i na spalování a na hubnoucí efekt, ale někdo se potřebuje dát malou svačinku i před ranním cvičením, aby mu nebylo špatně. A odpoledne bych doporučila jenom, pokud se potřebujeme najíst, tak jenom lehčí stravování, ne úplně si dát nějaké jídlo, které budeme dlouho trávit, protože by se nám špatně cvičilo.
0: Bylo
1: by nám těžko.
0: Dobře. Dobře, to základní jsme dnes probrali, co příští týden.
1: Příští týden se zaměříme na kategorii lekcí Body and Mind, což znamená naše tělo, naši mysl, antistres techniky cvičení a takzvaného mindfulness, což je moderní pojem dnešní doby.
0: Tak se těšíme. Gabriela Bašková byla naším hostem Šarmu a my přejeme hezký týden.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Už jenom měsíc a budeme znát jméno 30. šarmantní osobnosti, přesněji vítěze 30. ročníku rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku, která vznikla v Hradci Králové a která se po několika letech stala nejen regionální záležitostí, ale celostátní. My vám postupně v našem vysílání nabízíme hodinové nahrávky jednotlivých ročníků a kromě toho si v Šarmu také připomínáme osobnosti, které ocenění, tedy Zlaté slunce, získaly. Dnes to bude dáma, o které její maminka říkala, že se na lidi nedívá, ale že je pohledem krájí. Je to herečka Jana Štěpánková. Narodila se 6. září roku 1934, takže v těchto dnech by tato šarmantní osobnost roku 2009 oslavila 92. narozeniny. No a když jsem zmínila maminku Jany Štěpánkové, tak právě na šarmantní ženy v její rodině se jí zeptal Zdeněk Novák na našem gala večeru, stejně jako na kariéru, kterou prožila na prknech Pardubického divadla. Tady je malá vzpomínka.
1: Já mám Pardubice moc ráda, no tak taky 5,5 roku, no to je dlouhá doba.
2: Člověk na své začátky vzpomíná intenzivně, takže je jasné, že na Pardubice jsou vzpomínky intenzivní.
1: Ano, ano, máte pravdu.
2: No a co ty babičky a maminka? Mě to zajímá jako člověka, který je nezná, tak jaké asi byly? Zkuste nám je popsat.
1: Máma jo, tam měla šarm. To já nemám zdaleka, to co ona. Ona byla prostě půvabná ženská po všech stránkách. No a babička, babičky vlastně taky, ale každá jinak.
3: Jak?
1: Ta jedna, ta mamina, matka, ta byla taková, jak bych to řekla?
2: Vérázná?
1: Ne, byla velice přísná, aspoň co já si pamatuju, aspoň na mě, taková jako, a ta druhá, ta tátová, no to prostě na tu já nemůžu zapomenout. To.
2: Čekám, že řeknete pekla výborné buchty, nebo co řeknete?
1: Ano. Tak. Ona byla zemlejna, ona byla z jižních Čech, nebo dá se to tak říct, tam ze Šumavy takhle. A tím, že byla zemlejna, tak uměla dost věcí z mouky. Takže já byla na tom odchovaná. Já milovala, ale i bramborový kaše uměla, i slepici na paprice. Ne všecko. Ty chodský, ona byla chodka. Chodský koláče a vdolky a koblihy a já nevím, no konec.
0: Tak to byla krátká vzpomínka na herečku Janu Štěpánkovou u příležitosti jejich nedožitých 92. narozenin. No a o šarmantních osobnostech budeme mluvit i za chvíli. A taky jednoho z vás odměníme.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Miroslav Antl, Pavel Šporcel, Jan Pirk, Simona Stašová, Pavel Pavko, Jan Přeučil, Vladimír Beneš nebo Petr Kostka. Víte, co mají společné? Během 30leté historie naší ankety jste je vy, naši posluchači, zvolili za šarmantní osobnosti roku. A pak ještě něco. Všichni, které jsem jmenovala, přislíbili účast na našem gala večeru 23. října. No a to nemluvím o nominovaných osobnostech. Všechny jsme vám postupně představili v našem vysílání a většina z nich slíbila, že pokud budou mít čas, přijedou. Takže se můžete těšit na Lucii Výbornou, Františka Kinského, Naďu Konvalinkovou, Jakuba Kvášovského, Jaroslava Svěceného a nebo Saskii Burešovou. S otazníkem pak ještě jsou Taťána Medvecká, Daniel Stach a Martin Mišička. No a těšit se můžete i na hlavní hvězdy hudebního nebe, tedy Michala Malátného, Ivanu Regešovou, Davida Dejla, naše Gentleman Singers a samozřejmě rozhlasový Big Band Gustava Broma, který nemůže chybět. Přesně 23. října bychom se všichni měli setkat v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a my vám také ode dneška ke knize Za zaslaný hlas přidáváme dvě vstupenky na náš gala večer. Komu je pošleme dnes? Dobrý den, posílám hlas panu Františku Kinskému. To nám poslala e-mailem paní Marie Mikeová, Studánecká Pardubice, takže paní Marie blahopřejeme nejen ke knížce, ale také ke vstupenkám na gala večer 23. října. Pro všechny ostatní pak je tu informace, že vstupenky už jsou v prodeji na hkpoint.cz a nebo si o ně i vy můžete zahrát tak, že nám pošlete tip na šarmantní osobnost. A tímto konstatováním šarm končí, vše ostatní si povíme za týden. I dnes se loučím s přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Tak za týden v tomto čase se na vás těší Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Řeky a potoky v našem regionu mají nedostatek vody. V Orlických horách vzniká nová základna pro záchranáře. Fotbalisté Pardubice remizovali se Slováckem. A počasí zítra čekáme slunečno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečera. Hladiny vodních toků v Česku i nadále zůstávají pod průměrem. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu mají průtoky převážně setrvalou tendenci. Mírně přibylo míst, kde hladina klesla pod úroveň hydrologického sucha. Platí to i v našem kraji.
2: Průtoky na většině sledovaných profilů v regionu nedosahují ani poloviny dlouhodobých srpnových normálů. Jen pár centimetrů nad hranicí znamenající sucho je například Labe ve Špindlerově Mlýně, Stěnava v Meziměstí nebo Orlice v Týništi nad Orlicí. Hydrologové navíc upozorňují, že velmi nízká zůstává také hladina podzemních vod a vydatnost pramenů. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: V Rokytnici v Orlických horách začala v těchto dnech stavba výjezdové základny zdravotnické záchranky.

0: centra u vstupu do skal. Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu. Nabídne mimo jiné multimediální sál nebo venkovní terasu. Informuje o tom radnice. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to mimo jiné společnosti Albert, Kaufland nebo Globus. Umělá inteligence pomáhá i během vážení ovoce a zeleniny. Podle prodejců dokáže technologie určit správné zboží a díky tomu zrychlit nakupování. Sport. Fotbalisté pražské Slávie porazili v 7. kole šance ligy Zbrojovku Brno 4-0. Na prvním místě neúplné tabulky mají na svého soupeře 4bodový náskok. Olomouc vyhrála nad Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Artis Brno teď hraje s plzeňskou Viktorií. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nezúčastní cyklistického mistrovství světa. Po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezónu. Šampionát začne 20. září v Montrealu. Počasí. Noc bude jasná až polojasná, teploty do 12 stupňů. Zítra čekáme slunečnou neděli, teploty 18 až 21 stupňů a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu, uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé v coby i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila. Nicméně sloup přežil a je stále tady s náma a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A otvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze. A právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje. A chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy císařské. Tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v téhle té velikosti z téhleté doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlápnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů, u Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: A slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goranka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v Žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky. A jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čilá, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
2: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
3: 10 let jste už tady.
2: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
3: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
2: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala jsem i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
3: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde to roste v Polsku?
2: Já si myslím, že to je tím, že ta čeština vždycky byla jako trochu alternativní jazyk, jakože jsem byla schopna pochopit, o čím to je, ale pak, že ty slova, které v polštině jsou jako archaický, jsou používané v češtině a naopak. To mě moc bavilo, jak ty Češi mají i ten smysl pro humor.
3: Ano, to je opravdu výjimečné. Aha, my jsme ty to zavřeli. Můžeš? My jsme utekli před deštěm. Josefinka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
2: Asi vchod do nejbližšího baráku.
3: Ano.
2: A teď to hodně prší.
3: No.
2: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumací a pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii a tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by to mohli říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc ráda nemám, aby chtěla se naučit další jazyk. Takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
1: Natálie Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic a zvykla si bez problémů. Její mladší 3letá dcerka Josefinka je asi po mamince. Trpělivě a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenádalou blízkost češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká. Tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s návštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Nebo?
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Děláme přestav, takže přestane pršet.
1: Chceš otvořit?
0: No. Ona je veselá a spokojená s deštníkem, jako hračkou. Navíc je růžový.
2: Zelený.
0: No,
1: ještě
0: vidíš,
1: zelený.
0: Máš pravdu, promiň.
2: Zelený.
0: Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka.
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta neziskovka jí dává svobodu. Můžeme si vymyslet, co nás baví, a je to právě to umění ve veřejném prostoru, že nemusíme to dělat jako velký projekt, ale že začněme na čím menším, pak uvidíme, jak to můžeme rozstřižovat. Asi to začalo ještě od dědečka. Taky vedl neziskovku zaměřenou na zdravotnictví. On byl doktor, lékař, jako měl pocit, že chce potřebovat lidem a hlavně dětem, takže ten neziskovku převzal, když už byl na důchodě.
0: Bylo zapotřebí, aby se otevřel ten demokratický prostor a proces, aby neziskovky ano. začaly kvést. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
1: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze, a oni řekli přijet a pomůžeme.
0: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
0: Bylo zapotřebí, aby pomáhali?
1: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
0: Opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
1: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já jsem měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přiházeli s nějakými svými věcmi.
0: Týká se to tematicky?
1: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitní vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci, dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článku na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemýšlet, co bych mohla dělat pracovně.
0: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
1: Nadace VIA je to velká organizace. Já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí. Ale není to jako práce.
0: Starší dcera už je ve škole?
1: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. Mm-hmm. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
0: Co dělá na Zušce?
1: Hraje na houslích.
0: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
1: Doufám, jakože pokud bude chtít, já jim k něčemu netlačím, dopokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Art Reuse Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
0: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu My a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka.

0: 780 lidí starších 18 let. Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad Zbrojovkou Brno 4-0, udrželi si neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o 4 body. Dále v 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Počasí. V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se Kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu Slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
1: Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý Slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
3: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s Ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Po střední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v reví s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969, hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74, hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá.

stokrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel.

mlč.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně. Od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví taky pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Zasedl čán Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
4: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně

0: jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do Kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohatění.

0: Cení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
1: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opylováním. No a co si dáme dál?
2: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
1: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
2: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
1: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavolovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
2: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
1: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
0: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě pěřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno my poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: hezké
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honí, já honí kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: No vidíte,
2: už
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodchov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, že jo.
3: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty rousní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách a když se tak ta drůbež dává na vejstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý, no a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemení. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou jsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby, jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten zákop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový zákop. Většinou zákopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v uvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili stavbu nové tramvajové křižovatky. A zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty 18 až 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
2: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky. A to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě výjimečně přehánky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7.

0: A 55. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty.
2: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
3: No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to.
2: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
3: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
2: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
3: Kdo to udělá?
2: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
3: A co za to chtěl?
2: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
3: A ty?
2: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátko vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku, říkám vám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
4: A jak to můžeš dokázat?
3: Je tady pan důkaz, na vlastní oči jsem to viděl.
4: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
3: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
4: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
3: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
4: Kéž by jí tlama pekelná.
3: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
4: Tak říčná Káča se taky upsala.
3: No?
4: Bodeď by Radach sám napích na nejspičatější tento.
3: Dejte pokoj, pane poustevník. Neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
4: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
3: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propadl peklu.
4: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
5: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
6: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
7: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
6: To proč?
7: No, Žací strojek je nový,
6: ale
7: že
6: prosím
7: jo,
6: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
7: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
6: ale
7: manžel.
6: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pusmě k tomu.
7: Ne,
6: pusmě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
8: Tati, není tam benzín.
6: No tak ho tam nalej.
8: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
6: Proč?
8: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
6: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
7: Se divíš.
6: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
7: no,
6: to samý.
7: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
6: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
8: Tati, nádrž je plná.
6: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
7: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
6: Chytil!
7: Běží!
6: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
8: Tati, jeď rovně.
6: A neráč.
8: Uber plyn.
6: No, proč?
8: No přehřeješ to.
6: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
8: Tati, tak to není.
6: Ale to je známý fyzikální úkaz.
8: Ne, tati, ne.
6: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekříku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
7: Vando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
8: Už je v růžích.
7: Tak ho zastav. Nad běhni mu, co tu koukáš, nemůžu, no.
8: Zatočil do brambor.
6: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
8: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
6: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně, jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
7: Kde je tatínek?
8: Já ne, je na střeše.
7: Já ho nevidím.
8: Ale u sousedů na střeše.
7: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
6: Jsem tífa zdráv a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht, vado que yo perse me camata. Solo sano e to bene. Jestem z doruf i pavodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
7: Ne, to ti zakazuju.
8: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
6: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Cybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 $, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Šravný soude, obžalovaný bez zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče vrže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte. Ale já nic, slavný soude, to je jich Geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobků, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé, a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a je kolem taková statná čtyřicítka. Já musím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknu. Na bys prostě a za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pa to stihne. Tak to stihli, on pal, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
4: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak kluci říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nosy, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec nedělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčím. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Pol, když jsou tady ženské, pol, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme, Jardo ještě furt, on pol, purát, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, říká. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty a teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaďal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten Řepa pál nějakej hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
7: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zapijete jímavou, milostnou serenádičku.
8: Přijde na to o za to.
7: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso. Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
8: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
7: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
8: Ono tu jde o Kristýnku.
7: Renádička pro Kristýnečku.
8: Zaspívám jí.
7: Na dluh.
8: Zadarmo. Ostatně je to za jedny peníze.
7: To je fakt. Odprejský ty bimbale. Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Výborně, mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak teď.
5: Jedeme,
0: kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, jo. Pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hlejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čumějí.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třes prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: Ne, to už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
6: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
6: no,
5: mi pokoj.
6: Kopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
7: Tato!
6: Můj stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
7: Obě.
6: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
8: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
6: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, my si maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, pán Ježíš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takový jedla. Teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejkavičinou a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takový měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl praškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. On třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do hry Bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chorobáka, malý ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
6: Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Vercaj.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak svítí.

0: pro metr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
2: Co svítí, když chytí, a když dosvítí, a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehličku.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No tu je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně, a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte, hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech, a představte si oceán. Slyšeli jste, jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeníčko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller. No co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhá na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveřích, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den je radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí, a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země. Jiný po letech změní zaměstnání, začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami, jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám někdo překonat první těžké období? A když se dnes ohlednete zpátky, udělali byste to stejné rozhodnutí znovu? Svůj příběh volejte z celého Česka do zlínského studia Jarce Barboříkové. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomeneme dnešní téma. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Umřela mi manželka, nic horšího mě potkat nemohlo. No a našel jsem si kamarádku, je to moc prima holka, mám ji moc rád. A udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme spolu šli na rande, protože je to fakt moc prima holka.
1: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
0: Tak pomohla mě Víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
1: dobře.
0: To jako pomáhá.
1: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
0: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49, jo. To je, jako je markantní rozdíl.
1: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi a ještě někdo další?
0: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se ze ženou rozešel a to by bylo zase jiné příběh, no tak má taky syna s ní a to jsou osobní tahanice o toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo. Když, jako když se člověk rozejde, tak je to jeho volba, ale já jsem si to nevybral.
1: Mm-hmm. A nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někdy také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
0: To mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavý téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím. Jako já jsem upřímný, já mi to nenosí v dnešní době.
1: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
0: No, a jinak pozdravujte všechny vinkaře a to je tak všecko, nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom si budeme opět povídat o nových začátcích. O chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?

0: Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šanci začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu. Byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: Ano, tady Helena z Prahy.
0: Už jsme ve vysílání.
1: Ano, krásnou Noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák, do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i vodní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov, jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní.
0: Takže vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste si řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka a já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, i když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ním mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měla práci.
1: Já jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem byla pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako a to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictvích a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě ono se zrušila ta prodejna. A já potom jsem potom už šla dokonce do lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako je výhodnější, člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle, jo. A to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá a teďka jsem si musela zrychlit, jo. Ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk pracovat. Jo, protože to byla prodejna u metra a tam to teda sypalo, jo. tam prostě opravdu peníze, rychle, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem opravdu, to jsem říkala, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky od tam toho odešla. No, takže já už jsem pak vystřídala hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí a prostě, jo, jako koukali na tohleto.
0: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
1: Kam jsem pak šla? Dělala jsem, taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
0: Helenka, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
1: Jo, to bylo opravdu
0: zlatnictví,
1: nový...
0: Zlatnictví, lahutky, pekárna, pošta.
1: Ano, jo. Dokonce jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
0: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání. Ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
1: Jo.
0: Děkuju, mějte se dobře.
1: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
0: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všechny ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti a já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě a já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci ve fusaku zabublany a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila z hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala a to byl takový velký přelom, pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné, to byly i takové změny životní a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života. Dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou, maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle, během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě, takže to byl začátek opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká, ale bylo to zpočátku opravdu kruté. Já jsem, i když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu a chvíli to trvalo, než jsem si řekla ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuju, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že je má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhal mi vždycky a postavil se k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se z toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami. Protože vy jste se to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: i když je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak Já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám.
0: No, po kom jste, Aničko? Říkáte, že jste taková ctižá dostila.
1: Po mamince. Maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, ale víte, jsem ráda, že už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ji velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ji odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít předčasně do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela. Já jsem ani, když jsme jeli v autě kolem Vinohradu, on mi řekl, teď jedem kolem Vinohradu, tak jsem na něho hučela doslova, proč mi toto říká, protože už mi pekly slzy jako hrachy, protože pak jsem teprve poznala, jak jsem tu práci měla ráda. To byla taky jedna věc, že jsem ztratila práci, kterou jsem měla ráda, aniž bych si to uvědomila, jo, ani uvědomovala. Chodila jsem do práce, snažila jsem se, ale že bych ji tak měla ráda, to jsem si neuvědomila, protože to byla denodenní taková povinnost chodit do práce a tu práci jsem jako měla ráda, byla na vzduchu, byla v přírodě, byla ve Vinohradě, prostě tak to bylo a tak jsem to brala a až se mi ztratila, tak pak jsem toho velice taky jsem to těžce nesla. To byla taky jedna věc, kterou prostě, když ztratíte práci, já jsem nebyla zvyklá měnit práci, já jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom Vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho Vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Aničko, na to také ráda vzpomínám.
0: Vlastně takže s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
1: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
0: Buďme připraveni a buďme a spolu.
1: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kdy jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Parpoříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někde udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v Noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zahavířová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě a byla možnost, že se dostavovali ve Frenštátě byty, takže že bychom se do 3 měsíců mohli odstěhovat. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně 2 kluci potom. No a v roce 91, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodl definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Frýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě, manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to, no a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozdělení, takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem se to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně půra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je, ten nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla se ani jako vůbec. A nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostředním lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily, jako tím nářečím, a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou, jako česky, jestli nejsem hluchá, nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem řekla, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom
0: jazyková bariéra, to je opravdu velký problém.
1: Jako bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tamto ty starší prostě švitořili pořád jako po polsky, jako. A do dneška já prostě jsme tady už přes 30 let a já jim jako nerozumím jako vůbec, jako když se s někým bych potkala a prostě po polsky něco jako bych řekl, tak jako nerozumím, jako.
0: Paní Aničko, a to nebyl nějaký způsob, jak se to naučit, anebo z jakého důvodu jste k tomu nepřistoupila?
1: No, protože prostě já jsem z Vážska, tam je zase jiná řeči, takže vlastně jako nechtěla se. Myslela jsem, že tu budeme dočasně, jenomže z dočasnosti se stalo už přes 30 let a prostě pak jsem začala mít stále být jako mladší v těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
0: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
1: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
0: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
1: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit jako, abych to měla jako co jako nejlíp jako udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem, i od naší jsme se stěhovali s nábytkem, takže
0: vy jste si vlastně díky tomu vybavil vždycky tu domácnost podle svého a vytvořila tak pocit domova.
1: No. Takže jako.
0: Aničko, to je příběh. Pořád mám v hlavě, že po tolika letech, jako co vám poradit, abyste, vy jste vlastně jako, máte pocit, že jste nezapadla do toho světa tam, když vlastně se s nimi nedorozumíte, tak jak se vám tam žije, jak tam fungujete?
1: A jo, funguji, tak teď už jsem v důchodě, takže jako v pohodě.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši návštěvu, za to, že posloucháte Noční linku, ať se vám daří, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Byl by hřích, Jiří Korn teď bude zpívat. A o čem si budeme povídat? Stále na téma, kdy jste v životě začínali úplně od začátku. Telefon je 731 800.

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. A poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik. Já jsem končila v roce 1953 školu. Nepustili mě, protože jsme měli pár hektarů pole, musela jsem ostat doma. A vycházela jsem společně se svou láskou od šestého roku školy. A ten nastoupil do učení a já ostala doma. Musela jsem do zemědělského družstva. Začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky, ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku, nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každý v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, který se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já, a končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě...
0: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
1: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. My jsme začínali oba stejně v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
0: takže
1: co bych vám
0: chtěla říct.
1: Máte ráda
0: své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou
1: ano,
0: nic pro vás.
1: Měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky v družbu. Tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Uh-huh. Bylo to velice těžké na ty vesnici, ale... Prostě byli jsme spokojeni.
0: Bylo to
1: by bylo asi tak všechno, aby to dlouho neprodlužovala.
0: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
1: ano,
0: že máte
1: velice,
0: raději
1: velice ráda jsem
0: svou
1: byla
0: jistotu a klid.
1: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám a mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
0: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web noční linky, tam píše Jana. Zdravím, linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechce to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, Vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, začala neděle 6. září a před námi je druhá hodina noční linky. Ze zlínského studia vás stále zdraví Jarka Barboříková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok a jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne a je to paní Vlastina z Krnova. Je to tak?
2: Dobrý večer.
1: Už jsme ve vysílání, povídejte.
2: Dobrý večer, paní Jarunko. Tady Vlastina z Krnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velký Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali.
1: Tak Vlastínko, pojďme k tématu.
2: A pak Roberta z Olomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla se voje říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku a byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem mít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ. Tak mě nepustili, i když jsem měla samé jedničky. Tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze zlosti šla se vyučit

0: do Prahy, že on by mě nemohl přispívat na to, že mi lidé nejčastěji začínali. Takže oni byli na nábor v 40. takže začínali. No a tak jsem třeba se vyučila tu kuchařku, chvíli se mi dělala, ale pak jsem byla ve Velké Karlovicích na pouti a tam přijmuli dojčku do Kravinu a že dostanou domeček. Mm-hmm. Rodinu jako.
1: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku si budeme povídat?
0: Tak se šla moje manžel, nešli do těch Velkých Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem malýho Honzika půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla samou smůlu, ale do práce jsem chodila poctivě, když jsem dělala v té kuchyni o mousu. Jo.
1: Ano, Vlastníko, tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně, těch pracovník, jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
0: Já na úštěrku je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo. No, pomohli mě hodně, já jsem dobrý kamarádky, když jsme začínali, já už 62 roku jsou věrna Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na třídní, na srazy, to bylo nádherné, když si to užili.
1: Dobře, tak Vlastníko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
0: Pozdravuju ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hynek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment, asi zasnu rádio.
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to
1: tak,
0: poslechneme.
1: Tak, už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho čišnického platu asi budu problematicky vyhybovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a z relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začíná zima. No, no ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zaplní ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mi líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Nevrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič s povoláním.
0: Aha. A to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo... Jak to bylo?
1: No tak to zkusil jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo, takže to tam se sloužili 24-hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mi to líbilo a sice z bojařinu. A dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce. A dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu. No. A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.
0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečingu, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hynku, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život. No.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládl stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
1: I vám hezkou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu, jinde nám život příliš na výběr nedá, stejně jako teď třeba o tom hovořil, o té poslední změně, pan Hynek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někdy od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi si poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty. Býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došlo, tak jsem se měl ženit za ten rok. Bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si připravil ty šaty a to, a tak se mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spával taťka. Tak jsem šel spávat kmotřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten měl rodiče, nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v lidečku, jak se řekne.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsme spávali na... Matra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobní, nás bylo tam kam do 35 roku. Onemocněnám po dvoře 100 korun brala od národního výboru, teďka dělá sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého. Cukrové jsme dostavili za měsíc balíček a jedno cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někom dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. První půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až její rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku víc, tak nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal bydlet z té dědiny, jsem šel bývat na Vsetín. Jako stava jsem dělal pozemní stavete. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, aby jsme si mohli zařídit tak za no, rok a půl, dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil. Právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině.
0: Aha.
1: Tak toho ani si nasadat se těšila, se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu, umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. A moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno šetří, pak jsem měl dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělal peníze, ona dělala tady doma, to děcko bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na prsok, nějaký tento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno, tak jsem vydělával penížky, jsme šetřili, všechno koupili jsem si aj auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, aha, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy autem, aj do Německa, aj do Liberca, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Akorát to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Pak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Stepině zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 16 rodinného podíje, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme ušetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme si šetřili do jednoho baráku mladí lidi, co jsme tam nastoupili kolem 25 roku. Si ženatí s dětkem jedný nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovica. Já jsem žil v manželku 55 roku, teďka před dvouma, třema rokama mě zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ní zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Máme tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku velikou vystavenou a i všechny fotky, protože já jsem velice nemocný, mám neuropatii. Teďka jsem, včera jsme byli u doktora, mě zavezli kamarád, protože sanitka nebyla v dispozici a špatně mě nakládají, tak mě na vozíčku dal do auta, tak mě převezl tam. Jsme jeli na neurologii. Uh-huh. Paní doktorka mě objednala. Loni jsme si už objednávali tu postel polohovací.
0: Franto, s dovolením tak, vám do toho vstoupím. Tak 3 roky to mohou znít jako dlouhá doba, ale když člověk s někým prožil velkou část života, tak se to nedá měřit kalendářem. Já děkuju, že jste se nám svěřil, že jste o tom dokázal mluvit, že jste si s námi povídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit. Ano, Franto?
1: Mám vám zavolat?
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Začít znovu se dá ve 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy? A bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snazší? Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Lidušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co dělal. No, zapomínám.
0: Zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někde musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, že on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ze Vsetína. Tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval z hodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, dal si inzera, no a jsme se seznámili. Vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra. A ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já z Pochařinská rolinky, tak tam jsem pracovala v kartonáři ve sklárně a dala jsem výpověď, že když jsme se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledení z toho bydlení nebylo, manžel býval na internátě, že jsou by svobodný. Tak jsem se musela navštěhovat zatím na internát. Manžel býval na druhém, já na čtvrtém. Tak jsme čekali, že manžel byl družstevní byt zažádané, teda od družstevní byt. Tak jsme čekali, chodili, žádali jsme se, protože manžel nemohl za mnou, já za ním na internát tenkrát. Se to nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internetě, tak říkali do prčic, už a vemte, teď už se 3 roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lůčíte na rohu internátu a já říkám, buďte v klidu, já už 3 roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt, a stavili se byty na jejich Šmavíř, tak konečně se dočkali po 3 letech. No, tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že a já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala, nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky skládali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obývacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak náš manžel pocházel z velké rodiny z 9 dětí a byl nejmladší, takže byli ohromná rodina, která dobře se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobrým veřlem, jelikož nám nebylo psáno, že jsme neměli děti. Ale manžel mě je bratra a ten byl taky bezdětný, a taky doopatřoval manželku, ta zemřela a potom pár let po ní zemřel taky. A, no a nakonec jsme spolu byli 43 roku až do roku 21, kdy přišel ten hrozný covid. No, manžel se dostal do nemocnice a už bylo pozdě, že ta nemoc už byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct, mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, že říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnancem magistrátu, oni se starali o čistotu města. Víte. No nepřišel, no tak jsem si lámala hlavu, kde mi mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem nežela, jsem ho měla taky, samozřejmě nabízali v jedné domácnosti, na něj pronajatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla v noční košili a v županu. No a nevím, jako jak se to stalo, nebo prostě jsem se ocitla v nemocnici, byla jsem měsíc v komatu. A když mě potom překládali na LDN-ku, tak mě říkala sestřička, paní Horákoma, vy jste nám dala zabrat. Vy jste utekla Hrobníkovi z lopaty.
0: Paní Leduška,
1: a já jsem
0: tak
1: si dělala ještě legraci, víte, že se aspoň konečně vyspala.
0: No, tak těch nových začátků vám život přinesl opravdu hodně, to, že berete některé s humorem, jako teď, že jste se dobře vyspala po měsíci v komatu, tak to je jenom dobře. No ale ten nejtěžší nový začátek jste se nevybrala. Přišel se ztrátou manžela. O to víc vám přeji, aby už před vámi byly jenom změny, které si sama zvolíte a které vám přinesou něco hezkého. Děkuji, že jste nám zavolala a přeji klidnou noc, paní Lidko.
1: Dobře, já vám taky děkuji a přeju všem klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se, nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Z Javorníku, Jeseníku, abyste
0: ano.
1: upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Jako nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vdala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, no, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manžel si skončilo a když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala jsem pro své děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že i když jsme se toho, už jsme i manžele 15 let, 10 let jsme spolu žili, a když můj nejmladší syn slavil 20 let a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno, tak říkám manželovi, nebo manželovi, říkám Františkovi, ty, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit. I když po rozvodu s prvním manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že se vychovám děti, budu se jim věnovat. Jsem
0: to šťastná. Jste, Emo, v kolika tě letech poznala toho svého druhého partnera?
1: Mě bylo už skoro 40.
0: Mm-hmm.
1: Já už jsem důchodě, já už jsem stará
0: mladá,
1: baba.
0: To jste byla
1: ale
0: pořád
1: chodím pořád do práce. Já tou svojí práci žiju, to jsem tady taky říkala na určité téma.
0: No, vy jste zvedla ten telefon a představila jste se mi Emma Hospodská. Slyšela jsem dobře?
1: Ano, já jsem Hospodská od 18
0: tak
1: let.
0: To by mě taky bavilo, to bych taky dělala do
1: já
0: důchodu.
1: Já jsem si splnila svůj životní sen.
0: Otevřela jste si vlastní hospodku?
1: Ne, pracuji už 26 roku v jedné restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci. A jsem nadměru spokojená, chodí u mi stáli klienti, vrací u se mi turisti a to vždycky řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde do Javorníku, na náš krásný zámek, na Stančírnu, na Rači údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no, paní Emo, super, super, dnes jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to. Ale musím říct, že nelituji lepšího manžela, bych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem i prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl dovez, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pro vnoučata taky babičko, jo. A já jsem prostě se zem nebyl úplně spokojená, šťastná.
0: To je krásné.
1: Máme krásnou rodinku.
0: A já jsem se nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
1: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože já když jedu na Valachy a projedu Vsetinem a blížím se k Hovězímu a to, a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak
0: Tak přijďte, přijďte někdy k nám. Děkuju, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávěních bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuju, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze zlínského studia. Zdravíme ale do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit.

0: samozřejmě, proč ne? Ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host, v Krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
2: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
3: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
4: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
3: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
4: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
3: No, to je...
4: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
3: No, to já chápu, ale...
4: Co máš, co máš?
3: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
4: Krásný,
3: co?
4: Krásný.
3: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
4: Další
3: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
4: ano.
3: Tak to by mi v celých Krkonoších byl potom jedinej hektar lesa.
4: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
3: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
4: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
3: Jo.
4: Co tam máš dál?
3: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
4: Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
3: Teda.
4: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
3: Svatá prostata.
4: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice. No a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej. Pamatuješ soudruha Hajnýho?
3: No jistě, Hajnej to...
4: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
3: A předsedu ZOSSM taky.
4: Taky
3: co?
4: Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
3: No, jo.
4: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
3: Ze sluněte?
4: No tak samo sebou ne, z krkonošského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
3: Aha, no ale... To, když si to tak

0: představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
1: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
0: A proč by nemohl?
1: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, Donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
0: Jasně.
1: No tady ty tvoje stížnostičky. No.
0: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
1: Ale co zas?
0: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
1: Krakonoše, soudruhu, Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruhu, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruhu.
0: Jasně, no.
1: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
0: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
1: Je to pod...
0: Co?
1: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
0: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
1: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
0: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
1: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
0: A to jako jaký teda?
1: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
0: To jako, že tak řve?
1: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí, že?
0: No ale přece jenom, soudruhu, teda jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
1: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
0: Jo.
1: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudruhu. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudruh Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel, no. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
0: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono...
1: Co?
0: Nebudeš rodit, ne?
1: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
0: Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
1: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
0: To já...
1: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
0: No,
1: neslyšel, to jsem si mohl myslet, Donevetr, Krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v 5. pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano. Ale dobrý. No jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
0: Jasně.
1: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
0: Ale...
1: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
0: No, ale přece...
1: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
2: Tak ty takhle, Trautenbergu!
1: Sousede! Ne, soudruhu, Gutwalde, zachraň mě!
2: Ještě jednou, Trautenbergu!
1: Gutwald, ne.
2: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
1: Ne.
2: A vyženeme jednou provždy vás.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

odpoledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo.
3: Ježiš.
5: Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece dobře, že pivo, já piju zásadně až po 3. panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to víme.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak to řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A jo. Je to z mrtvýho brouka?
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takovým, to je... To
4: jaký... O jakým Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: Jo, vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl? Blbe.
3: Ale to si přehnal. Ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale jo. Klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe? A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej? On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: příklad.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se... dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita, dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno, moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl. Moment.
1: Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezký štěprej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte,
1: co
3: tady
1: děláte,
3: někde.
1: Prosím.
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, přece ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já vím, už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo odpovědejte mu, vidíte, že to je počuk.
3: Jaké mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi
5: řekl... Pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte. Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jo, jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, ježíte, už stývá. Cirol. To mi to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
1: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Aničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefon.
6: Myslíte?
2: No tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Potom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem. A nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek a do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit, samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím, jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká, promiňte, a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávila, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven, ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějakého, zavrátit.
3: Ne, krásná, dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. Já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Takhle koukneš na oblohu, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě.
6: Já nevím.
5: Ty
6: netušíš.
5: Tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.